Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a já teď z toho rána dnešního nebo noci skočím na dnešní večer, protože přátelé, i dneska si budeme hrát po 19. hodině písničky na přání a vy je můžete věnovat nejenom sami sobě, ale i svým přátelům, milujícím, miláčkům, svému šéfovi, kterému chcete naznačit nenápadně, že by vám mohl zvednout plat a podobně. A jak to udělat, abychom vám zahrali písničku na přání? No, pište nám, respektive si je můžete objednávat na našich webových stránkách radioblaník.cz, kde v záložce kontakty najdete formulář, kde prostě zakliknete, ve který den byste písničku chtěli nechat zahrát, v jakou hodinu, jestli po 19. nebo po 20. Samozřejmě připíšete, o jakou písničku máte zájem a přidáte i váš vzkaz. To všechno nejlépe tak 3 dny předem, abychom měli čas to rozhodně zpracovat. No a pak už se můžete těšit, že vám zahrajeme. Tak držím palce a teď dál hrajeme hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno, místy se objevují četnější přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, na východě zpočátku polojasná. Místy bude pršet, objeví se přehánky, občas také bouřky a místy i silné. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Toliko počasí, Ivana Válkovská, Rádio Blaník.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaníka. Pokud vám doma říkají, že jste strašně hluční a moc křičíte, tak byste to mohli vyzkoušet v nějaké zajímavé soutěži, protože takové se po světě, prosím vás, pořádají. Já totiž vím, že ve světě takovou soutěž vyhrál 58-letý Joseph, profesionální čistič klimatizací a čestný obecní vyvolávač. Ten titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordu s tím, že jeho hlas dokáže řvát silou 122,4 decibelů. No, tak tenhle ten Joseph překonal dokonce rekord z roku 94, který držela učitelka ze Severního Irska. Ta totiž dokázala extrémně pronikavě zaječlet slovo ticho, což mě u učitelky vůbec nepřekvapuje. Každopádně, pokud jste si neuměli představit, jaké to je řvát silou 122 decibelů, tak se to dá přirovnat prý k motorové pile anebo ke startujícímu tryskové letadlu či k siréně sanitky, vedle které třeba stojíte. Tak pokud jste na tom podobně, tak bychom mohli v České republice udělat naše soukromé kolo, že jo? A řeknu vám, že s takovým člověkem bych asi doma nevydržel, protože bych asi hodně rychle nosil naslouchátko. Stačilo, aby párkrát na mě zařval, já už bych byl hluchý. Teď ale se budeme věnovat dalším českým písničkám a já vám přeju krásný poslech.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno, místy se objevují četnější přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Středeční obloha bude oblačná až zatažená, na východě zpočátku polojasná. Místy bude pršet, objeví se přehánky, občas také bouřky a místy i silné. Nejvyšší denní teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6
2: a potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník a my se teď podíváme do Karlových Varů, kde začne už v pátek Mezinárodní filmový festival. A hned po něm čeká vřídelní lávku rekonstrukce. Práce pak potrvají celý rok, tak aby skončily těsně před dalším ročníkem festivalu. Za havarijní stav může podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka zatékající voda.
1: Tak je to v havarijním stavu, nicméně statický posudek prokázal, že akce během filmového festivalu se tam konat mohou. Je to všechno schválené, to znamená, Karlovaráci ani návštěvníci festivalu se nemusí vůbec ničeho obávat. Samozřejmě to máme podloženo statickým posudkem, nicméně do té lávky dlouhá léta nebo do té podesty zatéká, takže ty železobetonové konstrukce už nejsou v pořádku a proto se pouštíme do té opravy.
0: Rozumíme, tak držíme palce, aby šlo všechno podle plánu, aby se to do toho dalšího ročníku opravilo. Stihlo. A teď už dál jdeme hrát české hezké písničky, které máte rádi.
2: Rádio Blaník.

Přeji krásné ráno. Je středa 30. června. Dnes má svátek Jaroslava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Majitelé a chovatelé psů budou muset od července povinně registrovat každého svého psa do centrální evidence, nejpozději při pravidelné vakcinaci. Dnes se začíná platit novela, která snižuje odvody živnostníků na sociální pojistné na loňskou úroveň. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Zejména ve východní polovině Česka hrozí silné bouřky provázené přívalovým deštěm, krupobytím a nárazovým větrem. Jihočeský kraj spustí nový integrovaný dopravní systém, který má sjednotit vlakové a autobusové spoje a všechny MHD. Na zámku Krásný dvůr se otevírá nový prohlídkový okruh. A dnes také začínají platit vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofínský prales, Národní přírodní památky Trkmanské louky a Přírodní rezervace Lipka. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Vstávej a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Dobré ráno, skvělou středu, posloucháte Rádio Blaníka, tahle ta hodinka patří jenom českým písničkám. Ano, hrát si budeme hezky česky a to celou hodinku, ale pozor, hezky česky je to také mezi 12. a 13. hodinou a to už tu bude kolega Pepa Černý.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Dnešní den bude většinou oblačný, místy zatažený, na východě zpočátku ještě polojasný. A teploty přes den 21 až 26 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku očekávejte teploty do 30, na jihovýchodě do 32 stupňů. Toliko počasí, dobré ráno.
4: Martin Císař
5: na Rádiu Blaník.
3: Česká hodinka začíná právě teď, tak ať se skvěle stává a dobře poslouchá. Hezký první červencový den.

0: Ranko, hezký den, ve středu jste si pustili Rádio Blaník a dnes je to středa 1. červencová. Prázdniny jsou na svém začátku a možná vyrážíte do Prahy nebo do okolí Prahy a tak si tak říkáte, kam se tady dojít ideálně vykoupat. Já bych doporučil třeba Aqua Palace Čestlice. Tady je paní ředitelkou Vladana Horáková a ta nám také prozradila, jak tady vypadají wellness víkendy.
1: Wellness víkendy probíhají v rámci celého areálu ve vodním světě a znamená to, že klient k nám přijde a nemá úplně třeba zájem o tobogány, i když samozřejmě si může také vyzkoušet tobogán nebo vlnobytí, ale pojme ten den prostě jako odpočinek. Může začít ráno třeba v korálovém bazénu, kde přijde naše animátorka předcvičovat akvagymnastiku, takže je to ranní protažení v teplém bazénu za pomoci vlastně měkkých cvičebních pomůcek. Pak si může dojít na kávu, kde máme speciální nabídku. Pak si může dojít na výdej peelingové pleťové masky, která může být buď hydratační, nebo právě tedy peelingová. Tohle se vlastně děje u nás v paláci relaxu několikrát denně. Pak se může nechat občerstvit na našem Paradise baru a tímto způsobem krásně plyne celý den, který se prokládá vlnobytím, prokládá se výřivkami, prokládá se plaváním v pomalé řece. Prostě je to celý relaxační den. Ani nevíte, že jste v akvaparku.
0: Co to je saunové aroma?
1: Saunové aroma jsou eterické oleje, které mají různé vůně. Je to vlastně eterický olej z bylin nebo z listů nebo z květů nebo z kořenů rostlin. A tato aromata se používají při saunových ceremoniálech. Je to vlastně ten okamžik, kdy sauner položí vlastně tu ledovou tříšť, ve které má ten eterický olej nakapanou na saunová kamna, zalije a pak rozhání ten krásně provoněný vzduch saunou buď vějířem nebo ručník, nebo třeba praporem a vlastně ta krásná vůně, která opravdu dokáže ovlivnit limbický systém člověka, prostě navodit v tom nějakou emoci a atmosféru, tak se dostane ke každému návštěvníkovi.
0: Za mě docela dobrá pozvánka pro všechny, kteří se chtějí pořádně a dobře vykoupat a užít si k tomu třeba právě nějakou tu masáž. Já vám přeji hezké ráno a pojďme si hrát.
2: Radio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.
3: Víte, proč se Svíčková jmenuje Svíčková?
2: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
3: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
2: Proč se říká, co se říká?
3: Každý všední den po 10.
2: Na Rádiu Blaník.

0: pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
2: Píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kelly něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemáte šan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuří maso piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blíkat světla ve studiu. A už začali blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl podle hlasů nevyspali, asi zase celou šichtu chlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám přítel navalí. To je tak, když se vám přítel navalí. Moju staru zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tedy nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za azác, neluční kvítí, nebo za menostroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v říti. A já stejně jak na začátku jsem v říti. Všech tam zatím mával ty myslími čísly, tak si říkám, Franta napíse a mysli, jak je tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu možu sedět volí, 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny, a já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý kupodla zesunul. Už jsem modrýku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity.

0: Hezké ráno, krásný celý den. I dnes tedy ve středu 1. července posloucháte Radio Blaník. Za chvíli aktuální zprávy, podíváme se krátce na počasí a také se podívám do kalendáře. Jo, už to vidím, jsou to Jaroslavy, které dnes slaví svátek. Tak Jaruškám všechno jen to nejlepší a vám všem krásné dobré ráno. Posloucháte Blaník, díky za to.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radio Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program. Čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
5: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
4: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
5: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
4: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
5: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
4: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
5: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
6: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Radio Blaník. Zprávy. Radio
3: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Na dětském táboře na Jindřichohradecku udeřil blesk do stromu. Záchranáři museli ošetřit 6 lidí, z toho 5 dětí. Všichni skončili v nemocnici. Více se dozvíte ve zprávách 6. Zároveň ale opět padaly teplotní rekordy. Tabulky přepisovaly hlavně na Moravě. Třeba ve Strážnici bylo 37 stupňů. Nové maximální hodnoty pro 30. červen naměřili meteorologové taky na 12 stanicích ve Zlínském kraji. Český USAR tým ve Venezuele je kompletní. Z Curaca do země dorazilo zbývajících 19 záchranářů. Ti už se zapojili do pátrání po přeživších po zemětřesení. Tým teď má 69 členů. Basketbalista Tomáš Satoranský po 6 sezónách skončil v Barceloně. Tým vedl i jako kapitán a celkem odehrál 465 zápasů a získal 7 titulů. Vysněného triumfu v evropské lize se ale nedočkal. V Barceloně skončil i další Čech Jan Veselý, ten už dříve ohlásil konec kariéry. Tolik dnešní první zprávy, ještě přidám informace o počasí. Středa bude oblačná až zatažená, rozhodně se vám budou hodit deštníky. Po celý den očekáváme déšť a přehánky. Odpoledne dorazí i bouřky a místy mohou být i silné. Teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na Moravě bude tepleji, tam teploměr ukáže až 31. Ochladit se ale můžete na horách, kde se rtuť bude pohybovat okolo 17 stupňů. Tolik o počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Pohodové české rádio.

0: Ale ký nám to letí, za chvíli už bude 6:15 a to znamená, že dobré ráno, Rádia Blaník klepe na dveře. Ale já pro vás ještě jeden příspěvek mám. Tentokrát je to kolega Krajánek a moderátor Vlasta Suk v jedné osobě. A Vlasta nedávno navštívil botanickou zahradu v Olomouci a povídal se tady s mluvčím Jiřím Malaskou.
1: V naší zahradě, botanické zahradě a rozáriu výstaviště Flora v Olomouci, je toho viděný poměrně dost. Ta hlavní část, to je to rozárium, kde můžou návštěvníci vidět růst a kvést téměř 1300 odrůd růží. A potom v té botanické zahradě, tak tam je přehlídka těch základních zahradnických skupin rostlin od pivoně, kosatců až po okrasné dřeviny, okrasné trávy, takže je to opravdu hodně.
0: A je to dobrý tip na výlet dnes, teploty do 25, maximálně na Moravě do 30, takže krásný letní den. A s kým to bude tady na Blaníku? No jasně, už jsou tady Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Užijte si ranní dvojku a mějte se skvěle.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: A je to tady, nastal červenec a taky je středa shodou okolností, takže parťáka třeba. Tentokrát dorazí Jenda Vávra, což je muž, který se vyzná v hudbě, je to hitmaker a taky složil tu naší písničku Slunce dál svítí. I o ní si budeme povídat, tak laďte Blaník dneska mezi 16:00 a 17:00 odpolední. Bude tady Jenda Vávra.
4: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretežky milý.

0: Tak to bylo jedno sladké mámení a Helena Vondráčková na Blaníku 5 minut před 6 hodinou a v příští hodině třeba balet. Marie od Lucie. A také Martin Maxa. Prostě suma sumárum, hezky česky na Blaníku celé léto. Dneska je středa 1. července. Dobré ráno. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Dobré ráno a krásný první červencový den vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohybují kolem 22.

0: obětí po zemětřesení ve Venezuele přibývá. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Jak už jsme vás informovali, na dětském táboře na Jindřichohradecku udeřil blesk do stromu. Záchranáři museli ošetřit 6 lidí. Jeden muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Ve špitálu skončilo i 5 dětí. Všichni jsou ve stabilizovaném stavu. Odvody živnostníků na sociální pojistné se dneškem snižují na loňskou úroveň. OSVČ tak mohou uplatňovat loňských 35%. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U odvedených záloh mohou živnostníci požádat o vrácení. Ode dneška vchází v platnost taky nová povinnost pro pejskaře. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak čtyřnohého mazlíčka registrovat, poradí mluvčí rezortu zemědělství Vojtěch Bílý.
1: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
0: Štěňata zapíšou veterináři do registru při čipování, a to ještě předtím, než poputují k novému majiteli. Dvě zemětřesení, která minulý týden zasáhla Venezuelu, se vyžádala nejméně 1943 obětí. Počet zraněných se podle úřadů téměř zdvojnásobil, jejich přinejmenším 10,5 tisíce. Záchranáři ale upozorňují, že bilance není konečná a může dál růst. Pátrací práce stále pokračují. Tolik zprávy, teď je připravený Petr.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
3: S Petrem Svívou.
4: Tak dobré ráno, dobré středeční ráno, první červencové ráno. U nás doma to většinou, když přijde bouřka, chodí tak, že já otevírám všechny okna, abych vyvětral, zatímco žena všechna okna zavírá, protože se bojí té bouřky a říká, co kdyby ten blesk vletěl dovnitř. Tak potom, co se stalo na tom dětském táboře na Jindřichohradečsku, začnu ta okna zavírat asi taky. Tak pokud možno bezpečné ráno taky. Bude 6, tohle už je balet a hej, pane Víc Jockey.

0: Tak to byla Lucie a Marie na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Na mnoha místech v noci zabouřilo a zapršelo, Morava ještě čeká, ale na některých místech, kde už zabouřilo a zapršelo, tak zabouřilo a zapršelo víc, než by člověk čekal. Úplně samostatnou kategorií je ten zásah 6 lidí bleskem na dětském táboře na Jindřichohradecku, jak o tom byla řeč ve zprávách, ten blesk zasáhl strom a oni byli u něj. V Pošumaví, v okolí Vimperka a Prachatic tam padaly mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané, a zaznamenali je v šumavské obci Ratiborova Lhota, měřili bezmála 10 cm, vemte si to, 10-centimetrová kroupa, něco neskutečného. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky, auta, naštěstí to bylo teda bez zranění. Tady za to mohla Šumava se svým klimatem, protože se tam v pondělí vytvořily podmínky pro vznik silné bouře. Podobná situace mimochodem nastala i při tom ničivém tornádu na Jižní Moravě v roce 2021 a tady to naštěstí teda bylo bez toho tornáda. Snad už bude klidněji. A na to se za chvíli zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu. Teď Bad Boys Blue a Come Back and Stay. Vy jste s Blaníkem 6 hodin a 8 minut. Dobré středeční ráno.

0: Comeback and Stay a Bad Boys Blue na Blaníku, obrovské kroupy, zásahy bleskem, přívalový dešť, to všechno přinesla ta uplynulá noc. Jak to bude dál? Adel se zeptá tam, kde to obvykle vědí nejlíp.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Je tady středa, láme se nám týden a jak ta středa bude vypadat, tak to ví nejlépe Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně převládá velká oblačnost. Polojasno mají pouze na jihozápadě Čech a také na jihovýchodě našeho území. Během včerejšího večera se tvořily i velmi silné bouřky, zejména na pomezí Čech a Moravy. Během noci se pak bouřky vyskytly častěji v Čechách, v bouřkách padaly více jak 2 cm kroupy a hasiči tak museli na některých místech vyjíždět, odklízet spadlé stromy či odčerpávat vodu z níže zaplavených poloh. Aktuálně prší v severní polovině Čech a také v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, ale velmi silné bouřky už se nevyskytují.
2: Jak bude vypadat počasí po zbytek dne?
3: Dnes bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, zejména v Čechách se vyskytne občas déšť, přehánky, místy však i bouřky, a to i silné. Odpoledne se budou další, a to i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a také ve Slezsku. Později večer bude od západu srážek ubývat a částečně ubyde i oblačnosti. Teploty dnes budou rozmanité, odpoledne v Čechách vystoupají na 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku to bude až 31 stupňů a na jihovýchodě Moravy i kolem 33 stupňů Celsia. Během dne také zesílí mírný severozápadní vítr. Ještě bych chtěl okomentovat bouřky, které se budou vyskytovat zejména na Moravě a ve Slezsku, protože mohou být doprovázené zejména nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy mohou být i kolem 2 cm a budou také výrazné přívalové srážky kolem 50 litrů vody na metr čtvereční. A v souvislosti s tím bych také zdůraznil, že dnes Český hydrometeorologický ústav přechází na nový výstražný systém, proto budou výstrahy na dnešní bouřky vydané o něco později, než tomu je obvykle.
2: Takže dnes opět hlavně opatrně, já vám moc krát děkuju a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak to byl Český hydrometeorologický ústav, buďte opatrní, dávejte na sebe pozor. A tohle už je ráno v ulicích a Martin Maxa na Blaníku, bude 6:45.

0: Marka Gombitová, Meky Žbirka v Slepých uličkách na Blaníku. Teď je krátce před 6:30 a to už je čas, kdy si obvykle váš chlupáč bere vodítko do tlamy a jde se sám vyvenčit. Dneškem ale přibyla všem pejskařům jedna nová povinnost, kterou ale budete muset udělat vy, protože máte občanku, kterou váš chlupáč ještě nebá, ale něco na ten způsob vlastně mít bude, protože od dnešního dne se v Česku spouští centrální evidence psů. Každý pes bude muset být zaregistrovaný, nemusíte ale nikam spěchat, zápis proběhne při běžné návštěvě veterináře, nejpozději při příštím očkování proti vzteklině. V evidenci budou údaje o čipu, o očkování, kontakt na majitele a tak dále. Cílem je lépe dohledat prostě ztracené psy a omezit nelegální obchod se zvířatky. Registraci budou kontrolovat veterináři a státní veterinární správa. Kdo ji nezajistí, tak pozor, tomu může hrozit pokuta až 50 000 korun. Tak hlavně, ať pejskovi po registraci nezačne chodit reklama na granule do datové schránky. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6:22. Radio Blaník.
1: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
6: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Dobré ráno přeje Eliška Votrubová. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států nebo Švýcarska. A dotkne se hlavně zásilek z Číny. Podrobnosti přineseme za půl hodiny v dalších zprávách. Náročný zásah si připsali pražští hasiči. V Písnici hořel sklad s oblečením. Zasáhl asi polovinu haly a vyhlášen byl třetí poplachový stupeň. Hasiči oheň dostali pod kontrolu kolem 9. večer. Nová maxima v posledních dnech nepřepisovali jen meteorologové. Rekordy zaznamenali i hydrologové. Vlna veder se totiž projevila i na teplotě řek. Třeba v Berounce v Radotíně naměřili téměř 32 stupňů. Návrat na Wimbledon tenisové legendě Serině Williamsové nevyšel. Vítězka 23 Grand Slamů nestačila v prvním kole na Australanku Jointovou. Serína se na turnaji v Queen's Clubu představí ještě ve čtyřhře se sestrou Venus. Tolik zprávy a teď je tu zase Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Dobře si to řekla, jsou tady, je tady Petr s Adélkou. Adélko, tobě taky přeju samozřejmě dobré ráno, tobě je zima dneska po ránu.
3: No ty jsi tady otevřel dvě okna a trošku nám to tady luftuje, no.
2: No luftuje, protože tady se to musí vyluftovat po tom týdnu,
3: já
2: to není možné.
3: Já to schvaluju naprosto, jenom budu v mikině.
2: Dobře, tak buď ještě chvíli v mikině, nás čeká Řeka lásky a Marie Rotrová, za chvíli se vrátíme ke včerejšímu rannímu hostu na telefonu. Za dvě minuty bude půl sedmé.

0: Řekla Lásky a Marie Rotrová na Blaníku a teď už ten včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dnešním hostem na telefonu je herečka Veronika Richtová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Já jsem se vás chtěl zeptat, jaké budete mít léto, ale asi hodně pracovní, co?
3: Já si myslím, že to mám letos tak hezky vyvážený, že budu mít samozřejmě nějaký hraní, nějaký natáčení, ale zároveň si i do světa užiju rodiny a vlastně léto.
2: My si teď povídáme krátce po 8 hodině, kdybychom se nedomluvili, že vám budu volat takhle po ránu, tak co byste dělala?
3: Ještě bych dneska odvážela dítě do školky, takže ještě takhle mám dneska volno, vlastně jenom do večera.
2: A pak už je to na vás.
3: Pak už je to na mě, ano.
2: Pak už se hledá hlídání, jako všude.
3: No, pak už jsou nějaký příměšťáky a samozřejmě babičky. Ano, sláva zdar babičkám hlídacím.
2: No, je 30. června a pro vás to znamená, že se vrací jedna loni velmi oblíbená hra, která se hrála na letní scéně Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží a objeví se tam zase. Co je to za hru?
3: Je to za mě skvělá situační a vlastně i konverzační komedie od autora Joea Di Pietra. Mě to nejvíc baví, že je to jako za mě velká komedie, dějou se tam strašně zábavné věci, je to o nevěře dvou manželských párů, ale zároveň je tam podle mě hrozně zajímavých momentů takový katarze a toho, co to opravdu může znamenat, když vám nevěra naruší to rodinný bytí a tu rodinu. A to mě na tom vlastně hrozně baví, ta režie Pavla Keka a vlastně to i v tom textu tak je, že ať se člověk směje, tak tam má momenty, kdy opravdu se ho to může jako dotknout, tak jak by mělo.
2: Já už jsem se o tom bavil totiž s Robertem Jaškovem a zajímavé je, že to vlastně vidíte téměř identicky.
3: Ano, to je brýv od pana režiséra. Ne, ale ono to tak fakt je a já jsem strašně ráda, že vlastně když jsme to zkoušeli, tak jsme tady toho chtěli jakoby dosáhnout a vlastně se to během toho roku, co to hrajeme, se to fakt jako podařilo. Vidíme to, že se to opravdu jako děje v tom hledišti, že lidi se přeskutě smějou a pak jsou momenty, kdy opravdu to divadlo stichne a na každého to nějak působí. No.
2: Ono normálně přes rok se to hraje v divadle Kalich. Je tam rozdíl mezi tím, když to hrajete uvnitř a venku?
3: Jo, určitě jo. Už jenom takový to, co vám to venkovní hraní může přinést jako okolnosti, že pojede nějaká sanitka nebo začne pršet, nebo prostě je strašný vedro. Ale já to mám jako ráda. Já mám ráda, když se vlastně něco na tom jevišti děje, i co je neplánovaný, ať neříkám, že jsem úplně člověk, který rád improvizuje, mě to trošku stresuje, ale vlastně mám ráda takovou jinou tu atmosféru, která může vzniknout, takže já se na dnešek hrozně těším.
2: Ještě jedna otázka na závěr, kterou dávám všem, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: No, mě hrozně potěšilo vlastně, že tady je to léto a ať vím, že je to trošku únavný, ty velký vedra, tak já to mám vlastně hrozně ráda, protože vím a dokážu se a představuju si spoustu věcí, co prostě přes to léto budeme dělat a musím říct, že na mě hrozně dobře působí sluníčko, lidi jsou takový usměvavější, jsou milejší a já se tohle to hrozně užívám, takže já mám vlastně teď na několik měsíců takovou hezkou zprávu, že prostě je léto. No.
2: Tak moc vám děkuju, krásné léto a dneska večer zlomte vás.
3: Já vám taky děkuji moc krát, hezký den vám přeju.
2: Naslyšenou.
3: Takhle.
0: Včerejším ranním hostem na telefonu byla herečka Veronika Richtová a teď už divokej byl. A pocit na Blaníku 5 minut po půl sedmé.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Joy to your heart a Soul Sister na Blaníku, kdo má na střeše fotovoltaiku, tak možná občas řeší nějaké problémy a má spoustu otázek, tak na některé teď možná zjistíte odpověď.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Máte na střeše solární panely, ale účty za elektřinu neklesají tak, jak jste si představovali? Možná i u vás řádí tichý zloděj výkonu. Stačí trocha pilu, prachu, nedotažený spoj a vaše elektrárna najednou běží jen na půl plynu. Specialisté ze společnosti Solar Energy Service and Care moc dobře vědí, že i maličkost dokáže soláry pořádně zabrzdit. Jak tohoto zloděje včas chytit, nám poradí Tomáš Hůzl právě ze společnosti Solar Energy Service and Care. Tomáši, co nejčastěji způsobuje, že elektrárna začne ztrácet svou sílu?
3: Nejčastěji jde o nedotažené a uvolněné spoje, kde dochází ke zkratu. Dále je to znečištění panelu. Zásadní vliv má i nastavení řídících systémů střídače a bateriového úložiště.
2: Jakou roli hraje v opotřebení panelu české počasí od krup po sníh?
3: Počasí hraje roli poměrně velkou. Jsou místa, kde svítí více a kde prší více. Nebo je delší dobu na střechách sníh, který zabraňuje osvitu panelu.
2: Dá se postupnému slábnutí výkonu nějak předem zabránit?
3: Při pravidelném servisu a kontrole panelu na střeše se ztráta výkonu fotovoltaiky minimalizuje.
2: Tomáši, děkujeme a v příštím díle si posvítíme na skryté závady a bezpečnost a probereme rizika, která sebou zanedbaný servis přináší. Naším dnešním hostem byl Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care. Naschledanou.

0: každý.
1: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
0: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto
0: s Blaníkem a Centropolem.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
7: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
6: Super, a balakrylem natřeme futra.
7: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Projekt Za 100 let v dobrém ránu na Blaníku. Když jsme u těch narozenin, protože tohle je písnička, která vznikla tehdy k narozeninám republiky, tak bychom tady měli několik narozenin. Třeba 59. A už jsem to řekl, tak už to tam nechám. Slavila třeba Hvězda pobřežní hlídky, nebo slaví dneska Hvězda pobřežní hlídky Pamela Anderson. Ono se to už neříká, ale už to prostě padlo. Dobře, to o 10 let méně je dneska americké herečce Liv Taylor. Herec Martin Písařík má dneska 47, u mužů se to říká. A pozor, Carlos Vémola, o kterém jsme tady Adel mluvili včera, že se dal na zahradničení, tak tomu je dneska 41 a mám pocit, že si alespoň sám může natrhat svou vlastní kytici z vlastní zahrádky.
1: To rozhodně, to je
0: to strašná představa.
1: Růžová mimochodem.
0: A bude růžová, strašná představa. A ještě jedny narozeniny tady máme.
1: Ano, ty nejdůležitější minimálně tady pro Rádio Blaník, protože dnes má narozeniny i srdce našeho rádia, náš úžasný programový ředitel Daniel Rumpík. Danieli, všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší, Daniel má narozeniny,
1: my máme přání jediný,
0: štěstí, zdraví a tak dále. Řekneme si to potom.
1: Aby jsme nedostali vyhazov
0: ještě. Já jsem si myslel, že jsme si udělali teď malé bezvýznamné plus, ale nevím, teda nejsem si jistý. No a potom tady mám teda bohužel ještě teda po Danovi, musím říct, jedny nedožité narozeniny a ty by dneska nebýt tragického roku 1997 oslavila princezna Diana. A tady nezbývá, než si dát prostě tuhletu písničku Eltona Johna.

0: Narozeniny by dneska oslavila princezna Diana, nebýt roku 1997 a té tragické nehody. A tohle je písnička, kterou pro ní napsal, nebo verze písničky, kterou pro ní napsal Elton John, Candle in the Wind. Protože písnička sama o sobě je staršího data. Co v té příští hodině? Budou tady Midaj? Uslyšíte Lucku Vondráčkovou? I Činasky. Hezky česky na Blaníku celé léto, teď je 6.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.

0: Pohodové České rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátku jasno, polojasno, postupně oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 31 stupňů a na horách naměříme kolem 20. Tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás.

0: nezapomeňte na zadní svícení při dešti na mlhovky. Teď už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí. V Česku jsou další chráněné lokality. Do druhého kola Wimbledonu jde 5 Čechů. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Od dneška se mění pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 euro. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
4: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x za každou tedy jednotlivou položku.
3: Já ještě doplním, že kromě toho se bude ještě nad rámec vypočítávat daň z přidané hodnoty. Příspěvek na péči bude v Česku dostupný i lidem, kteří pobírají slovenský důchod. Počítá s tím novela zákona o sociálních službách. Žadatel ale nemá nárok na obdobnou dávku z jiného členského státu Unie a musí mít trvalé bydliště v Česku. Rezort životního prostředí vyhlásil nové chráněné lokality. Jde o Trkmanské louky v Jihomoravském kraji, rezervaci Lipka na Šumavě a rozšířila se i přírodní rezervace Žofínský prales. Vyhláška upřesňuje taky ochranné podmínky území. Do druhého kola tenisového Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Dál jde Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. S turnajem se naopak loučí Sára Bejlek, Tereza Valentová a Vít Kopřiva. Tolik zprávy, teď vám bude hrát Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slivou.
5: No, já budu raději mluvit, hraní nechám na jiných, i za dálkou budeme mluvit a připomeneme si za chvíli jeden mezinárodní den, který se dneska slaví. To bude popukání. Teď je Mirej a vedle tebe usínám, je 7, dobré ráno, ve středu 1. července.

0: Gimme a Abba na Blaníku. Pozor, dneska je oficiálně povoleno vyprávět trapné vtipy. Dokonce beztrestně.
1: Dobré ráno, Hrání a Blaník.
0: Věřte nebo ne, ale 1. červenec je mezinárodním dnem vtipu. Kde se vzal vůbec?
2: No, není to úplně jasné, protože ten den není úplně oficiálním mezinárodním dnem, šíří se hlavně díky sociálním sítím, ale nejčastěji se uvádí, že svátek založil v roce 1994 americký autor a kreslíř Wayne Reinagel a původně měl pomoci propagovat právě jeho knihy plné vtipů, ale postupně se rozšířil i do dalších zemí.
0: No, je to samozřejmě všechno logické, protože smích snižuje stres, uvolňuje napětí, dokonce prospívá i srdci. Jedna minuta pořádného smíchu prý dokáže tělo povzbudit podobně jako několik minut cvičení, což zřejmě někdo zjistil už hodně dávno, protože ano. První vtip se objevil kdy?
2: To mě zaujalo, že nejstarší vtip světa je starý přes 3900 let a byl objevený na sumerské hliněné tabulce z roku 1900 před naším letopočtem.
0: Co se tam psalo, víš to?
2: Jo, ale není to úplně publikovatelné.
0: Aha, dobře. No, tak něco publikovatelného. Doslova geniálním vypravěčem vtipu i historik byl za mě stejně tenhle člověk.
3: A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v dobách, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil v obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Vítám, ty takhle vypadali a Karlíka to vyrovnalo.
0: Tak kdo si představí, jak vypadal Karel Efa, tak ví, o čem Vladimír Menšík teď mluvil. No, je to prostě ideální svátek do rádia, takový mezinárodní den vtipu. Já jsem nejdřív si nebyl jistý, jestli to máme udělat, ale víte co, my to uděláme. Dáme dnes stranou dobré zprávy a posílejte nám vtipy. Pokud možno publikovatelné vtipy, ty, které nebudou publikovatelné, prostě publikovat nebudeme. Posílejte je SMS-kou na 600-318-118 nebo mailem na studio@radioblenik.cz. A jsem sám zvědavý, co z toho bude. Znáš nějaký vtip?
2: Teď z hlavy si na žádné sponu, ale já si nějaký připravím.
0: Dobře, šli dva, prostřední úpad.
2: Třeba ten.
0: Adam Ďurica a Hma Drobná, naše hriechy, teď na Bleníku. Dobré ráno.

0: Adam Ďurica, Emma Drobná a naše hriechy. Dneska je sice Mezinárodní den vtipů, ale to noční počasí na některých místech úplně vtipné nebylo. Jak to bude dál?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: To ví Adel, protože v kontaktu s meteorology, jak to bude?
2: Je to tak, dnes ty teploty budou už o něco snesitelnější než včera, i když stále můžou někde přesáhnout tu tropickou třicítku, to hlavně na Moravě a ve Slezsku. V Čechách bude 20 až 25 stupňů a na horách pak bude okolo 17 stupňů Celsia. Jinak dnes počítejte s oblačnou až zataženou oblohou, můžou se objevit i přehánky nebo déšť. No a budou i bouřky, a k těm bouřkám nám řekne něco Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Bouřky, které se budou zejména na Moravě a ve Slezsku, mohou být doprovázené zejména nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy mohou být i kolem 2 cm a budou také výrazné přívalové srážky kolem 50 litrů vody na metr čtvereční. A v souvislosti s tím bych také zdůraznil, že dnes Český hydrometeorologický ústav přechází na nový výstražný systém, proto budou výstrahy na dnešní bouřky vydané o něco později, než tomu je obvykle.
0: Tak na sebe hlavně dávejte pozor. Riky, povery teď na Blaníku. Za minutu bude 7:45.

0: Lucka Vondráčková v šíleném kolotoči na Blaníku. Taky máte pocit, že dneska už nestačí prostě udělat jenom fotku a dát na sociální sítě. Musí to být samozřejmě z místa, odkud každý pozná, kde jste byli. A v Liberci, tam to teď pozná každý. Vsadili tam totiž na nový fotopoin, který jenom tak někde neuvidíte. V rekreačním areálu ve Vesci v Liberci vznikl netradiční kruhový fotopoint s velkým srdcem a výhledem na samozřejmě dominantu města, tím je Ještěd. Jeho autorem je student Aleš Vlček. Jeho návrh totiž zvítězil mezi téměř 40 studentských prací. Ta konstrukce je z modřínového dřeva, stojí na liberecké žule, doplňují ji lehátka i místo na piknik, takže prostě zlaté české ručičky to stvořili. A nejde jenom o fotku, na kopec si člověk musí vyšlápnout, takže kromě pěkného snímku si odnesete i trošku pohybu. Když navíc ustoupí mraky, tak v pozadí se krásně potom objeví Ještěd. Takže pokud vás prázdninové cesty zavedou do Liberce, nezapomeňte vynechat taky nový fotopoint. Za chvíli už krátké zprávy, ty taky nevynechejte a za 9 minut bude 7:30. Jste s Blaníkem. Radio Blaník.
1: Hi, hi a jedu. High Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky High Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Atelier přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Atelier. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Blaník za volantem.
7: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na Kroměřížsku na příjezdu do Morkovic, Slížan od Počenic, Tetětic došlo k nehodě dodávky a osobního auta, dodávka se převrátila na bok, unikají z ní provozní kapaliny. Zasahují tu záchranné složky, počítejte tam se zdržením, projíždějte s opatrností. Osobní auto nabouralo do svodidel na D55 na 3,5 kilometru ve směru na Olomouc. I tady dejte pozor, přejeme šťastnou cestu.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.

0: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. S komplikacemi musí počítat cestující na železnici mezi Prahou a Benešovem. Po noční bouřce totiž došlo k poruše zabezpečovacího zařízení. Problémy jsou v úseku mezi Uhříněvsí a Strančicemi. Vlaky mohou nabírat zpoždění až 45 minut. Extrémní vedra trápí i divoká zvířata. Problémy mají hlavně mláďata ptáků, která kvůli tropům vypadávají z hnízd. Třeba v záchranné stanici v Bartošovicích na Novojičínsku za víkend přijali 75 vysílených a dehydrovaných zvířat. Brnem projel nejdelší konvoj tramvají. Šlo o 40 vozů Škoda 45T. Délka kolony závisela na rozestupech, nicméně komisaři zaregistrovali délku 2 km a 20 metrů. Brněnský dopravní podnik se tak zapsal do České knihy rekordů. Incidenty z květnového derby pražských S mají do hru. Slávii hrozí, že bude muset doma hrát rok bez diváků. Klub čelí správnímu řízení ze strany ministerstva vnitra. Úřadující český šampion zatím odložil prodej pernamentek na tribunu Sever. Tolik stručný přehled informací, na řadě jsou písničky.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: No, my si teď dáme jednu písničku, o tu se postarají Činasky, jmenuje se Láska a data a potom se vrátíme do včerejška, protože tady zase byl náš dopravní expert Honza Riedl. A co nám řekl? Dozvíte se za chvíli, za minutu a půl, bude půl osmé.

0: To byly Činasky, Láska a data. Včera nám tady odpoledne taky padala různá s láskou pojatá a dodaná data.
1: Rádio Blaník. Pohodové
0: ráno. Jeho rajonem jsou silnice první třídy a dálnice a po těch silnicích a dálnicích každé úterý dorazí taky do našeho blanického studia náš dopravní expert a taky mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl. Byl tady i včera a mimo jiné došlo i na dobrou zprávu pro všechny, kteří jezdí po středočeské dálnici D7 kolem Panenského Týnce. Proč?
2: U Panenského Týnce tam už jsme převedli dopravu na hotovou polovinu dálnice. Víte, že tu dálnici tam stavíme ve 105. původní silnice první třídy. To znamená, nejdřív jsme postavili půlku, to jste nás sledovali z té rozbité jedničky. Teď jsme vás šoupli už na tu hotovou dálnici a přes svodidla vlastně budete teďka necelý rok sledovat, jak budeme stavět tu druhou půlku. Takže příští léto předpokládám, že už pofičíte kolem Panenského Týnce pěkně šupy šupy po D7. Nezapomeňte na dálniční známku.
0: Tak, ať vám to fičí celé včerejší povídání s Honzou Riedlem. Si můžete zase poslechnout na našem webu v sekci podcasty a Honza dorazí zase příští úterý a teď už dorazili na Blaník brontosauři, protože tady teď bude růže z papíru. 3 minuty po půl osmé, dobré ráno.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec,
0: na pustevny,
2: nebo na Karlštejn.

0: Částky v Arizona, Penka Nejdrus na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: V noci na některá místa dorazily silné bouřky, na Moravě ve Slezsku tam pořád ještě čekají, ale tam by měly dorazit dneska, nebo vůbec jak to bude dneska s tím počasím?
2: Ty bouřky budou silné a v nárazech může právě v těch bouřkách vítr dosahovat rychlostí až 90 km/h. Četnější budou hlavně odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Jinak teploty dnes budou výrazně nižší než v těch předchozích dnech, v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku tady může být v maximech až 31, na jihovýchodě dokonce 33, ale to jen výjimečně. Jinak dnes nás čeká oblačno až zataženo, i když teď po ránu na východě může být i polojasno.
0: Raději byste slyšeli zvuk šplouchajícího moře a nechali starosti daleko? Tak zkuste Tunisko, vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Stovky kilometrů pláží, olivovníkové háje, datlové palmy, eukalypty, jasmíny i solná jezera, průměrná teplota okolo 31 stupňů. Pokud jste v Tunisku ještě nebyli a rozhodujete se mezi pevninou a džerbou, tak pevnina je skvělá volba pro první dovolenou. Snadno tu spojíte odpočinek s výlety, bohatou historií i živou atmosférou letovisek. Navíc tu najdete rozmanitou nabídku hotelů vhodných pro rodiny s dětmi. Blue Style létá na tuniskou pevninu denně za super last minute ceny. Vybrat si můžete z široké nabídky termínu i oblíbených hotelů, například pětihvězdičkový hotel Sentido Marilla Resort and Spa. Tak proč si dovolenou naplánovat už třeba na tuhle neděli. Kufr si ještě v klidu stihnete zabalit. Čeká vás krátký let a potom už písčité pláže s pozvolným vstupem do moře, ideální pro děti i seniory. Nezapomeňte, že do Tuniska potřebujete cestovní pas platný ještě alespoň 6 měsíců po návratu a oproti Česku je tu o hodinu méně. Slevu 2000 korun na tuniskou pevninu i džerbu můžete využít do 5. července, platí pro odlety od 6. července do 31. srpna.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to!
11: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
12: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
13: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
14: Každou neděli dopoledne na Nově.
13: A poprvé v Příbrami.
15: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
16: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
17: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Jarda Uhlíř, Zdeněk Svěrák a není nutno na Blaníku, není nutno, aby bylo přímo veselo, ale když se blíží červencový prodloužený víkend a červencové svátky, tak většinou bývá veselo a nám se blíží ten prodloužený víkend. Letos připadá 5. červenec teda na neděli a 6. červenec na pondělí, takže o ten jeden den to bude delší. Adel, jestli pak ty víš, jak budou otevřené nebo zavřené obchody o tom prodlouženém víkendu?
1: Já to nevím, ale doufám, že budou otevřené všechny.
0: Správně, otevřené budou všechny, protože na tyto dva státní svátky se zákaz prodeje ve velkých obchodech nevztahuje. Otevřené budou supermarkety, obchodní centra, většina dalších prodejen a tak dále. Takže pokud byste náhodou chtěli ten prodloužený víkend zasvětit nějaké bohulibé nákupní činnosti, tak máte otevřeno úplně všude. Jestli plánujete grilování a něco vám bude chybět, tak taky můžete vyrazit a můžete se dokoupit. Já mám hlavně radost, že na letošní cestu obytňákem na sever vyrážím v neděli na ten státní svátek, což je kombinace, která by mi mohla pomoci tomu, že dálnice na Německo bude průjezdná a nebude se tam před kontrolou na tom odstavném parkovišti za tunely tvořit kolona, protože to je vždycky příšerné. Elána, sestrička s Kramárou, teď na Blaníku. Pojďme. 2 minuty po 3:15.

0: Sestrička s Kramárou a Eláni na Blaníku na konci té další ranní hodiny, ale nebojte, už pro vás chystáme další písničky. V té příští, po osmé, se těšte třeba na tuhle od Hanky Zagorové, Standy Hloška a Petra Kotvalda. Nám začal povídat, zaspívá nám Marek Ztracený. A bude i Verona. Hezky česky na Blaníku, celé léto, teď je 7.52.
1: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
6: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátku polojasno, postupně oblačno, místy zataženo a přehánky a ojediněle také bouřky, které mohou být velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Teploty vyšplhají mezi 27 až 31 stupňů.
7: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte na Novou Jičínsku v Kopřivnici v Panské ulici na kruhovém objezdu. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Na Uherskohradišťsku na trase z Veselí nad Moravou k hraničnímu přechodu Květná u Boršice u Blanice srazilo auto Srnku. I tady je provoz lehce omezený. A na příjezdu do Morkovic Slížan od Počernic Tetětic došlo k nehodě osobního auta a dodávky. Dodávka je převrácená, na bok unikají z ní provozní kapaliny. Zasahují tu záchranáři, dejte pozor. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Českem se prohnaly další silné bouřky. Řidiči v Praze otestují svoji trpělivost. Fotbalista Souček řeší pokračování v reprezentaci. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Českem prošla další vlna bouřek a napilno měli kvůli nim na některých místech hasiči. Třeba v Pardubickém kraji bouřky lámaly stromy a způsobily i poruchy na elektrickém vedení. Bez proudu bylo asi 700 domácností. Sever Prahy se musí připravit na dopravní kolaps. Začíná totiž uzavírka k Belské ulice. Doprava se zúží na jeden pruh v každém směru a provoz bude kyvadlový. Změny čekají taky MHD. Pokračuje mluvčí Ropidu Filip Drápal.
3: Linka 110 bude rozdělena na dvě samostatné trasy, která jedna pojede mezi Letňany a Třeboradicemi a druhá část pod číslem 206 bude jezdit jenom mezi Hloubětínem a Dolními Počernicemi. Zároveň bude rozdělena linka 201 mezi 7. a 19. hodinou ve všedních dnech.
2: Autobusy tak pojedou pod stejným číslem v úseku nádraží Holešovice Letňany a Letňany Černý most. A u dopravního tématu zůstaneme. Dodávky musí mít ode dneška v mezinárodní dopravě tachograf, tedy zařízení, které zaznamenává dobu řízení, přestávky i odpočinek řidiče. Cílem je hlavně zvýšení bezpečnosti na silnicích. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v nároďáku pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou. Nechce se rozhodovat v emocích, které po vypadnutí na mistrovství světa už po základní skupině kolem mužstva jsou. V reprezentačním Ačku je Souček od listopadu 2016. Ze zpráv je to všechno, teď už je tu Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svívou.
4: Tak dobré, prvočervencové ráno, už tady máme středu, láme se nám týden, pojedeme z kopce k tomu prodlouženému víkendu. No a za chvilku dostanete slovo vy, zprostředkovaně, přes nás s Adel. Protože dneska je ten mezinárodní den vtipů a vy nás zásobujete. Tak za chvíli se na to mrkneme. Jo a Jarkám všechno nejlepší dnešnímu svátku. Jaroslavi, užijte si to dneska. Za 3 minuty bude 8.

0: get no stupor.
1: Marek ztracený a ztrácíš na Blaníku. My jsme rádi, že jste ztratili chvilku času a poslali jste nám takovou zásobu vtipů k Mezinárodnímu dni vtipů, že nám vystačí nejméně do toho dalšího Mezinárodního dne vtipů.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: A tím je právě první červenec, smích snižuje stres, to víme úplně všichni. Taková malá zajímavost, malé děti se podle některých výzkumů smějí až několik stovek, až stokrát denně. Několik stovekrát denně. To je blbost, co? Ale prostě 200krát, 300krát, 400krát. Prostě mnohokrát
3: několik
1: denně.
3: Několik setkrát.
1: Několik setkrát, ano. A někteří zatímco dospělí jenom několikrát. Tak pojďme teda na ty vaše vtipy.
3: Tak možná se teď zasmějeme taky víckrát, ano, než průměrně. Proč vyhazuješ hodinky do vzduchu? No, abych viděl, jak ten čas letí. Pak tady máme vtip, který nám poslal Jiří. V neděli nejsem doma, dojezdit na koni, tak z toho nic nebude, povídá manželka. A manželka mu odpovídá, no, než si přišel, volala Klisna, že čeká hříbě, takže z toho nic nebude. A přidáme ještě vtip od Lenky. Sedlák přijímá nového kočího. No a rozumíte koním? A kočí odpovídá, proč? Oni něco říkali.
1: Dobře, děkujeme. Já teda ještě vyberu jeden, který dorazil mailem před chvílí. Sedí dva v hospodě a baví se, jaké dostali dárky na Vánoce. První povídá, koukni, a ukáže zlaté Rolexky, a druhý pokrčí rameny a ukáže z okna, vidíš tam to červené Ferrari? Chvíli se odmlčí a povídá, tak v té samé barvě jsem dostal tepláky. Tak taky moc děkujeme. Klidně nám pište dál na 6318. Dneska je Mezinárodní den vtipu. Tohle už jsou Queeni, I want it all, a za chvíli už teda bez humoru počasí.

0: I Want It All a Queenie.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Začal nám červenec, já se teď dívám na výhled počasí na prázdniny, respektive na červenec a srpen, a vychází podle současných klimatologických modelů až nezvykle jednoznačně. Ty modely totiž naznačují, že oba hlavní letní měsíce by měly být v České republice i celé širší střední Evropě teplotně nadnormální. To se ale nebude týkat těch následujících dnů, protože teď nám dorazilo ochlazení. Je to tak?
2: Je to tak, teploty se dnes v Čechách nepřehoupnou přes 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku tady může padnout i ta tropická třicítka a na jihovýchodě může být až 33, ale celkovou pocitovou teplotu bude srážet fakt, že dnes nás čeká oblačno až zataženo. Objeví se i přehánky a bouřky, ty můžou být místy i silné. No a víc o těch bouřkách prozradí Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Bouřky, které se budou vyskytovat zejména na Moravě a ve Slezsku, mohou být doprovázené zejména nárazy větru až 90 km za hodinu. Kroupy mohou být i kolem 2 cm a budou také výrazné přívalové srážky kolem 50 litrů vody na metr čtvereční. A v souvislosti s tím bych také zdůraznil, že dnes Český hydrometeorologický ústav přechází na nový výstražný systém, proto budou výstrahy na dnešní bouřky vydané o něco později, než tomu je obvykle.
0: Tak pravil Eduard Novotný z Českého hydrometeorologického ústavu, takže auto bude asi lepší dneska zaparkovat někde pod střechu nebo se podívat na pojistku kvůli kroupám. Teď už Verona a na mě nečekej, na Blaníku. Za 3 minuty bude 8:45. Na mě.

0: Suzy Quattro a Chris Norman na Blaníku. Začaly prázdniny a kdo nevyrazil na dovolenou, tak do ní odpočítává poslední dny. A podle průzkumu Airbank letos plánuje vyrazit alespoň na týden do zahraničí asi 45% Čechů. Nejvíce cestují Pražané, do ciziny se letos chystá více než 60% z nich, naopak lidé z Vysočiny anebo Královéhradeckého kraje dávají častěji přednost dovolené v Česku. Dovolená za zhruba 30 000 korun nepředstavuje pro 12% lidí žádný problém, nemusí na ní šetřit vůbec. Většina Čechů si ale peníze odkládá postupně, více než 2/3 lidí spoří na dovolenou přibližně půl roku a skoro třetina dokonce celý rok. Já si myslím, že kolikrát stačí vyjet jenom za humna, klidně za babku nebo za babičkou. A je z toho nejlepší dovolená, která přečí i exotické destinace, tak ať už jste si vybrali cokoliv, tak hlavně to zvládněte, ať se vám dovolená vydaří a vemte si nás sebou na cestu. Za chvíli už tady budou krátké zprávy a teď je 8 hodin a 19 minut. Rádio
1: Blaník. Prázdniny jsou tady. Udělejte si radost.

0: Hvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Jupi! Léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
7: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyzeleznicnispolek.cz.
8: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
9: Na co?
8: Na naši fotovoltaiku.
9: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
8: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
9: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
8: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
9: A kdo se o to postará?
8: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
9: Tak to máme jasno.
10: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
11: Za volantem.
12: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na Novojičínsku v Kopřivnici v Panské ulici na kruhovém objezdu vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. Doporučujeme snížit rychlost. Pozor dejte na Kroměřížsku na příjezdu do Morkovic Slížan od Počenic Tetětic, kde havarovala dodávka a osobní auto. Dodávka se převrátila na bok a unikají z ní provozní kapaliny. Na místě zasahují záchranné složky, i tady buďte opatrní. Přejeme vám štěstí. Jasnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
0: Aktuální přehled každý den.

0: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Odvody živnostníků na sociální pojistné se dneškem snižují na loňskou úroveň. OSVČ tak mohou uplatňovat loňských 35%. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U odvedených záloh mohou živnostníci požádat o vrácení. V červnu zemřelo při nehodách 43 lidí. Meziročně je to sice méně, ale uplynulý měsíc byl na českých silnicích tím nejtragičtějším v letošním roce. Nejvíce obětí si vyžádal minulý pátek, v poslední den školy zemřelo 5 lidí. V Hradci Králové se zavře jediný krytý bazén, a to ten na Eliščině nábřeží. Důvodem je pravidelná letní odstávka a údržba. Bazén bude mimo provoz od 20. července do 7. srpna. Mezi přehradami Křižanovice a Práčov na řece Chrudimce hrobaně uhynuli raci říční. Další mrtví jedinci byli v obci Svídnice. Vyšetření uhynulých raků prokázalo infekční račí mor. Veterináři proto vyhlásili ochranné pásmo, aby se minimalizovalo šíření nákazy. To byly zprávy a na řadě je zase Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: A za délkou monitorujeme vaše vtipy, protože dneska je Mezinárodní den vtipů, tak se jim budeme za chvíli ještě věnovat. Za 2,5 minuty bude 8:30. Čas je proti nám. O tom teď bude zpívat Helena Vondráčková.

0: Čas je proti nám, Helena Vondráčková na Blaníku, minutu po půl deváté, když jsme u toho času.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Čas letí jako bláznivý, ale na dobrý vtip si člověk čas vždycky najde. Máte v partě někoho, kdo vypráví třeba jeden a ten samý vtip už třeba, nevím, 10 let? Tak dneska mu to nechte, protože dneska je Mezinárodní den vtipů. Někdo to zařídil tak, aby ten druhý půl rok, začátek toho nového půl roku, začal prostě s úsměvem. A vy nás těmi vtipy zásobujete celé ráno a už nevíme, kam to máme všechno dávat. Tak to vypustíme do éteru.
3: Napsal nám třeba Tom z Brna. Pane kolego, jak to, že jste nebyl na poslední schůzi? No tak kdybych věděl, že je poslední, tak bych určitě přišel.
0: Mluví z duše.
3: Potom přidám Jiřího. Manžel mi řekl, že našemu vztahu chybí jiskra, tak jsem ho vzala paralyzérem. No a až se probere, tak se ho zeptám, jak na náš vztah kouká ještě jednou. A pak tady byla naše kolegyně Eliška.
0: Jo, jsme se
3: ptali, aby nám řekla nějaký svůj oblíbený vtip. A ona nejdřív, že takové to, já neumím vybrat vtipy, já neznám. A pak řekla, víte, že Chuck Norris vyhrál Tour de France na rotopedu?
0: Já mám taky rád vtipy s Chuckem Norrisem. Víš, kolik kliků udělá Chuck Norris?
3: Vím všechny.
0: Přesně tak. Děkujeme za všechny vaše vtipy. Alexandra Barka, aleluja, teď na Blaníku. Dobré ráno.

0: Decibeli Láska a Michal David na Blaníku a Mexiko posílá vzdušné polibky a lásku svému fotbalovému nároďáku. Proč? Tak to se určitě dozvíte teď od Elišky.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Krásné ráno, konec na světovém šampionátu už po základní skupině českým nároďákem dost zamával. Rezignoval trenér Koubek a reprezentační kariéru ukončili hráči Šik s Holešem. A teď visí otazníky nad pokračováním bývalého kapitána mužstva Tomáše Součka. Ten se rozhoduje, zda bude v reprezentaci pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Uvedl, že se nechce rozhodovat v emocích. V nároďáku Souček působí od roku 2016. Ale zpátky za oceán, kde pokračuje vyřazovací fáze. V osmifinále šampionátu jsou Norové, kteří porazili 2-1 pobřeží Slonoviny. V 86. minutě rozhodl hvězdný Haaland. Po zápase prohlásil, že gól dát musel. Případné prodloužení by už nezvládl, protože byl k smrti unavený. Dále jde podle předpokladů taky Francie, která je jedním z největších favoritů na zlato. V play-off si s přehledem poradila se Švédskem. Francouzi vyhráli 3-0. Komplikacím pak před svým zápasem čelili Mexičané. Začátek duelu s Ekvádorem o hodinu posunula bouřka. Ani to ale spolupořádajícímu Mexiku v postupu do osmifinále nezabránilo. Ekvádor porazilo jasně 2-0. Pro tuto chvíli je to z fotbalu všechno. Další servis uslyšíte odpoledne.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
6: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pohodové české rádio.

0: Vzájemný rok.
1: Tak Vzájemný rok Rádia Blaník už se chystá, protože do něj vyrazíme po 9. hodině. Opět to bude s vašimi tipy a vašimi vzpomínkami, písničkami z tajemného roku a několika slovními nápovědami. A jedna slovní nápověda se bude týkat seriálu, který byl natočen podle jedné skvělé knížky. Seriálu, kde si hlavní role zahráli Ondřej Havelka a Oldřich Wiesner. A je to o jednom takovém zvláštním sluhovi. A více si řekneme po 9. Teď jsou 2 minuty po 3:15.

0: Howdy, vysílá a Bee Gees na Blaníku v 8.51 a chystáme tajemný rok, jak už jsem říkal před chvílí. Dnes se v něm čekejte tyhle písničky. Novinku tehdy měli i Kabáti. I Žlutý pes. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
3: Máte doma solární elektrárnu?
1: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
3: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
1: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
3: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
1: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
3: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
1: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Radio Blaník, počasí.
4: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zpočátku polojasno, postupně oblačno, odpoledne zataženo s přeháňkami a místy také bouřkami, které mohou být lokálně velmi silné, provázené nárazy větru, kroupami a přívalovými srážkami. V odpoledních maximech naměříme 27 až 31.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
4: Na Frýdeckom Místecku ve Frýdlantu nad Ostravicí poblíž Žižkovy ulice bouralo osobní auto s nákladním a provoz je tam částečně omezený. Pozor dejte také na Novojičínsku v Kopřivnici v Panské ulici na kruhovém objezdu, kde policie došetřuje srážku dvou osobních aut. Na dálnici D1 na 251. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchaná motorka, doporučujeme snížit rychlost a porouchané auto je na D1 na 277. kilometru u Přerova směrem na Lipník nad Bečvou. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Děti z tábora, kde udeřil blesk, jsou stabilizované. Kamení uzavřelo oblíbenou cyklostezku na Sokolovsku. Vlny veder budou podle expertů stále častější. Radio Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Jak už jsme vás informovali, na dětském táboře na Jindřichohradecku udeřil blesk do stromu. Záchranáři museli ošetřit 6 lidí, z toho 5 dětí. Jak na tom jsou, popsal v České televizi primář Áro v Jindřichohradecké nemocnici Vít Lorenc.
6: Děti jsou ve stabilním stavu, v současné době jim nic nehrozí, jsou na monitorovaných lůžkách a u jednoho dítěte jsme zaznamenali rozsahem menší popáleninu na dolní končetině. V současné době nejsou v ohrožení života, jejich psychický stav se dá říct, že je dobrý.
5: Jeden muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Kvůli popadanému kameni je dočasně zavřený úsek páteřní krajské cyklostezky Ohře. Jde o část mezi Starým sedlem a Loktem na Sokolovsku. Důvodem je popadané kamení. Jak dlouho omezení pro cyklisty i pěší potrvá, zatím není jasné. Města často řeší, co dál s historickými domy. Třeba Hradec Králové nabízí k prodeji několik významných objektů v centru města. O co jde, ví mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
7: Vše se bude odvíjet od zájmu investorů. Za budovu Cejpova paláce chce město získat minimálně 30 milionů korun. U propojených domů v Tomkově a Dlouhé ulici se předpokládá prodej za nejméně 48 milionů korun.
5: Výsledky výběrového řízení budou k dispozici ještě letos na podzim. Současná vlna veder byla mimořádná, a to nejen vysokými teplotami, ale i délkou trvání. Podle expertů si ale od tropů jen tak neodpočineme. Modely naznačují, že se vedra během prázdnin ještě vrátí. Tolik zprávy a teď jsou na řadě písničky.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
3: na Rádiu Blaník.
0: No ale jaké písničky? Všechny mají totiž něco společného. Všechny pocházejí z roku, po kterém budeme dneska mezi 9 a 10 hodinou pátrat. To znamená z tajemného roku. Odtajníme ho zase na konci hodiny. No a do té doby můžete přicházet se svými tipy a se svými vzpomínkami a ty nám opět volejte na 800 109 109 anebo pište na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Saturday Night a Wakefield a připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Roku, který už před chvílí připomněl Jan Sahara, Hedla, Vára Basiková písničkou Tisíc jmen. A tady jsou pro začátek vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, telefonu zde někde žádné. Můj tip je rok 1994 a vzpomněl jsem si ještě na dvě písně. V tom roce 94 vydala skupina Irish nahrála skladbu Always a Maria Mena Always Time. Tyto dvě písničky a přeji vám opožděně k vašemu svátku všechno nejlepší, hlavně mě štěstí a zdraví.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Pojďme na tipy, které dorazily SMS-kou. Zdraví Mary a zkouší rok 1994 podle Sametové. Díky. Ahoj Péťo a Adelko, dnešní rok je podle písniček a filmu 1994. V tomto roce jsme měli dvouletého syna a bylo nám dobře, byla to moc krásná doba. Pěkný den přeje Romana a Luboš, díky oběma. A krásný den do Blaníku, dnes hádám rok 1994 z filmové ukázky Blanka Černilov. Blanko, díky moc. Tak pojďme k těm filmovým ukázkám.
4: Mimochodem, Saturnine, v poslední době mě přátelé kladou zvláštní dotazy. Například netušili, že se zabývám lovem divokých šelem. A nebo mě prosí, abych jim vyprávěl o tom, jak jsem školil žraloka stativem fotoaparátu.
0: Ano, ta nápověda, kterou jsem vám dal před 9 hodinou, se týkala seriálu a posléze i filmu, který vzniknul se stříháním toho seriálu, ve kterém si hlavní role zahráli Ondřej Havelka a Oldřich Wiesner, který vzniknul na základě knižní předlohy Zdeňka Jirotky a ten film a seriál se jmenují Saturnin.
5: Vy máte smysl pro humor a to mě těší. Upřímně řečeno, vždycky jsem si myslel, že jste spíš moura. Kávu, sodovku, sodovku, popelník. Tedy dvě kávy, dvě sodovky, jeden popelník. A jehle, nejste. Lidstvo, do něhož počítám také vás, lze totiž rozdělit podle teorie kavárna, člověk, mísa, koblih.
0: Ve kterém roce jste poprvé mohli vidět Saturnina? Pište na 603 118 118, volejte na 800 109 109 a my si dáme kabáty a Colorado.
6: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Zdeško v boj v Coloradu můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Tak co, vzpomínáte si na tuhletu podivnou rolinku, rodinku Kelly Family a An Angel, velký hit z tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Z roku, který už jsme si připomněli taky seriálem a filmem Saturnin, obojí jste mohli vidět právě v tajemném roce poprvé a tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Ahoj Petře, tady po další době zase Pavel Šofér. Asi pamatuješ,
0: ale
2: typuju rok 94 podle Saturnina.
0: Tak 94, Pavle, co jsi dělal v tom roce?
2: Ale v 94. se mi narodila dcera.
0: Důležitý rok, díky moc, Pavle, měj se krásně.
2: Hele, a ještě šťastnou cestu, jak vyrážíš příští týden.
0: Jasně, díky moc.
2: A s tím rozhledovém na Německo máš pravdu, já tam tu jezdím často a kolikrát to tam je opravdu masakr.
0: Já jedu teda vrchem, ale tam je to stejný masakr. Po
2: jako
0: Teplické.
2: Na Ústí, jo?
0: A jako na Ústí.
2: Jo, jasně. Tak šťastnou cestu a dobře se vrát.
0: Díky moc, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak Pavel narážel na obytňák, kterým vyrážím v neděli. Pojďme na SMSky.
3: Napsala nám třeba Iva z Hořovic. Dobré ráno, typuji rok 94, v tom roce jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání.
0: Děkujeme.
3: Marie z Přepych napsala hezký den, přeji všem Dublaníčku, jako každý den, tak i dnes zkouším typovat tajemný rok a podle písniček a ukázky ze Saturnina si myslím, že jde o rok 94, tehdy mi bylo 41 a pracovala jsem v jeslích u malých dětiček.
0: Díky, díky.
3: A přidám ještě tip od Standy z Kolína, ten typuje rok 1995.
0: Tak 95 mám zaznamenáno. A co vy, jaký rok typujete? Máte k němu tak nějakou vzpomínku? Zavolejte na 800 109 109 anebo to napište na 600 318 118 a třeba vám pomůže Sametová od Žlutýho psa.
4: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: velký hit v roce, po kterém dneska pátráme, Žlutý pes a Sametová.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: A my pátráme po roce, kdy jste poprvé mohli vidět v televizi seriál, který vzniknul na motivy knihy Zdeňka Jirotky Saturnin, a posléze z toho seriálu nebo se stříháním toho seriálu vzniknul i film. To byla první slovní nápověda a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Leblová Jarka, Kladna, dobrý den. Já volám na ten Tajemný rok.
0: No to voláte správně, Jirko.
3: No, je to rok 1994 a já mám na něj strašně špatnou vzpomínku, protože mě v tom roce zemřel táta, kterýho jsem strašně milovala. Ten dělal pro moji rodinu všechno, co mohl.
0: Jarko, moc děkuju za to, že jste se o tu vzpomínku rozdělila a přeju vám všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku.
3: Děkuju, děkuju vám moc.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
3: Ty taky, nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Zdena ze Sloupna, milý skvělý Blaníčku, dnes to bude asi podle Saturnina rok 94, to už jsem rok podnikala a doma měla 3 děti, 14, 11 a 5 let, občas trochu mazec, ale byla jsem mladá, tak to šlo všechno s nás, zdravím kamarády, protože vím, že poslouchají.
0: A my moc děkujeme za vzpomínku.
4: Potom přidám ještě další dámu, Mirku, ta typuje taky rok 94 podle písniček a filmu a napsala, to jsem byla na mateřské dovolené s dcerou Ivetkou a byly jí zrovna 2 roky.
0: Díky, díky.
4: A přidám ještě tip od Honzy z Prahy, ten typuje rok 1992.
0: Tak 92, mám zaznamenáno, jaký rok typujete vy. Neupejpejte se a volejte na 800 109 109 nebo to hoďte do SMSky a pošlete na 603 118 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklorních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
10: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Bezva kolegové.
2: Bezva šéf.
1: Bezva práce.
2: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: švajcarský DJ, DJ Bobo a everybody.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A písnička, bez které se neobešla žádná diskotéka svého času. Řekněme třeba v Tajemném roce, protože tehdy to byla úplná novinka. V Tajemném roce se taky zrodil Saturnin, ten seriálový a filmový. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Lenka.
0: Lenko, je to vaše, jaký rok typujete?
3: No, já bych typovala, že je to ten rok 94. V tom roce mi bylo 11 a začala jsem chodit se starat o zvířata na statek.
0: Aha, Lenko, odkud voláte?
3: Ostravy.
0: Krásný den do Ostravy, naslyšenou.
3: Naschle.
0: Pojďme na SMSky.
4: Z poličky nám napsal David, podle filmové ukázky si myslím, že jde o rok 1994 a pro mě to byl běžný rok v prvním zaměstnání.
0: Moc děkujeme, píšu 94.
4: Ahoj Blaničku, je to rok 94 podle kabátů, měla jsem roční dcerku a užívala si mateřskou. Zdravím manžela, který řídí traktor a užívá sluníčka. Žně jsou na spadnutí, to nám napsala Iva z Prostějova.
0: My si teda užíváme půlnoc, protože nám se tady tak sepnělo, že to opravdu vypadá jako v noci.
4: My
0: tak si užívejte dál sluníčka.
4: A přidám ještě SMSku od Ivany z Brna, ta typuje rok 1998.
0: 98, dobře, píšu. Tak pojďme na druhou nápovědu, tentokrát bude sportovní, protože v Tajemném roce, stejně jako letos, nebo přímo teď, probíhalo fotbalové mistrovství světa a stejně jako teď probíhalo v Severní Americe.
5: Den D nastal v pátek 17. června, kdy 15. mistrovství světa v Kopané otevřel na chicagském stadionu slavnostní ceremoniál. V pestrobarevné půlhodince se hodně tancovalo a zpívalo a čas vybyl i na pozdravy amerického prezidenta Billa Clintona a předsedy FIFA Joao Avelange. Velká fotbalová slavnost spojená s bojem o sošku světového poháru mohla začít.
0: Finálový turnaj se potom odehrál mezi 17. červnem a 17. červencem tajemného roku ve Spojených státech amerických a čtvrtý světový titul si tehdy připsala Brazílie. Tak to je druhá slovní nápověda a teď zase vy.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Prayer Fryer a Michaela na Blaníku v době, kdy naspívala tuhle tu písničku, tak jí bylo teprve 12 let a teď už je starší a v současné době Michaela Pašteková, tak její celé jméno, působí jako kurátorka a pedagožka na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Prayer Fryer, to byla taky připomínka tajemného roku, tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Láďa.
0: Láďo, jaký máte tip?
1: Já si myslím, že to je rok 94, mě teďka bylo 17 let.
0: Ano.
1: Půjčky, já si to myslím, já jsem teďka začínal už, protože půjčíka na diskoteky, tak si to tak nějak pamatuju, myslím si, že je 94.
0: Aha, dobře, vy teď někam jedete?
1: Jo, jedu do Mostu a všude prší.
0: No jasně, u nás tady taky už. Šťastnou cestu přeju, buďte opatrný.
1: Naslyšenou.
0: Tak, bylo to hodně znát, že tam hodně prší. Pojďme na SMSky.
2: Typuji rok 1994, to mi bylo 15 let a začala jsem jezdit na střední doprováku do Chrudimi. DJ Bobo tehdy hrál všude zlaté devadesátky, to nám napsala Jiřina z Hlinska.
0: Děkujeme, Jiřko.
2: Přidám vzpomínku a tip od Štěpánky, ta taky přidává čárku k roku 94, napsala mě bylo 40 let a doma jsem měla dvě puberťačky.
0: Díky.
2: A potom přidám ještě tip od Jirky z Varu a ten taky typuje rok 1994.
0: Tak 1994 zaznamenáno a poslední nápověda v tajemném roce 7. září na Strahovském stadionu vystoupila jedna slavná skupina.
3: Plánováno je mimo jiné setkání s prezidentem Václavem Havlem, předání zlaté desky Monitoru za prodej 15 000 kusů poslední desky u nás a všichni tři hlavní protagonisté, kteří kdysi společně studovali architekturu, se těší na prohlídku našeho hlavního města. Na koncert se chystají fanoušci z celé republiky.
0: Kdo to asi byl? No, v rámci celosvětového turné The Division Bell Tour dorazili Pink Floyd.
3: Už odpoledne se před stadionem shromáždili tisíce šťastných majitelů stupenek, kteří netrpělivě, ale bez konfliktů čekali na otevření bran stadionu, avizované na 18. hodinu. Podstatně neklidnější byli ti, kdo si vstupenky nekoupili v předprodeji a museli doufat, že pořadatelé jich ještě několik tisíc dají do prodeje před koncertem.
0: Tak první a jediný koncert Pink Floyd u nás, právě v tajemném roce. My si jednu floydovskou písničku z tajemného roku dáme už za chvíli a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok.
5: Na Rádiu Blaník.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
8: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
7: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
13: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
16: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
17: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
18: Pohodové České rádio.
19: Posloucháte

0: Take It Back a Pink Floyd, písnička z tajemného roku, z roku, kdy Pink Floyd poprvé a naposledy dorazili taky do Česka a 7. září odehráli koncert v Praze na Strahově.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Petra Vasklá, dobrý den. Já volám na ten Tajemný rok, hádám 94.
0: Aha, a proč?
3: Podle Saturnina.
0: Mm-hmm. Co jste dělala v tom roce?
3: Skvěle. Já měla skvělý rok, narodila se mi holčička.
0: Ano.
3: Na 24. květen a předtím jsem dva měsíce ležela v nemocnici s ní, teda no, bych tam musela ležet. Ale jinak to byl skvělý rok, stala jsem se maminkou, vyzna dva třetí.
0: Tak to bylo vysvobození.
3: Ano.
0: Moc děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Krásný den, naslyšenou.
0: A ještě poslední SMSky.
4: Ahoj, Peťo a Adélko z Prejera chytili určitě v roce 1994, to nám napsal Jirka.
0: Děkujeme, Jirko.
4: Přidám Jitku z Vyškova, ta si myslí, že jde o stejný rok, čili 94, napsala prostě nestárnoucí devadesátky a byla v prvním ročníku na střední, takže bezstarostné mládí a moc děkuji za připomenutí tohoto roku.
0: Díky, díky.
4: A přidám ještě Vaška ze Šumperka, ten si podle Saturnina myslí také, že jde o rok 1994.
0: Tak, 94, no u ní tady mám nejvíce čárek, potom jste typovali ještě rok 95, 92, 98 tady mám a jeden z nich je správně. A to rok?
1: 1994. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Dnešní hledání je u konce, my se na vás Adélkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině, za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem a ještě jedna připomínka roku 1994. Janek Ledecký a právě teď.

0: Tajemný rok končí, chtěl bych se vrátit do doby, kdy ještě frčela kytarová sóla. Tohle byl Janek Ledecký na Blaníku. A my vám i nadále budeme hrát hlavně hezky česky. Dáme si Lady Karneval.
1: Já paní, vím, jak se ruší žal.
0: Dorazí Činasky.
2: Chci líbat tě na tvoje ústa.
0: I Ilona Čáková. Taky opravdu někdy nevím, ale teď koukám, že je za 5:10, tak vám to chci říct. Posloucháte Blaník, hrajem vám hezky česky a teď je před námi počasí, doprava a zprávy.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít místy polojasno, postupně oblačno, odpoledne většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami a lokálně také silnými bouřkami provázené kroupami, nárazy větru a přívalovými srážkami. Naměříme 27 až 31 stupňů.
6: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Pozor, dejte na dálnici D1 na 278. kilometru směrem na Ostravu, stojí tam porouchané auto. Na Frýdecko-Místecku ve Frýdlantu nad Ostravicí poblíž Žižkovy ulice se srazilo osobní auto s nákladním a provoz je tam omezený. Odstavený kamion nepřehlédněte na průtahu Ostravou směrem do centra v Místecké ulici. A v Jeseníku v ulicích Janáčkova, Jaroslava Ješka a Denisova zůstane silnice neprůjezdná do poloviny září, tak s tím počítejte. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Ministr kultury jednal s prezidentem. Pejskaři mají novou povinnost. Ústí nad Orlicí řeší kybernetický útok. Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Ministr kultury Otto Klempíř se na Hradě sešel s prezidentem Petrem Pavlem. Při včerejším setkání hlavě státu vysvětlil, že zákon, který kabinet prosazuje, veřejnoprávní média neohrožuje. Klempíř to napsal na sociální síti s tím, že prioritou je financování živé kultury. Ode dneška vchází v platnost nová povinnost pro pejskaře. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak čtyřnohého mazlíčka registrovat, poradí mluvčí rezortu zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
7: Štěňata zapíšou veterináři do registru při čipování, a to ještě předtím, než poputují ke svému páníčkovi. Ústí nad Orlicí od rána prověřuje podezření na možný kybernetický útok na své webovky. Z preventivních důvodů proto radnice stránky dočasně dost odstavila a zjišťuje příčinu problému. S komplikacemi musí počítat řidiči ve dvoře Králové nad Labem. Kvůli stavbě kanalizace ve čtvrti Verdek ode dneška neprojedou po silnici 2/299 na Hostinné. Auta budou muset jezdit objížďkou přes Bílou Třemešnou a Mostek. Omezení potrvá do 6. srpna. Tolik zprávy. Pepo, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Eliško.
4: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka nám zbývá do 10. Dál si budeme hrát. Hlavně hezky česky. Za normálních okolností bych vám řekl, že za malou chviličku je tady Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká. Ale dneska je 1. července a Samiře začíná její zasloužená dovolená. Tak si to, Samčo, užij. A my se místo toho teda podíváme do Liberce. No a v této hodině vám také poradím, jak to udělat, abyste letěli zadarmo. No, zadarmo. Takhle.

0: fenomenální ABBA a Chiquitita na vlnách Rádia Blaník. A my teď míříme na sever. Místo, kde si uděláte parádní fotku, to je Fotopoint, tedy fotomísto, nebo chcete-li fotoflek. A jeden takový nový Fotopoint mají v Liberci. Je netradičně kruhový a navíc se srdcem. Jeho autorem je student třetího ročníku místní střední školy Kateřinky Aleš Vlček.
1: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar takový jako už dost ohranej, tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mi napadlo právě to kolo. A když už tam bylo, řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko. Než aby to srdce na tom leželo, tak mi přišlo více zajímavé, aby tam vlastně to srdce bylo zapíchnutý.
0: Já ještě dodám, že nový Fotopoint najdete v celoročně přístupném rekreačním areálu ve Vesci v Liberci. Tak zdravíme Aleše, to je hezký příspěvek takhle ze střední školy. A teď už zpátky k písničkám. Ilona Čáková a její Tornéro. Dneska je 1. července, přátelé, tak si to užívejte. Konečně trošku prší. A posloucháte Blaník.

0: Neraj a Pojď zapomenem, já myslím, že dneska už vlastně takový klasický hit téhle skupiny. Jedna z nejhranějších písní současnosti je taky od Miraj, respektive od Miraj a Evy Farné, jmenuje se Vzpomeneš si, určitě ji znáte z vysílání a třeba i z České desítky, kde se umisťuje poslední týdny po každé, protože, jak říkám, jedna z nejhranějších. No a hodně se na ní podílel Jenda Vávra, hitmaker, skladatel, textař a sympaťák, který bude dneska mým parťákem, proto vám to vyprávím. Ve 4 odpoledne tady budeme si povídat celou hodinu, hrát písničky, na kterých se podílel nebo ve kterých vyloženě zpívá, a já vám to doporučuju, protože s Jendou je sranda a on toho opravdu už napsal strašně moc. Takže ve 4 tady na Blaníku. Ale to neznamená, že musíte někam odcházet. Za chvilku Jarek Nohavica, Fensia nebo Xindl X. Je 10.23, takhle ve středu na Blaníku.
1: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty 5 zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
5: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
6: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
7: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
8: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
9: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky. Váš Ivan Vodochodský.

0: něco unikne?
1: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
0: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
1: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Je nás tu hodně.
1: A díky vám nás tu bude ještě víc.
0: Děkujeme.

Až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí umět.

0: Sindl X a Puberťák na Blaníku.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Tak je to opět tady, přátelé, máme pro vás zájezd. Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style za tři české za sluníčkem, konkrétně do Marsa Alam v Egyptě. Je to letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní z All Inclusive do pětihvězdičkového hotelu Gorgonia Beach Resort. Vyhřáte moře, dlouhé pláže a k tomu ubytování na 8 dnů v pětihvězdě s All Inclusive. No, to je bomba. A možná to čeká právě na vás. Musíte poslouchat o víkendu Blaník a najít takovou anomálii v našem vysílání. My totiž zařadíme buď v sobotu nebo v neděli, vlastně úplně kdykoliv, tři písničky od jednoho a toho samého českého interpreta hned za sebou, jo? Když zaspívá třeba, příklad, jo, Karel Gott, po něm Karel Gott a ještě jednou Karel Gott a nic to nepřeruší, tak to je ten moment, kdy máte volat. A nebo to bude, já nevím, Sagvantofy, a nebo Olympik, a nebo Helenka Vondráčková, to já nevím, ale budou to tři čeští interpreti, teda respektive tři písničky od jednoho a toho samého interpreta hned za sebou. No a kdo se po doznění té třetí písně dovolá jako první do studia, tak letí za tři české do Egypta, tedy za sluníčkem. Budu vám moc držet palce.
1: Za tři české za sluníčkem. Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: U nás nemizí písničky, takže Marie Rotrová, Pavel Bobek, Nick Cayman, ti všichni vás čekají už za chvilku.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
8: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
11: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Pohodové české rádio.

0: Mike Oldfield a Cara Dylan na vlnách Rádia Blaník, Man in the Rain. Právě teď venku prší, takže je to tematická píseň. To je přesně to, co příroda v tuhle chvíli potřebuje, ale chtělo by to, aby pršelo delší dobu, aby to nebyla jenom nějaká přeháňka. My si budeme dál hrát, přátelé, hezky česky. Václav Neckář.
1: Samým tahem, jedním tahem.
0: Damiens.
1: Mám tě rád, každé ráno víc.
0: Si vždycky říkám, jak je možný, že tuhle písničku znám slovo od slova úplně celou, ale to byly prostě ty devadesátky, ten jejich závěr. Alice Springs, Jízda.
1: Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky, nic se na tom nemění, hezky česky celé léto. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude 11 hodin dopoledne.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
7: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
6: Videa ze studia.
7: Fotky z našich akcí.
6: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
7: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
6: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy také bouřkami, které mohou být lokálně velmi silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Teploty nám vyšplhají mezi 27 až 31 stupňů.
9: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
6: Blaník za volantem.
8: Na Olomoucku na příjezdu do Troubelic od Libiny bourala dvě auta, projíždějte se zvýšenou opatrností. Stejná situace je v Uherském Hradišti v ulici Jana Evangelisty Purkyně. Na Frýdecko-Místecku ve Frýdlantu nad Ostravicí poblíž Žižkovy ulice bouralo auto osobní s nákladním a provoz je tam částečně omezený. V Jeseníku v ulicích Janáčkova, Jaroslava Ješka a Denisova je silnice neprůjezdná kvůli pracem a ty potrvají do poloviny září, tak s tím počítejte. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
10: Česko zasáhnou další silné bouřky. Počasí dělá starosti taky rybářům. Do přírody se vrací ohrožení dudci.
7: Rádio Blaník.
10: Příjemné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Republiku dneska dělí počasí. Zatímco na jihu Moravy bude opět vedro s teplotami kolem 34 stupňů, východ Čech se musí připravit na silné bouřky. Pokračuje meteorolog Eduard Novotný.
11: Mohou být doprovázené zejména nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy mohou být i kolem 2 cm a bude také výrazné přívalové srážky kolem 50 litrů vody na metr čtvereční.
10: Český hydrometeorologický ústav varuje i před rizikem povodní. Právě déšť by uvítali rybáři, řeky jsou totiž na a někde i pod hranicí sucha. Voda se navíc rychle ohřívá a rybám se tak zhoršují životní podmínky. Problémy jsou zejména na jižní Moravě. Povodí Moravy situaci označilo za hroznou. Klatovy se pustili do modernizace městské hromadné dopravy. Cílem je navýšení počtu cestujících, kteří budou autobusy k cestám využívat. Co ode dneška platí, ví mluvčí kanceláře starosty Radmila Nagovská.
12: Modernizace nabídne používání všech dveří v autobusech k nástupu i výstupu, přibydou zastávky na znamení a spoje budou pravidelnější a častější. To vše by mělo umožnit cestujícím městskou hromadnou dopravou v Klatovech rychlejší a snadnější přesun po městě i komfort při cestování.
10: Další připravovanou novinkou je online mapa provozu. Ta bude sloužit k ověření aktuální polohy autobusu. U Hradce Králové po letech úspěšně zahnízdil dudek chocholatý. Ohrožený pták se podle ornitologů vrací hlavně díky obnově pastvin, starých sadů a otevřené krajiny. Dudek zahnízdil ve speciální budce a vyvedl 5 mláďat. Ze zpráv je to ode mě všechno, na řadě jsou písničky s Pepou.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
6: Pepa Černý
7: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, za 2 minutky bude 11. Dál si budeme hrát, hlavně hezky česky, tak jak to děláme nejenom celé léto, ale celý rok a celý můj život vlastně téměř. Tak za chvilku přijde kolega Petr Slíva, který se vrátí na místo činu a představí nám další zlaté české ručičky. On je totiž objevuje, to je jeho koníček. Někdo sbírá trpaslíky a potom je zahazuje. Petr Slíva ten hledá zlaté české ručičky a pak nám je představuje. Tak teď je tady slza a celibát. Posloucháte Blaník.

0: Tahle divočina se jmenuje Sélaví, stejně jako ta slavná píseň Karla Gotta. To je život. A život přináší neustále nějaké nové zážitky a podněty, což platí i pro farmu a farmáře. To nám teď ostatně objasní Petr Slíva ve Zlatých českých ručičkách. Tak Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních Zlatých českých ručičkách si budu povídat s Janou Kuntošovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: A když to zhrnu jedním slovem, Jano, vy jste farmářka. Dá se to takhle zhrnout?
4: Ano, přesně tak, přesně tak.
3: Farmářka, která stojí za webovou adresou vesnickedobroty.cz a to je zároveň i název vaší farmy?
4: Ano, je.
3: Takže na farmě vznikají vesnické dobroty a teď mi řekněte, co všechno si pod tím mám teda představit.
4: Přesně tak, ten název měl evokovat to, že to jsou vlastně výpěstky, zpracované výpěstky, co lze vypěstovat vlastně na vesnici, na farmě, takže ten náš hlavní produkt jsou dneska džemy, sirupy, bylinkové ovocné a čatný omáčky. Pak děláme ještě rajčatové omáčky a moštujeme jabka, takže to je jedna taková část a ta druhá část, ta je mladší podstatně, že pěstujeme ještě zeleninu.
3: A kde to pěstujete? Kde je vaše farma?
4: Jsme kousek od Míchova Hradiště, jsme vlastně v lokalitě Český ráj ještě, takže v krásném prostředí.
3: Mě vždycky zajímají ty začátky, jak se z vás stala farmářka?
4: Úplně náhodou, potkal jsem svého manžela.
3: A to byl farmář?
4: To nebyl farmář, ale můj manžel vlastně zdědil statek po svých prarodičích a to byli sedláci, než samozřejmě přišel komunismus a podobně a vlastně zůstal statek, zůstal tomu starý sád, po revoluci manželovi vrátili pole, no a nějak mě napadlo, že když to tady jako je, že by s tím šlo něco dělat.
3: No a jak je to s těmi džemy a čatný omáčkami a podobně? Vyrábíte je z toho, co si vypěstujete?
4: Ano, přesně tak, vyrábíme z toho, co si vypěstujeme, takže každý rok je trošku jiný, něčeho je každý rok víc nebo hodně, něco pak třeba pomrzne nebo prostě ta úroda je slabší, takže každý rok je úplně jiný.
3: Co z vašeho sortimentu vám osobně chutná nejvíc? Která marmeláda, které čatný?
4: No, my máme takovou specialitu, říkáme tomu švestková dobrota a je to alternativa k lísko-oříškovým pomazánkám a je to vlastně ze švestek, takových těch opravdu těch starých, klasických. Tam je hodně kaká, cukr a vanilka a je to vlastně z toho udělaný takový džem a když se to dá na horké palačinky, tak to krásně voní čokoládou. Tak to je taková naše specialita a pak třeba děláme džem z kdoulí.
3: Kdoule to je vůbec takové staročeské ovoce, které se u nás trošku zapomnělo nebo se na něj zapomnělo a teď se vrací postupně zpátky, je to tak?
4: Přesně tak. Je to ovoce, které se moc nepěstuje, spousta lidí ho ani nezná, takže nám, když tady ty kdoule na dvoře dozrávají, ono je vidět ze silnice, tak svítí jak žluté žárovky. Spousta lidí se ptá, co to je. Jinak doule je zaserova nepoživatelná. Ona je strašně tvrdá a opravdu se musí uvařit a pak voní jako hrušky s medem, když se vaří.
3: Hodně se pěstuje ve Velké Británii a ve Skandinávii, tam jsem na to narážel.
4: Přesně tak, no.
3: Já když se dívám na vaše stránky a tam vidím položku předplatné, to znamená, že já si můžu předplatit dopředu některé produkty?
4: Můžete si předplatit buď džemy nebo sirupy nebo kombinaci s tím, že já vám každé dva měsíce pošlu balíček, bude tam nějaký náhodný výběr, který vlastně v tu chvíli je asi tak aktuální, aby se to neopakovalo a vlastně se můžete každé dva měsíce těšit na takovou zásilku dobrou, anebo se dá u nás předplatit před sezónou teda zelenina, že každý týden nebo každé dva týdny si můžete odebrat svou zeleninovou bedínku z toho, co právě nám tady vyrostlo, dozrálo.
3: Takže k tomu můžu využít webové stránky, ano?
4: Určitě.
3: Tak pojďme jenom zmínit adresu těch stránek.
4: Adresa je www.vesnickedobroty.cz.
3: A Jano, já vám v tuto chvíli poděkuju, popřeju vám krásné léto, ať se vám daří a naslyšenou.
4: Moc děkuji, mějte se krásně, naschledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme a teď si dáme písničku, která je stejně stará jako Blaník. Vyšla totiž v roce 1999 na první desce Damiens, Křídla, mám tě rád. Posloucháte Blaník.

0: Alice Springs a Jízda na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, pamatujete si na ten film Jízda? To byl taky fenomén v půlce 90. co? No a když jsme u těch filmů, tak už v pátek začíná v Karlových Varech Mezinárodní filmový festival a pomalu se odhaluje ten jeho program, kdo přijede, že to do poslední chvíle nikdo neví, kdo nakonec dorazí nebo ne. Má dorazit Dustin Hoffman, na to se strašně těším. Pro vás ostatně chystáme pár takových jako reportáží z Karlovarského festivalu, protože se tam chystá naše reportérka Sára Voldánová. No a já už vám můžu prozradit, že pátým držitelem producentské sošky se stane pan Jaroslav Bouček. To už víme a stane se tak hned při tom zahajovacím ceremoniálu teď v pátek. Tak ne, pardon, v neděli to bude na slavnostním předání v hotelu Ambassador. Tak pojďme dál, Opus, Life is Life, Lucie Bílá a pak si dáme písničku z pomády a o pomádě si budeme taky trochu povídat. Posloucháte Rádio Blaník a je 11.25 přesně.
1: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.
2: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklorem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklorních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklorních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
4: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
5: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
6: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Pohodové české rádio.

0: Pomáda, Denny Zuko a Sandy Olsonová, tedy John Travolta, Olivia Newton-John. A tohle je taky z Pomády, co? Víte, kde se bude hrát Pomáda? Bude se hrát na Prima Hvězdném létě pod Žižkovskou věží. Tohle léto tam organizuje divadlo Kalich, kde se právě Pomáda hraje už strašně dlouho. Více než 500 odehraných repríz. Vždycky vyprodáno. Romantika, humor, nestárnoucí hity, energie, taneční show. Prostě Pomáda tak, jak má být. Samozřejmě v češtině, jo. Tohle to je originál, co pouštím teďka já. No a pod tou Žižkovskou věží, tak tam jsou na programu dvě exkluzivní letní reprízy 14. a 15. srpna. Přátelé, pokud chcete zažít Pomádu pod širým nebem v centru Prahy, což já myslím, že Žižkov je pořád ještě centrum Prahy, tak 14. a 15. srpna je ideální čas, kdy tam zamířit. Lístky by ještě měly být, podívejte se na internet divadlokalich.cz. No a když jsme u toho Kalichu, tak tam se bude hrát ještě jedna věc.
1: Na mé předměstí je biograf Láska.
0: To je muzikál, který je složený z písniček Hanky Zagorové. A jednička ta už se hraje a teďka se chystá dvojka. Tak pokud chcete zažít i tohleto, tak máte unikátní možnost teď na podzim, kdy bude premiéra biografu Láska 2. Ať je Kalich, ať je Blaník, ať je léto a za chvilku nám zahraje třeba skupina Krištof.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
4: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Filmová z Flashdance a Irene Cara na vlnách Rádia Blaník. A na dlouhou dobu, konkrétně na hodinu, poslední anglicky zpívaná píseň na vlnách Rádia Blaník, protože máme před sebou co? Českou hodinku, jako vždycky, a s ní dorazí Michal David. Každý mi tě lásko závidí. Zaspívá Hana Zagorová. Já nemám strach ze šedých vlasů. A zaspívá i Valda. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně. Život sice utíká, ale s Blaníkem to jde tak nějak lépe, co říkáte. Hrajeme vám hezky česky celé léto a vlastně celý rok. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude pravé poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Máte doma solární elektrárnu?
1: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
2: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
1: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
2: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3 000 korun na ruku.
1: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
2: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
1: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Krásné poledne přeje Tereza Musilová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra na obloze zpočátku mraku hodně a může ještě doznívat déšť. Postupně během dne ale bude oblačnosti ubývat a čekáme převážně polojasno, k večeru se pak vyjasní úplně. Teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
4: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Blaník za volantem.
3: V Ostravě v ulici 28. října u křižovatky s ulicí Přemyslovců bouralo osobní auto s autobusem, částečně blokují provoz. V Opavě v Krnovské došlo ke srážce osobního auta s cyklistou, na místě vyšetřují policisté. A ve Frýdlantu nad Ostravicí pozor ve Frenštátské ulici. Poblíž křižovatky s ulicí v Olšině havaroval motorkář. Sem vyjeli záchranáři, průjezdný tam zůstal pouze jeden pruh. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Hasiči místy stále odklízejí následky bouřek. Rezort školství chce zlepšit práci ředitelů škol. USAR tým zůstane ve Venezuele ještě několik dní. Rádio Blaník. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Českem v noci na dnešek a dnes ráno prošly v několika vlnách bouřky. Místy byly i velmi silné a vítr při nich vyvracel nebo lámal větve a stromy. Bez proudu se ocitlo na 20 000 domácností. Noční vlna bouřek zasáhla hlavně východ Čech a Vysočinu. Ráno se pak ještě bouřky prohnaly přes středočeský kraj. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Ministerstvo školství chce zkvalitnit přípravu budoucích i začínajících ředitelů škol. Nový standard studia se zaměřuje hlavně na lepší přípravu v řízení pedagogické kvality a vedení lidí. Navazuje na změny legislativy, která od července mimo jiné rozšiřuje kvalifikační studium ze 100 na 250 hodin. Léto přeje objevování historie, proto Chomutov i letos zve na komentované procházky, které návštěvníky provedou po stopách válek i historií Kamencového jezera. Víc tomu říká mluvčí radnice Zuzana Vavřínová.
6: Procházky proběhnou během července a srpna. Účast není potřeba předem rezervovat. Prohlídky městem začínají vždy v 10 hodin u městského informačního centra na náměstí 1. máje a prohlídky Kamencového jezera pak od 11 hodin u vstupu do kempu.
5: Prohlídky jsou zdarma a nejbližší budou už tuto sobotu. Čeští záchranáři hledají ve Venezuele přeživší ničivého zemětřesení. Působí v přístavním městě La Guaira na severu země, nedaleko od Caracasu. Šance, že v sutinách najdou někoho živého, sice klesá, ale stále existuje. Pracovat tam chtějí do konce týdne. USAR tým má 70 členů a sebou má 8 psů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak a se mnou Siréna, děkuju Moni.
1: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, já jsem teď odhalil normálně 11.59 přesně teď a už půl minutu houkají sirény. Ona je první středa v měsíci, Moni. Já jsem si vždycky myslel, že to spustí
5: pravé
0: v pravé poledne.
5: Já taky, překvapilo mě to.
0: V minutu a půl dřív? No, tak to je podvod, teda vám řeknu. Tak krásné poledne se sirénou, doufám, že u vás taky houká, všechno je v pořádku. Pokud houká, tak funguje, takže až se něco stane, doufám, že se nic nestane, tak bychom měli být více v bezpečí. Tak české písničky jsou před námi, za chvilku budeme přát k velkým narozeninám jednomu našemu kolegovi, taky zavzpomínáme na jeden kultovní seriál a dnešní oslavenkyně. No a pak už tady bude Ivalecká, která je s dnešním počasím spokojená. Vanastovy věci a bedna od whisky právě teď na Blaníku, krásné poledne a pokud obědváte, dobrou chuť.

Vítězslav Vávra a citrónová holka na vlnách Rádia Blaník. Dneska je 1. července 2026 a to znamená, že je to přesně 5 let, co nás Vítě Vávra opustil. Chybí tady moc, ale jeho písničky na Blaníku dál zní, takže v tomhle směru je svět ještě v pořádku. 65. narozeniny by dneska oslavila... Princezna Diana. Ta tady taky chybí, myslím. Ona se hodně starala o charitu, měla dobré srdce, alespoň všichni, kteří se pohybovali kolem ní, tak to o ní tvrdili. Já jsem ji samozřejmě neznal, ta jasný. To se na královský dvůr jen tak nepodíval, jako kluk a vlastně ani dneska. Ale chybí tady princezna Diana. No a víte, kdo má dneska 59. narozeniny? Pamela Anderson. Tak Pamela Anderson, všechno nejlepší přejeme do Hollywoodu, kde pravděpodobně bydlí, bych tak řekl, nebo v Los Angeles, nebo v San Francisco, kde tak může Pamela bydlet. No, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. Zároveň Martine Písaříku, tobě taky všechno nejlepší, 47. A ještě o rok starší je muž, kterému tady říkáme pan Blaník. Náš programový ředitel Daniel Rumpík. Člověk, který jezdí každý den celý rok, už asi 27 let do práce 120 kilometrů tam a 120 kilometrů zpátky. A každé ráno v 6 hodin je tady. A potom v 6 hodin zase odjíždí. Já říkám, že je to blázen, ale bez něj by Blaník nebyl Blaníkem. Dane, děkuju, že tě máme. A já vím, že tuhle písničku máš rád. Tak všechno nejlepší. 48. Daniel Rumpík. A pro něj Petr Spálený a obyčejný muž. Posloucháte Blaník.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Petra Janů, nic se nemění, opravdu se nic nemění, přátelé, všechno je tak, jak má být, hrajeme vám hezky česky, nejenom celé léto, ale celý rok a dokonce už takhle s předstihem dorazila Iva Lecká. A já vím, čím to je, Ivuško, že to je tím, že tobě se líbí to počasí venku.
1: No tak já jsem nadšená samozřejmě, jo. Že jo, já dokonce jsem přemýšlela, že si nevezmu ani deštník a že opravdu jako půjdu tím deštěm, jo, akorát, že teda u nás nepršelo, u nás někdo ze zhora lil kýble, tak to jsem si říkala zase, jako přijdeš mokrá do toho vlaku, to není úplně dobrý, jo. Takže jsem si počkala, až to trošku jako přejde, ale ježiš, to je nádhera, úplně jak se dobře dejchá, jak jako, víš, je to takový jako příjemný, no.
0: Já víš co, prostě... takhle, ty ten deštník potřebuješ, no. Protože když se na tebe podívám, tak si říkám, ty nutně, když zmokneš, potřebuješ fén.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
3: Navštivte zámek Frištát a poodhalte příběh dynastie Larišménychů, která formovala moderní Slezsko a udělala z Karviné průmyslovou velmoc. Čekají vás luxusní komnaty, jízda historickým kočárem i poklady Národní galerie. Více na zámek-frištát.cz.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.

0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Milí šikulové a milé šikulky,
3: hledáme možná právě vás.
2: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
3: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
2: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
2: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
2: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.

0: pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

dalšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: tak všechno mám.
1: Když jsi blízko, tak všechno mám, Ivo Lecka.
2: Jo, jo, já vím.
1: Ale máme no. nový letní podkres. Tady je, víš?
2: No, tady pěkný.
1: No. To vyšlo, když se ochladilo. No, co se dá dělat 1. července? Ivuško, my vždycky probíráme taková, řekněme, příjemná témata. Jo, tak já to teď trošku nabourám. Představ si, že řádí svrap v České republice.
2: No, já jsem z toho úplně hotová, já jsem slyšela to dneska ráno četla. No. Samozřejmě jsem hned zkoumala, jako jak to nechytit. No. Jo, protože toho se bojím. No, ale oni samozřejmě říkají, že jsou určité cesty, jak to můžeš chytit, ale mě zajímalo třeba MHD, že jo? Prostě MHD, protože jezdím MHD, tak samozřejmě jsou určitá pravidla, co v MHD dělat a nedělat, aby člověk jako tomu nešel naproti, no, ale asi to není tak jednoduchý v tom MHD chytit, no.
1: Takhle, v MHD hlavně nezírat, jsem čet teďka.
2: Nezírat?
1: No, že zírání je útok.
2: Jak nezírat?
1: No, já třeba jako pozoruju lidi, jo, často.
2: Já taky.
1: A teď jsem, jak pozoruju lidi, tak pozoruju i ty plakátky tam v tramvajích třeba.
2: No.
1: A tam je plakátek, kde je napsáno, zírání je obtěžování, nedělejte to, nezírejte na lidi. Tak jsem to tak jako konzultoval s jednou kamarádkou, říkal jsem, hele, já občas koukám na lidi a má říká, ty si vůbec nevíš, co, o čem mluvíš, jako to opravdu existují lidi, kteří se před tebe stoupnou a upřeně na tebe zírají a to je ten útok, to je strašně nepříjemný.
2: Takhle, no tak to jo, to by mi taky vadilo, ale jak říkáš, no já taky pozoruju a hlavně mi je super, že spousta lidí čumí do těch telefonů, že?
1: Jo.
2: A já ne. Víš?
1: No,
2: takže já toho využívám a v ten moment, kdy oni koukají do té krabičky, tak já je pozoruju, že jo? A zkoumám a představuju si třeba, co dělají za práci, jestli jsou ženatý, vdaný, jo, jak bydlej, víš? Jako, a to mě hrozně baví, tohle.
1: Říká naše socioložka Iva Lecká. Jevuško, ještě ti řeknu jednu věc. Startuje státní evidence psů, co váš Frank už je zaevidován?
2: Já si nejsem jistá, protože s ním na veterinu jezdí můj muž, ale vzhledem k tomu, že teď byl na očkování, tak předpokládám, že už to proběhlo.
1: Jasný. No tak pro vás všechny ostatní je to ode dneška a hrozí tam pokuta až 50 tisíc, když to neuděláte, tak prosím svého čtyřnohého mazlíčka, kamaráda a člena rodiny vemte k veterináře, ať se zaeviduje a všechno je v pořádku. Ivuško, já ti tady nechávám, měj se krásně a nebudu na tebe slibuju ani zírat a slibuju Michala Davida. Posloucháte Blaník.
3: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
4: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
7: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
6: Super, a balakrylem natřeme futra.
7: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Michal Hrůza a písnička pro Emu. A nejenom pro Emu, pro vás, pro všechny v hodině českých písniček, ale další české jsou připravené. Také nevím, pro koho budou, kdo nás teď aktuálně poslouchá, tedy jmenovitě, ale pro všechny Michal Šendelář.
1: Tu noc hořeli, padali hvězdy.
0: Taky si dáme činasky a báseň.
2: Chtěl bych napsat verše zásadní o tom, jak záloze není.
0: A František Nedvěd, kočovní herci.
3: Kočovní herci tu jsou, máky kvetou.
0: Za 7 minut bude 13 hodin, za chvilku odstartujeme odpolední vysílání na Blaníku, tak zůstaňte na ladění.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Pěkné odpoledne přeje Tereza Musilová. Zítřek bude na Moravě a ve Slezsku zpočátku zamračený. Může taky doznívat déšť. Postupně ale bude oblačnosti ubývat a čekáme převážně polojasno. Teploměr ukáže mezi 21 a 26 stupni. Na horách naměříme kolem 16 stupňů. Tolik o počasí, teď už se vydáme na cesty.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
1: Na dálnici D48 je nehoda ve směru na Český Těšín. Na 52. kilometru bouralo osobní auto a skončilo ve svodidlech. Kolona se ale netvoří. V Opavě opatrně v Provaznické ulici. U křižovatky s Olomouckou jsou v sobě dvě osobní auta a částečně blokují provoz. A na Opavsku je nehoda ještě na výjezdu z Kravař směrem na Štítinu, kde osobní auto srazilo člověka. Na místě zasahují záchranáři a policisté, i tam je provoz omezený. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Hasiči hlásí desítky výjezdů kvůli ranním bouřkám. Podle architektů se musí města a obce přizpůsobit vetrům. V Brně se snaží zlepšit situaci s bezdomovci. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hasičům ve středních Čechách opět přibylo výjezdů kvůli bouřce. Ty se přehnali regionem ráno a dopoledne. Zasahovali hlavně na Kladensku, Rakovnicku a později pak i na Praze Západ a Mělnicku. Od 8 ráno do 11 hodin čerpali hlavně vodu a odstraňovali spadlé stromy. Některé menší toky prudký déšť rychle naplnil a voda z nich se rozlila. Česká města a obce se musí připravit na extrémní počasí. Podle architektů se musí zaměřit hlavně na veřejná prostranství, tak aby měla méně přehřívaných povrchů, ale víc stromů a stínů. Důležité je také využívat zeleně na střechách, zdech i balkonech a zavádět prvky na zadržování vody. I Brno sužuje nepříjemně velké množství bezdomovců. Město se proto rozhodlo problém řešit. Cílem je lidem bezdomova pomoci a také posílit bezpečí ostatních obyvatel. Jaké kroky už magistrát uskutečnil za něj, říká Klára Opálková.
4: Od dubna se na hlavním nádraží pohybuje více hlídek strážníků městské policie. Situaci zde monitorovali 24 hodin a 7 dní v týdnu. Zároveň se zvýšila také sociální práce v terénu, a to jak ze strany sociálních kurátorů, tak pracovníků neziskových organizací.
3: Situace se zatím alespoň na hlavním nádraží uklidnila, místo působí lépe i díky zvýšenému důrazu na úklid. V katarském Dóha začala nepřímá technická jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Prostředníky při rozhovorech jsou Katar a Pákistán. Zástupci USA se včera sešli s tamním premiérem, aby připravili půdu pro dnešní jednání. Poslední vývoj naznačuje, že se USA a Írán stále značně rozcházejí v názorech na klíčové pilíře původního rámcového memoranda. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď se na vás těší i Valecká.
0: I Valecká
2: na Rádiu Blaník.
5: Ano, jsem tady a těším se na následující 3 hodiny, které strávíme společně, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, jsme rádi, že posloucháte. Za minutu bude 13 hodin, i tuhle hodinu začínáme hezky česky. Je tu Michal Šindelář, tak dobrý den.

bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Tak to byly Činasky a napsali nám báseň, to jsou hodní kluci. Tak, přátelé, máme 10 minut po 13. hodině. Naše kolegyně Sára Voldánová pro vás má teď v tuto chvíli připravené docela, bych řekla, užitečné informace. Týkají se bezpečnosti u vody, jinými slovy, jak se chovat u vody. Sára navštívila Hloubětinský bazén a tohle pro vás zjistila.
1: Hezký den, horké počasí přímo vybízí ke koupání. U vody je ale potřeba být velmi opatrný, a to obzvlášť v případě, že máte malé děti. Co konkrétně dělat a nedělat, jsem za vás zjišťovala v Hloubětinském bazénu na plaveckém kurzu. No a to nejdůležitější pravidlo, které jsem si od místních instruktorů odnesla a které bych vám chtěla předat, je mít dítě neustále pod dohledem. U neplavců nebo menších dětí pak ideálně na dosah ruky. Katastrofa se totiž bohužel může stát už za několik sekund. Další pravidla se pak vztahují hlavně na koupání venku. Tady je důležité především nepřeceňovat síly. I dítě, které už v bazénu dobře plave, totiž může v jezeře zpanikařit třeba kvůli hloubce, horší viditelnosti nebo studené vodě. Zásadní je také vždy nejdřív zkontrolovat místo, kde se plánujete vykoupat, a to i v případě, že už tu jsou další lidé. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc děkujeme, no a vy na to, přátelé, v létě myslete, ať máte léto v pohodě a bez starostí. A teď už pokračujeme dál. To jsou Queenie.

0: Sarah Connor na Blaníku, za 6 minut bude 1:30, krásné odpoledne. Za chviličku si dáme Mekyho Žbirku a písničku Catherine a taky Miraj a Drahokami. Ale teď mistrovství světa ve fotbale.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké odpoledne. Fotbalová reprezentace se stále vzpamatovává z hořkého konce na mistrovství světa. Kariéru v ní kvůli tomu ukončil obránce Tomáš Holeš a také nejlepší střelec současného výběru útočník Patrik Šik. U něj ale není vyloučeno, že s nástupem nového trenéra by druhý mohl rozhodnutí ještě přehodnotit. Souček na světovém šampionátu po úvodním duelu s Koreou vypadl ze základní sestavy. Proti Jihoafričanům i Mexiku střídal. Utkání s domácím výběrem ze zdravotních důvodů nedohrál. Přesná diagnóza není známa, podle všeho ale záložník utrpěl vážnější zranění kolena. Mezitím za Atlantikem pokračuje světový šampionát. Do osmifinále už se probojovali Paraguay, Francie, Kanada a Maroko. Do osmičky týmů tak zbývá obsadit ještě 4 posty. Dnes o 6 večer se o další postup poperou Anglie a DR Kongo. V 10 večer pak začne utkání mezi Belgií a Senegalem. Další utkání se bude hrát až po půlnoci našeho času. Konkrétně ve 2 ráno začne souboj mezi Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou. Zítra od 9 večer pak v Los Angeles vstoupí do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje v USA, Kanadě a Mexiku změří síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. Španělsko neprohrálo s Rakouskem posledních 5 vzájemných duelů. Vítěz utkání v osmifinále narazí na vítěze souboje mezi Portugalskem a Chorvatskem. Tolik fotbalový speciál, další to bude zítra.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
6: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
7: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
8: Pozor, hlášení, vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
9: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
11: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
10: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
11: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
10: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
11: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
10: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
11: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
12: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Jirku. Krásné odpoledne, my teď nahlédneme do České knihy rekordů. Od včerejška je v ní totiž zapsán i brněnský dopravní podnik. Brnem totiž projel nejdelší konvoj identických tramvají a byl dlouhý asi 2 km a 20 metrů při 20-metrových bezpečnostních rozestupech. Tady je reakce Miroslava Marka z Pelhřimovské agentury. Dobrý den.
1: Mně se na tom líbí to, že vlastně rekord je vedlejší věc, ale tady jde o to, že to jezdí, že to je po Brně a že to je zvýšení nějakého komfortu. A pak ještě ta další záležitost, že vlastně ten život by neměl být jenom ten kolovrátek. Ono by šlo samozřejmě nasadit ty tramvaje a být ticho po pěšině, ale tím, že se udělá takováhle záležitost, která je vidět navenek a tak najednou to město něčím žije.
0: Je to tak. Tak gratulujeme a zdravíme do Brna. No a teď už zase zpátky k písničkám. Brno.

0: Pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resort All Inclusive.
1: Za tři české, za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
8: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
10: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
14: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
15: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
17: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
18: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Roxette na Blaníku a 14. hodina za chvilku odbije. No a potom další písničky, už je tu mám připravené, takže jenom abyste věděli, na co se můžete těšit, tak třeba na Petra Reska.
1: Přátelství. To je někdy
0: a přátelství. Taky Srdce být a Kryšto. A mám tady taky tuhle, a tu jsme teda hodně dlouho nehráli. Jojo Band a Ryby Tví. Ryby Tví, tam je to celkem fajn. Tak i to si dáme v příští hodině. 14. tu bude za 7 minut. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.
4: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
5: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
6: Blaník. Pohodové odpoledne přeje Tereza Musilová. Čtvrtek, tedy zítřek, začne na Moravě a ve Slezsku spíš zamračeným počasím. Postupně ale bude mraku ubývat a čekáme převážně polojasno. S večerem se pak vyjasní úplně. Co se teplot týká, tak odpoledne vystoupají na 21 až 26 stupňů. O počasí je to všechno, na řadě je doprava.
7: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
2: Blaník za volantem.
6: Nehoda je na dálnici D48. Na 52. kilometru směrem na Český Těšín bouralo osobní auto. Na místě vyšetřuje policie. V Ostravě je nehoda ve Výstavní ulici. Tam jsou v sobě dvě osobní. Opava hlásí nehodu v Ratibořské. Tam srazilo osobní auto cyklistu. A pozor taky na trase z Bruntálu na Šternberg u odbočky na Krahulčí, kde havarovala dvě osobní auta. S opatrností se kolem projet dá. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko, teď už jsou tu další zprávy s Monikou. Šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Pavel stále nemá mandát do Ankary. Vlna bouřek dál putuje Českem. Inflace v eurozóně meziměsíčně klesla. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát na summit NATO v Ankaře. Je to podle něj zřejmě v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Řekl to v rozhovoru pro Deník CZ s tím, že mu také kabinet zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. To Pavel považuje za bezprecedentní. Premiér Babiš pak mezitím nevyhověl jeho návrhům se kvůli summitu potkat. Přes Česko přechází poslední vlna bouřek. Ty se aktuálně hrnou na východ a cestou hrozí supercely a velké kroupy. Podle meteorologů mají totiž nabírat na intenzitě a způsobit můžou další potíže. Vítr v nich může dosahovat až 90 km v hodině a přívaly vody můžou rozvodnit menší toky. Výstraha platí pro Moravu, Slezsko a východ a severovýchod Čech až do půlnoci. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina 32 senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud ale dnes podnět zamítl a víc tomu říká soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
1: To je otázka primárně politická, kterou si musí vyřešit zákonodárce, protože zákonodárce k tomu má legitimitu demokratickou a ústavní soud je v těchto otázkách tradičně zdrženlivý.
9: Zákon podle senátorů neobsahuje mechanismus, který by umožňoval podíly průběžně přizpůsobovat třeba demografickému vývoji. Vede pak k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Míra inflace v eurozóně v červnu klesla. Byla 2,8%, což je oproti květnovému tempu růstu cen o 0,4% méně. Změna nastala podle statistického úřadu Eurostat hlavně díky výraznému zpomalení růstu cen energií. Inflace se tak přiblížila 2% cíli Evropské centrální banky. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje i Valecká.
2: I Valecká
8: na Rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál a za chviličku se vydáme do Varů, kde startuje filmový festival, ale také tu brzy započne rekonstrukce vřídelní lávky. Víme podrobnosti, řekneme vám víc. No a v dobré zprávě bude Sara Dvořáková mluvit o bezpečnosti. No a k tomu samozřejmě spousta hezkých písniček, které vám určitě zvednou náladu a minimálně pohladí po duši. Třeba teď Marie Rotrová a hned v zápětí Petr Rezek. Jsme Blaník, hrajeme hezky česky a přeju hezké odpoledne.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: O přátelství zpíval Petr Rezek na Blaníku a my se vypravíme do Karlových Varů, jak jsem slibovala. Tam v pátek začíná Mezinárodní filmový festival. No a hned po něm čeká v řídelní lávku rekonstrukce. Práce pak potrvají necelý rok, tak aby skončili před dalším ročníkem festivalu. Uvidíme, budeme držet pěsti. Za havarijní stav může podle náměstka primátorky Miroslava Baňka zatékající voda.
1: Jak je to v havarijním stavu, nicméně statický posudek prokázal, že akce během filmové festivalu se tam konat mohou. Je to všechno schválené, to znamená, Karlovaráci ani návštěvníci festivalu se nemusí vůbec ničeho obávat. Samozřejmě to máme podloženo statickým posudkem, nicméně do té lávky dlouhá léta nebo do té podesty zatéká, takže ty železobetonové konstrukce už nejsou v pořádku a proto se pouštíme do té opravy.
0: No, tak všechno má samozřejmě svůj čas. Vy jste to naplánovali takhle, tak držíme. Ať to jde, držíme pěsti, zapomněla jsem na slovo, držíme pěsti, ať to jde všechno podle plánu. Pokud se chystáte do Varů na festival, tak si ho užijte a teď už zase zpátky k písničkám, nabízím Krištofy a za chvilku taky Jojo Band.

0: Tak to byly Jojo Band a Ryby tví. Za 5 minut bude 2:30 a tady je tma. Normálně se nám úplně venku zatáhlo a spustil se další liák. Takže já tady mám rozsvíceno, jinak bych tady držela černou hodinku. Tak doufám, že u vás prší taky, ale nějak jako únosně, protože když prší, jakože normálně prší, že jo, tak je to fajn, no ale když padají kýble vody, tak to zase tak dobré není, protože ta příroda ta úplně nestíhá, jak si pobrat, že jo, tak uvidíme. Každopádně, pokud se u vás dějou nějaké nepříjemnosti, co se týče počasí, velké kroupy, silný vítr, klidně nám napište, my to pošleme dál, aby jsme měli informace z první ruky. No a za chviličku nás čeká dobrá zpráva, dorazí Sára Dvořáková, tak zůstaňte s námi.
1: Jsme Blaník.
2: A vezeme vám sluníčko.
1: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Možná na tom vyděláte.
1: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Ale bude toho víc.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklórem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklórních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklórních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

ночи мне стал. V Paříži četl jsem si ruskou verzi Lumanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

ci mi è stato. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Tak jo, jestli chcete dobrou zprávu, jsme Blaník, Rádio Dobrý zpráv, tady ji máte.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je ve studiu Sára Dvořáková. My jsme slíbili, že budeme mluvit o bezpečnosti, tak povídej.
3: Přesně tak, policie bude mít v příštích letech modernější leteckou techniku, která pomůže při záchraně lidských životů a při mimořádných událostech. Ministerstvo vnitra totiž usilovně pokračuje v modernizaci letecké služby. Pořizuje nové vrtulníky, drony a připravuje také modernizaci hlavní letecké základny. Plnohodnotnou 24-hodinovou pohotovost zatím zajišťuje na dvou stálých základnách, a to v Praze a Brně. Pro lidi tyto kroky znamenají rychlejší zásahy při pátrání po pohřešovaných osobách, lepší pomoc při povodních nebo rozsáhlých požárech a také účinnější letecké hašení. Nové vrtulníky navíc zvládnou létat ve dne i v noci díky termovizi. Součástí modernizace je také rozšíření flotily bezpilotních dronů, které policistům pomohou s dohledem nad terénem i při záchranných akcích.
0: No tedy, Sáro, za tuhle dobrou zprávu opravdu z celého srdce děkuju, protože zaznělo to tam několikrát, pomáhá to zachraňovat životy a to je důležitý point. Moc děkujeme a těšíme se zase zítra.
3: Taky děkuju a těšte se zítra, bude hezká dobrá zpráva.
0: No dobře, tak zítra ahoj.
3: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Dobré ráno, Rádio Blaník.
6: Dneska je Mezinárodní den vtipů a vy jste nám naposílali tolik vtipů, že si s tím vystačíme nejméně rok.
7: Zítra je zase Světový den UFO, takže nám posílejte svá setkání s mimozemšťany.
6: A těhle dva mimozemšťani se na vás těší zase 6 ráno. Petr Slíva
7: a Adéla Zahradníčková.
6: V dobrém ráno na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Na televizi Seznam s námi dnes můžete vyrazit do hasičského prostředí. První dvě epizody s názvem Rozhodčí a Hasičská čest vás zavedou do končin, kde se toho bude hasit mnohem víc než jenom požár. Seriál Hasičárna Telecí uvedeme už dnes 10 minut po 21. hodině na televizi Seznam.
1: Pohodové české rádio.

0: Šestá hodina se blíží, za chvíli odbije. A ještě předtím se dáme počasí, dopravu, další zprávy. No a potom další písničky. Prostě lup ho a budou tady. A bude to třeba tahle, Andělé od Vanastovek. Pak se dáme tu, kterou, a to vy víte, já miluju. Bábitelé a Karel Gott. A taky Karel Zich a Alenka v Říši divů. Budeme vám hrát hezky česky a já myslím, že tahle hodina bude vymazlená. Za 6 minut, 15 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Příjemné odpoledne přeje Tereza Musilová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku většinou zamračeno a místy může ještě doznívat déšť. Postupně během dne ubude mraků na polojasno, s večerem se pak vyjasní úplně. Přes den naměříme mezi 21 a 26 stupni Celsia. O počasí je to všechno a teď už je před námi dopravní servis.
5: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: V Ostravě Hrabůvce v Moravské ulici se srazilo osobní auto s nákladním. Provoz je tam omezený. A v Ostravě je nehoda ještě v Hornopolní, v křížení s Novinářskou a Novoveskou. Tam se srazila dvě osobní auta. K další nehodě dvou osobních došlo mezi Zlínem a Bohuslavicemi v Březnici. Na místo vyjeli záchranáři i policisté. Průjezdný je jen jeden pruh. A zdržíte se na trase z Olomouce na Přerov před Kokory, kde jsou v sobě taky dvě osobní. Kolony se tvoří v obou směrech. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy s Monikou.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Babiš získal miliardy DA za dividendy. Levné zásilky ze zahraničí se prodraží. Na ruzyňském letišti působí nová speciální jednotka. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš dostal loni od Agrofertu dividendu 4,25 miliardy. Řekl to serveru iDnes.cz s tím, že holding dividendu zdanil a že kdyby firmu převedl do ciziny, stát z vyplacených miliard nedostane nic. Dividendu Babiš dostal předtím, než kvůli zákonu o střetu zájmu letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Zavedení cla pro levné zásilky ze zemí mimo Evropskou unii narovná podmínky trhu. Zároveň způsobí taky pokles z objemu zboží doručovaného v malých zásilkách. Počet takových balíčků podle zástupce generálního ředitele generálního ředitelství cel Jiřího Trousila neustále rostl.
9: K dnešnímu dny už bylo do České republiky dovezeno 106 milionů zásilek. To znamená, že za půl roku letošního roku již jsme překonali ta čísla, kterých jsme dosáhli v minulém roce. Co se týká vývoje v celé Evropské unii, je to velice podobné.
8: Zavedení cla se dotkne hlavně balíčků z čínských internetových obchodů. Na pražském letiště už nově působí speciální jednotka cizinecké policie. Zajišťovat bude jeho ochranu a případně pomáhat útvaru rychlého nasazení při řešení teroristických hrozeb. Útvar je třetí speciální jednotkou policie. Další dvě chrání jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Venezuelská vláda čelí kritice obyvatel za nedostatečnou pomoc po zemětřeseních. Podle nejnovějších vládních údajů si katastrofa vyžádala nejméně 1943 obětí a víc než 10,5 tisíce zraněných. V zemi působí také zahraniční záchranáři, a to včetně českého týmu. Pohřešovány jsou ale stále 10 tisíce lidí. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje i Valecká.
10: I Valecká na Rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál. Víte, že u přehrady Slezská Harta najdete historickou vápenou pec? Vypravíme se do okresu Bruntál s Mirkem Táborským a řekneme si o téhle technické zajímavosti víc. Už za chvíli. Taky vám představím vítěze soutěže Česká příroda a navštívíme klášter v Plasích u Plzně, kde mají spoustu novinek a měli byste o tom vědět. Tak jdeme na to a začínáme hezky česky. Jsou tu Vanastovy věci.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Byla Enya 9 minut po 15. hodině. Enya slávu nechala za sebou, odstěhovala se na starobylý hrad a tam žije jen se svými kočkami. Já myslím, že udělala nejlíp. My se teď vydáme do okresu Bruntál s Mirkem Táborským. Je tu další díl pořadu Na cestách.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, mám pro vás další technickou zajímavost. Krajinu nízkého jeseníku kolem Slezské Harty sformovaly především dávné vulkány. Kromě sopečných hornin se tam v menším množství vyskytují také vápence, ze kterých se v minulosti pálilo vápno. Zaniklé vápenické řemeslo připomínají pozůstatky robustní šachtové pece, které leží kousek od nové cyklostezky, jež se táhne po severním břehu přehradního jezera Slezská Harta. Ačkoliv se bývalá vápenka nachází na katastru Razové, tak blíže je to od ní do sousedního Leskovce. První vápno zdejší pec vyprodukovala roku 1912, ale zřejmě jí předcházela starší selská vápenka. Jako palivo se tehdy uplatnilo hlavně bukové dřevo. Mezi odběrateli převládali lokální stavebníci, ale patřila k ním třeba také železárna v Roudnu a textilky z okolí, které vápno používali při bělení. Ještě před čtvrtstoletím měli zbytky vápenky na Mále. O jejich zachování se postarali dobrovolníci z klubu Za starý Bruntál, kteří u nich z jara tradičně otevírají turistickou sezónu. Tady je nutné poznamenat, že fandové z klubu Za starý Bruntál opravy pece realizovali pod dohledem památkářů. A rekreační volnočasovou zónu u přehrady tak zpestřila neobvyklá technická pamětihodnost, jejíž výška činí zhruba 4 metry. Vnitřní obložení pece je z pálených cihel. Během léta je okolí vápenky docela rušné, protože poblíž je stanový tábor, ale jindy tu panuje krásné ticho a umí tam i vlhce foukat. Na poloostrově u Razové najdete mapu, která vás pozve na procházku po krátké naučné stezce zasvěcené vápence. Ta však vede trochu mimo a zcela nelogicky končí 3 kilometry před pecí u chatového areálu se zákazem vstupu. No a tak je lepší dojít k peci po cyklotrase. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Posloucháte Rádio Blaník, za pět minut bude půl čtvrté a my se teď podíváme na první ročník soutěže Česká příroda, protože ten zná svého vítěze. Prvních pět příček přitom patří zástupcům ze světa zvířecí říše. Soutěž byla vyhlášena, přihlásit se do ní mohl v podstatě kdokoliv, kdo splnil pravidla soutěže. Tak se pojďme podívat, jak to dopadlo. Hlasovalo spoustu lidí, přihlásilo se 891 fotografů a do soutěže přišlo 17 749 hlasů, takže zájem byl opravdu veliký. No a vítězem se stala zámecká veverka z Hořovic. Ta se láduje oříšky na tom snímku z podomácku vyrobeného krmítka a nad tou mističkou je malinkatý deštníček. Je to teda opravdu fantastický. No a při svačince ji zachytil Michal Kredba. Fotografie získala 1010 hlasů. Pak bylo druhé místo, tam se umístila fotografie kulíška nejmenšího s názvem Chameleon. Sova je totiž dokonale maskovaná v kůře stromu a zachytil ji Honza Sichrava. A třetí místo není nic pro arachnofobiky, protože tam se umístila fotografie, kde je detailní záběr samičky křížáka z kvostného na květu ostropestřece. To je strašný slovo. A povedlo se to Kláře Bergerové, tak já moc gratuluju. Fotky jsou nádherné a věřím, že soutěž bude mít úspěch a že bude i druhý a třetí a pátý a 20. ročník a budeme se kochat. Za chviličku Karel Zich a Petr Kolář.
1: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
7: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. A právě teď, kdy začíná období výletů a dovolených, přejeme všem našim zaměstnancům i jejich rodinám klidné a bezpečné léto. Broze. Společně silnější.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Živé vysílání.
3: Speciální webová rádia.
2: Rozhovory s moderátory.
3: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
2: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
3: Tak ať se vám hezky sleduje,
2: čte
3: i poslouchá.
2: Pohodové České rádio.

0: Bad Boys Blue a You're a Woman na Blaníku. Za 4:15. No a my se teď podíváme do kláštera v Plasích u Plzně. Tam totiž mají spoustu novinek, které nám právě teď představí tamní kastelán Pavel Duchoň.
1: Otvírá se znovu hodinová věž s patrovými gotickými kaplemi. No a zpřístupníme prostory, které už naši návštěvníci znají. Je to krátký okruh, přibližně půlhodinový, do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Maří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na plaské hodinové věži na Sýpce je unikátní tím, že to je jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme. No a jeho specifikum je to, že denně ručně natahován naším hodinářem. Takže on tam musí vystoupat přes 100 schodů a vytáhnout závaží, které váží přes 607 kg, výšky 10 metrů.
0: No a já ještě dodám, že další etapa oprav kláštera v Plasích zahrne interiéry a gotickou kapli uvnitř Sýpky. Tak držíme palce. No a já se loučím, mějte se bájo a neodcházejte od svých přijímačů, protože za chvilku po 16. hodině bude na Blaníku host, bude to Jenda Vávra a bude to další Pepův parťák. No a do té doby další písničky. Mějte se bájo, ahoj!
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
9: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
8: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a Go Out. Více na goma.cz.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Señorita, taková jako latina na vlnách Rádia Blaník. Ale hlavně vám hrajeme hezky česky celé léto a nejenom celé léto, ale vlastně pořád. V následující hodině nám zaspívají třeba Eva Farná a Miraj. Musím se nadechnout. Pak si dáme tu našu. Slunce dál nám svítí. A zaspívá i Tereska Mašková. Jíst, spát, meditovat, milovat, všechno můžete při poslechu Blaníku. Hrajeme vám hezky česky celé léto, jaro, podzim i zimu. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy. Přesně za 6 minut bude 16 hodin a já už tady mám dalšího parťáka. Máte se na co těšit. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
3: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
4: Na co?
3: Na naši fotovoltaiku.
4: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
3: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
4: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
3: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
4: A kdo se o to postará?
3: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
4: Tak to máme jasno.
5: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
6: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Zítřek bude na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zamračený a místy může doznívat déšť. Postupně během dne pak čekáme převážně polojasno, s večerem se vyjasní úplně. Odpolední teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů Celsia. O počasí je to všechno a teď už se podíváme na silnice.
7: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
1: Blaník za volantem.
6: Nehoda se stala v Ostravě v Ruské ulici směrem na Vítkovice. Bourala tam dvě osobní auta a provoz tam zpomaluje. V Ostravě je nehoda ještě v Hrabůvce v Moravské ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladním. I tam je provoz omezený. A opatrně i před Dubem nad Moravou ve směru z Olomouce, tam se srazila dvě osobní auta. Nehoda je se zraněním, takže na místo vyjeli záchranáři. Kolem se dá projet pouze Kyvadlově s nárazovým zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. A teď už přichází Monika, která má pro vás připravené další zprávy. Šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Macinka se vyjádřil k mandátu pro Pavla na summit. Adiktologové chtějí kvůli novinkám písemné záruky. V Praze řeší zvýšený počet nakažených svrabem. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Prezident mandát pro summit NATO Fankaře určitě dostane. Ve sněmovně to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Mandát je podle něj součástí usnesení vlády a bude také obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Prezident dnes pro deník CZ řekl, že od vlády mandát nedostal. Adiktologové žádají po vládě písemné záruky o pokračování služeb proti závislostem, a to po dnešním přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví. Chtějí také vědět, kdo bude nově agendu závislostí řídit. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo na vedení protidrogové politiky výběrová řízení. Technologie často pomáhají chránit přírodu. Třeba vědci z Jihočeské univerzity vyvíjejí autonomní letecký systém, který má zefektivnit záchranu srnčat při senoseči. Jak přesně to funguje, to už vysvětluje konstatuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Karlecová.
10: Vyvíjený systém nejprve autonomně monitoruje vybranou oblast z větší výšky pomocí termokamery. Software následně vyhodnotí místa s pravděpodobným výskytem zvěře a naplánuje energeticky nejefektivnější trasu pro jejich podrobnější kontrolu.
9: Dron pak automaticky přelétá mezi jednotlivými body a v reálném čase rozhoduje, jestli se opravdu jedná o srnče. V Praze přibylo nakažených svrabem. Za letošní první pololetí evidují hygienici 459 pacientů. Loni to bylo za celý rok 691. Rizikový je dlouhodobý kontakt s kůží nemocného nebo infikovanou textilií. Přenos tak hrozí hlavně v ubytovnách anebo sociálních zařízeních. Cestování MHD rizikové není. Tolik zprávy Rádia Blaník. A pokračuje Pepa.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
11: Pepovi parťáci
8: na Rádiu Blaník.
0: Je to tak, posloucháte Rádio Blaník, já vám přeju krásné odpoledne, za půl minutku už budou 4 hodiny a já tady mám dalšího parťáka. Tentokrát je to songwriter, nebo řekněme hitmaker, tvůrce písní, textař, muzikant, taky trochu zpěvák a sympaťák Jenda Vávra. Ahoj Jendo.
12: Zdravím všechny posluchače i tebe, ahoj.
0: Poprvé na Blaníkovi.
12: Je to tak?
0: A přitom tvé písně tady zní jako o závod. Teď máme před sebou první z nich a je to Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si. Prosím tě, řekni nám genezi, jak vznikala tahle písnička.
12: Vznik této písně je v podstatě docela jednoduchý. Eva i Miraj zpívali i poctu Davidovi Stypkovi v Ostravě a jelikož to byly 3 koncerty za sebou, tak jsme říkali, no tak ale co mezi těma koncertama dělat, tak se tam někde utáboříme poblíž Ostravy a budeme psát písničky a vždycky přes den jsme psali písničky a večer oni měli koncert a rovnou jsme takhle prostě to tam valili a najednou píseň byla na světě.
0: Já vím, že ty jsi jako turboautor, jo? Že to jde velice rychle často. Ostatně o skupině Lufťáci si budeme povídat, i si dáme jednu písničku. Ale prosím tě, jak dlouho teda vznikala píseň, vzpomeneš si?
12: No ten prvotní nápad byl vlastně docela rychlej, ale pak, když víte, že máte v rukou takovýhle nápad, tak už pak tomu samozřejmě ten čas věnujete, takže pak už třeba nějakých jako měsíc až dva nějakého opravdu intenzivního přemýšlení do nahrávání nějakých živých nástrojů a tak dál, takže pak už se tomu ta péče věnuje, ale jakoby tomu ty iniciační chvíli, kdy najednou se ta píseň zrodí, to nemusíte tomu věnovat třeba jako půl roku, to ne.
0: Ona ta písnička teďka láme hit parády, ostatně je v české desítce, což znamená, že je teďka na vrcholu.
12: Jo, jsem za to.
0: Zářeje tě to u srdce?
12: Jo, velmi, velmi. Já jsem za to rád, když a může to být rádio, může to být streamy, může to být jako cokoliv, může to být, když to slyším třeba na koncertě, že to s lidma něco dělá. Ono prostě, jak pořád třeba já sedím v tom studiu a píšu, tak najednou to vidíte, že ten song rezonuje s lidmi a něco v nich vyvolává a je to prostě krásný pocit.
0: Tak si dám.
12: Jo, to by bylo super.
0: Je tady Jenda Vávra, vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj.

0: Na to nevždy, pap. Tohle byl Michal Tučný na Blaník. Na Blaník. Pepovi parťáci. A je tady se mnou dnešní parťák Jenda Vávra. Jendo, jestli pak víš, jakou úlohu historickou má právě tahle písnička pro Rádio Blaník? Báječná ženská.
1: Nevím, ale byla to třeba první písnička, kterou jste kdy zahráli?
0: Je to tak? V červnu 1999.
1: No,
0: jsi to normálně uhád. A nevěděl jsi to?
1: Ne, nevěděl, ale typl bych si, že takhle, pokud bych já zakládal Rádio Blaník, tak určitě toto je píseň, kterou bych zahrál jako první.
0: Já jsem se chtěl zeptat, na čem ty jsi vyrost hudebně, protože já mám pocit, že country v tvém životě musel hrát nějakou roli.
1: No, asi ne úplně na country, ani možná ani ne na folku, i když to tak vypadá, ale já jsem vlastně obšancoval všechny žánry, já jsem od mala měl rád jako všechno. Jakože pokud by se mě zeptal na hudební žánr, tak odpověď zní ano.
0: Dobře, ale myslím si, že kolem 10., 11., 12. roku života přijde vždycky ten iniciační moment, kdy zaslechneš pár tónů něčeho, něčí hlas a řekneš si, co to sakra je, no, tohle budu milovat celý
1: jo,
0: život.
1: Jo, jo, jo, tak to si myslím, že určitě byla Nirvana.
0: Nirvana, no, takže no. Kurt.
1: No, přesně tak.
0: Jasně, no to jako generačně si.
1: Generačně no. to je úplně, a do dneška musím říct, že jsem se teďka jako dostal do situace, že jsem si říkal, tyjo, já jsem to třeba jako 15 let neslyšel, jako opravdu neslyšel, jakože někde to jako známe všichni ty písničky a tak dál, ale teď jsem si to jako pustil, říkám, tyjo, jako to je fakt dobrý.
0: Ale nejlepší na tomhle je, že to třeba 15 let neslyšíš, pak si to pustíš a zjistíš, že přestože v té době, kdy jsi to miloval, si vůbec neuměl anglicky, tak si to dokážeš zpívat.
1: Jo, jo, a hlavně to je jako ultimátní jako transport do prostě do mládí, jakože to nic jiného než hudba podle mě nedovede.
0: Já když jsem na Vohnoutech a začnu hrát o gramofon nebo Kundalu Rishabhu, tak říkám vždycky, tak už je mi zase 13.
1: No, přesně tak. Jo.
0: Jenda Vávra napsal spoustu písniček, přátelé, mimo jiné tu našu, Slunce dál svítí, ale třeba taky tuhle. Kdo ví, co bude stát za 100 let. Byla krásná práce, Jendo, děkujeme za ní.
1: Moc se z té písničky těším a vlastně i hodně věcí odstartovala, takže já moc taky děkuju všem, co s tím nápadem přišli a musím říct, že mi to i tehdy jako otevřelo hodně dveří a díky tomu jsem tam, kde jsem.
0: Hmm. Ono už je to 8 let vlastně.
1: Je to 2018, no. Bylo to jako 100 let
0: republiky,
1: takže ono se to dobře pamatuje vlastně.
0: Ale když ty umíš napsat takovýhle hit a napsal jsi jich opravdu spoustu, tak já se vždycky tady ptám těch autorů, jo. Jaký je ten návod? Jak to poznáš? Poznáš to dopředu?
1: Nepoznáš.
0: Ale poznáš.
1: Nepoznáš. To. Takhle je zatím spousta písniček, které hity nejsou, takže prostě já vždycky říkám piš a to procento toho potenciálního jako hitu je stejný, ať už napíšeš prostě jako 5 písniček za rok nebo 100 písniček, tak já jsem se prostě rozhodl, že třeba budu psát těch 100.
0: A aby teda všichni chápali úplně dobře, o co tady jde, o ten songwriting, jo, tak ty píšeš hudbu i text, nebo někdy jenom text a někdy jenom hudbu?
1: Je to, snažím se to dělat dohromady, protože mám takovej bormot, že v současnosti aspoň vnímám, že je to hodně taková jako celistvá disciplína a že písnička dneška už není jenom zhudebněný text nebo otextovaná hudba, prostě musí to prostě ladit nějak jako dohromady a od toho tam jsem já, abych tak nějak jako já tam sedím na tom gauči a snažím se všechny ty složky, které spolu tak nějak jako souvisejí, jak ty hudební, textařský, produkční, respektive zvukový, nějak tak jako udržet všechny ty balonky ve vzduchu a nějak to odnavigovat dokonce, aby ta písnička mohla vyjít.
0: A když třeba posloucháš takové Blaník, jo, což ty často děláš,
1: no, samozřejmě.
0: A začne hrát třeba Na dlani jednu z tvých řas, do tmy se koukám, tak to si jako autor hitů řekneš, tyjo, to takhle, tak je to vlastně jednoduchý, nic se tam s ničím nerýmuje a vlastně je to dokonalý.
1: Je to skvělý a musím říct, že i to, že to je opravdu jako hitmakerství, jako se cítím, že se to docenuje až trošku jako teď, i prostě s tím, že prostě se dělá nějaká O2 arena a tak dále, už dvě O2 areny vlastně a tak dále, jo, takže a možná s tím souvisí i trošku jako překvapivý, ale úspěch uskupení Lufťáci, který mám tu čest taky být.
0: Takovýhle oslý můstek si zvolil a udělal jsi to za mě, protože vidíš, co se blíží, že jo? On se blíží nebeský dostih totiž, přátelé, kapela Lufťáci. To je takový zvláštní soubor velmi talentovaných lidí. Jo. Tam hraje třeba Matěj Belko, nebo Krofián, že jo,
1: Adam. Adam Krofián, přesně. Nebo Martin Kopřiva, ano, který hraje na...
0: David Lanštov.
1: David Lanštov, jo.
0: Martin Kopřiva, který ale nehraje na bubny, což je zvláštní.
1: Právě, nebo Ondřej Klímek, který je skvělý jako dechař u nevím, Marušky Rotrový, Kamila Střihavky a dalších, tak ten tam hraje třeba na banjo.
0: My vám o té kapele budeme muset říct spoustu zajímavostí a to uděláme až za chvilku, protože teď už jsme strašně dlouzí, takže jenom prosím tě uveď Nebeský dostih. Proč právě on?
1: Je to písnička, která, i když ta kapela vznikla původně trošku z legrace, tak tahle písnička se dotýká našich srdcí, tak snad se dotkne i posluchačů.
0: Já myslím, že jo.

0: Já jí mám rád, Tereska Mašková.
1: Pepovi parťáci.
0: Myslím, že jí má rád i můj dnešní parťák, hitmaker Jenda Vávra. Je to tak,
2: je to tak, ano, ano.
0: Dokonce na této písni máš určitě nějaký ten podíl, že ano?
2: Taky je to pravda, no.
0: Jo?
2: A musím říct, že to, že to tak jako odstartovalo i nějakou naší hezkou spolupráci s Tereskou a přitom ta písnička vznikla tak, já jsem říkal, tak co vlastně nejradši tak v životě děláš a no.
0: Jím, spím, medituju.
2: Medituju a důležitá je ta láska, takže jakoby je tam všechno.
0: Je tam všechno, je to stručné, jasné, přehledné, také to máme na Blaníku rádi. Tereska byla loni na Konopiště, byla famózní, ona když odevře pusu, tak prostě jako není o čem diskutovat, to je
2: nedá se
0: fantastická svítit. Zpěvačka. Jendo, prosím tě, občas zaslechnu, že jsi prezident českého popu, co to s tebou dělá?
2: No tak musím říct, že moje žena se mě ptala, jestli jsem si tu přezdívku dal sám, protože to tak jako vypadá a dal mi jeden můj kamarád a chvilku jsem to jako ignoroval.
0: Nebuďte slušný, řekněte jméno.
2: Chvilku, Matěj Sirotek. A chvilku jsem si říkal, tak to je jako legrace a pak najednou jsem šel, myslím, do nějakého podcastu a tam to jako napsali a pak se to začalo šířit, ale je potřeba říct, že se úplně aktivně této přezdívce nebráním.
0: Jo, takže tady máme pana prezidenta. Pane prezidente, pojďme se vrátit k Lufťákům, protože to je zásadní kapela. Vy jste nahráli album v nějakém jako velmi rekordním čase, ne?
2: Jo, my jsme kapela, která jak je složena z lidí, kteří hrajou v jiných top, jako v jiných kapelách prostě, tak my nemáme úplně tu ambici jako každý víkend někde hrát, ale zároveň jako já to cítím, že ta muzikantská síla a zároveň vůle dělat nějaký šílený nápady je tam jako velká. Takže jsme vymysleli například, že se sejdeme na jeden den ve studiu a od nuly vymyslíme a natočíme, smícháme, zmástrujeme album a to, u toho byly kamery, to se událo a ten záznam toho, nebo jako sestřih, takový krátký dokument je na YouTube. Dokonce jsme si pak vysloužili i pozvání třeba na Rock for People, kde jsme na banjo dělali opravdu velký kreace, až tam lidi křepčili v takzvaném mošpitu, to nevím, jestli mám vysvětlovat.
0: Takový ale, kotel, který se točí.
2: Kotel, přesně, to je takový kotlík takový, ano. Kotlík, jako kotlík. Větší kotlík to byl trošku. No. Takže to byla jedna legrace, co jsme udělali, druhá legrace a myslím si, že jsme takový typ kapely, který, jako kdy víte, jako jste v hospodě, bavíte se a někdo řekne, co kdybychom udělali tuhle ptákovinu a všichni dělají, ha, to je super a jdou od toho, ale my na tomhle teprve začínáme, takže vždycky se něco řekne a řekneme, jo, tak to uděláme prostě, protože tam teprve začíná ten život, tam začíná ta zábava a takhle jsme si řekli, nebo někdo řekl prostě, co kdybychom jim do amerického Nashvillu přijeli ukázat, jak se dělá pořádný český country a dopadlo to tak, že jsme opravdu minulý rok jeli na týden do Nashvillu, tam jsme samozřejmě za den opět natočili desku, ale krom toho jsme tam zažili neuvěřitelná dobrodružství, která nebyly plánovaná. A je z toho taky dokument, takže když si zadáte třeba Lufťáci Nashville, tak na YouTube je to normálně volně k dispozici, je to skvělý. A nebudu prozrazovat pointu, ale má to co dočinění právě i s tím zmiňovaným Michalem Tučným.
0: Je to tak. Přátelé, Lufťáci, kapela, která vznikla takhle, jak teďka Jenda popisoval, udělali normálně díru do Nashvillu. Tennessee.
2: Přesně tak, dobili jsme Ameriku, aniž bychom to chtěli.
0: Ale na ten dokument se podívejte, já už jsem ho viděl a musím říct, že to je strašná sranda, ale na druhou stranu tam vidíte, opravdu jsou to fantastický muzikanti, jo. Ostatně všichni znáte Matěje Belka, že jo, a no, Adama Krofiána, to jsou prostě takový géniové, jako. No, ne jako, ale opravdu. Jendo, prosím tě, na čem teď pracuješ aktuálně?
2: No...
0: Já totiž mám jinou otázku, no. Ještě, jo. Já kdykoliv jsem ti volal, tak ty jsi říkal, já mám teď sešnu, zítra mám taky sešnu, co je sešna?
2: No sešna je právě to, jak se lidé, dobří lidé sejdou ve studiu a tam třeba jako v 10 dopoledne, dobře přiznávám, že nepracuji od 9 až od 10, třeba do 6.
0: Já taky.
2: A tam se sejdou lidé, dobří lidé ideálně a dělá se písnička a na konci dne máme písničku a to je ta sešna a tam právě v průběhu té sešny, já to si to tam tak nějak trošku jako diriguju, nebo nějak to jako prezidentuju a na konci dne máme nějaký výsledek, třeba ještě ne úplně finální, ale už si o tom můžeme něco myslet a nějak s tím pracovat, takže já takhle opravdu pracuji každý den, píšu každý den, za rok napíšu něco přes těch 100 songů, no, protože něco taky se musí ještě nechat tomu dodělávání a tak dál. A potom ne všech z toho samozřejmě vyjde, ale valná většina jako vyjde. Myslím si, že jako to, jak se říká, ratio je prostě na nějakých třeba jako 50%, takže třeba 50 songů za rok jako mi vyjde. Vypadá to jako, že je to šílená fabrika, ale není. Věřte tomu, že pokaždý, když se ty lidi točí, jsou to jiné emoce a tak dál. A je to, řekl bych, že je to práce jako každá jiná, ale vlastně není. Vlastně si myslím, že je v něčem hodně speciální.
0: Hele, když ti někdo řekne takhle na tvůj nápad, že to je úplně blbý, dokážeš jako prezident udělat milost?
2: No samozřejmě, ale musí přijít s něčím lepším.
0: Tak, přijďte s něčím lepším.
3: Milujete růže, jejich barvy a vůně. Celé pole růží uvidíte v růžové školce Fričovice. Přijďte ve dnech 9. až 12. července do Fričovic a můžete si růže v celé své kráse prohlédnout a objednat. Pro letošní rok máme připraveno několik novinek růží od německého šlechtitele Cordes Rosen. Těšíme se na vás ve Fričovicích. www.růžováškolka.cz.
4: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
5: Karviná žije létem. Vychutnej si pohodu u Karvinského moře. Koncerty a festivaly pod širým nebem na lodičkách. Projdi se komnatami zámku Frištát. Nebo nasedni na kolo a kouzelné cyklostezky podél řeky Olše tě zavedou do Beskyd i do Polska. Objev léto v Karviné. Program najdeš na karviná.munipolis.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
10: Pozor, hlášení, vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnyspavek.cz.
11: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: spát?
1: Ještě není čas jít spát.
2: Pepovi parťáci.
1: Je tady totiž parťák Jenda Vávra. Jendo, tak tuhle tu písničku si napsal taky, viď?
3: Je to tak, taky mám moc rád.
1: Já si říkám, jestli vůbec v téhle hodině bude nějaká písnička, kterou si nenapsal, ale tak prosím tě, jak vznikla Půlnoc? No?
3: Půlnoc vznikla taky na takový jako chatě, kde jsme s klukama z Poetiky napsali spoustu, třeba za 3 dny jako spoustu písniček a já jsem si na ně ušel takovou jako boudu, protože oni byli zvyklí tak hodně jako přepřemýšlet jako věci. Tak jsem říkal, uděláme to takovou metodou, kdy vlastně na konci dne už nebudete vědět, jako čisté, a dali jsme si na jednu písničku, teda jako řeknu poctivě, vždycky sloka, refrén, jo, nechtěl jsem víc, jako dali jsme si na jednu písničku hodinu. Hmm. A musím říct, že vás to zavede do takových situací, že už pak jako nestíháte přepřemýšlet věci a i za cenu toho, že prostě někdy to fakt jako není dobrý, tak prostě hodina a jde se dál, prostě další písnička hodina a jde se dál, prostě někde pauza na čurání a tak dál. Ale tato byla ten den už asi 6. nebo 7. jo, fakt jsme jako jeli a vlastně v ten moment to bylo úplně jako by už jako ten to nějak to podvědomí už píše jako za vás a nestíháte nic jako řešit a nějakým způsobem si pamatuju, že to tam jako takhle zasvítilo ten začátek toho refrénu a já jsem říkal počkat. Tohle jako něco je a ten Ondra Brejška, zpěvák z Poetiky, říkal, já už vůbec nemám šajn, jestli to je dobrý nebo to je špatný nebo něco, říkám, to teď neřeš, prostě pojďme to dodělat do nějakého stavu a potom se uvidí a druhý, a pak jsme se na to vyspali a poslechli jsme si to znovu a říkali, tyjo, to je fakt dobrý a pak jak víte, že už jako ten nápad máte, tak najednou se to chytne a měl jsem z toho velkou radost tehdy, mám z toho velkou radost teď a je to písnička, která vždycky, když hraje, tak mi zvedne náladu a doufám, že i lidem, co to poslouchají.
1: Já jsem si všiml, že v poslední dobou spousta těch nových písniček, které se prosadějí k nám do rádia, tak začínají takovým výjezdem, takovým fade-inem. Jako já jsem za to rád, jo, protože se to dobře míchá do těch jinglů a navzájem do sebe, do těch písniček. Ale proč se to teď tak dělá tak často?
3: Já nevím, asi právě, aby jako to šlo jako rádiu naproti, nevím. Jako
1: je
3: já
1: to možný, vlastně,
3: no. Já to netuším, jestli to je nějaký trend nebo není, podle mě ten trend už je starý třeba jako 30 let, bych tak řekl, ale je to jedna z variant, jak začít píseň, jako ono těch variant zase tolik není, co si budeme.
1: Ale vrátí se ještě někdy do popu, kytarový sol?
3: No, tak já si myslím, že jo, já si myslím, že už se to vlastně začíná dít, protože poslechněte si třeba toho Youngblooda, nevím, jestli jako
1: znáte. No, známe Youngblooda.
3: A tak ten právě přesně, no, jakoby vrací takovou tu jako rockovou velkolepost a velmi jako autentickou i tý vlastní generace a tam si myslím, že už to je a myslím si, že to bude ve vícero jako písních a žánrech a stylech, takže kdo ovládá žánr kytarového sola, tak bude na vzestupu teď.
1: Přátelé, pokud máte rádi rock'n'roll, jo, takový ten pravověrný, tak Youngblooda doporučuju, protože ten se opravdu vrací ke kořenům a jeho teďka spojení, ještě teda než zemřel Ozzy Osbourne, tak tam jsou
3: nebo
1: nějaké...
3: Aerosmith taky.
1: Jo, to je opravdu umělec z té mladší generace, kterého bych chtěl vyzdvihnout. A jsem rád, že ty taky. Prosím tě, máme před sebou píseň, která bude teď v létě velice zásadní pro naše rádio a už vlastně je poslední 2 roky, protože my jsme si u tebe tak trochu objednali písničku na oslavu 25 let v Blaníku, jmenuje se Slunce dál svítí a naši posluchači budou od příštího týdne, od úterý hledat v našem vysílání. A kdo ji najde a ještě navíc odpoví na takovou záludnou otázku správně, tak získá 5 000 korun na ruku. Doteď jsme to ještě neprozradili, tak teďka poprvé vám to hlásím. Tak nám prosím tě řekni, jak to s tím Slunce dál svítí tenkrát bylo?
3: No tak byla to takzvaně těžká písemka, protože jako když se dělá takhle píseň na zadání, už to moc nedělám, se přiznám teďka zase tolik, jako spíš pracuji jako konkrétně s těma interpretama, ale tady vlastně to zadání bylo prostě 25 let Blaníku a ještě široká škála zpěvaček a zpěváků, kteří třeba by se jinde nepotkali než té písni, takže nám to s mladým a talentovaným Matoušem Zvonařem dalo velkou práci to dát dohromady, ale na druhou stranu musím říct, že z toho výsledku mám radost. Je to zase úplně jiný typ písně, než takhle třeba běžně dělám, takže jako byl to i pro mě také trošku jako výlet jinam, ale přesně, má to i nějaký odkaz třeba k tomu, k té písni Za 100 let, tak myslím si, že to, i ta kontinuita je tam znát a pokud dělá radost a ještě pokud si posluchači budou moct díky té písni něco málo vydělat, no tak je, tak já jsem rád.
1: Já jsem rád, že ses konečně octnul na místě, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.

0: Tak to je ona. Kdybyste ji slyšeli příští týden od úterý dál a zavolali sem na Blaník a dovolali se jako první, tak by jsem vám položil otázku a když byste odpověděli správně, tak bych vám dal 5000.
1: Pepovi parťáci.
0: A teď už to víte, teď už se můžete těšit a taky se pořádně nastudujte tu písničku. Jendo, prosím tě, je tady Jenda Vávra, mimochodem to všichni víte, kdo posloucháte, kdo všechno tam zpívá a kdo podal nejlepší výkon ve studiu. Já bych si tipnul Petr Kolář, Tereska Mašková.
2: Já jako zase jako ctím to, že jako věci, co se stanou ve studiu, tak nevynáším jako z nahrávacího studia
0: Vegas,
2: ven.
0: Že jo?
2: No, je to tak, co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas. Takže nechám kulantní odpověď,
0: počkej,
2: že všichni podali fantastický výkon.
0: Počkej, já jsem se neptal, kdo podal nějaký jako blbej výkon. Já jsem se ptal, kdo podal nejlepší výkon.
2: No, ale já říkám, že všichni podali nejlepší.
0: Všichni podali ano, nejlepší výkon. Ježíš, ty seš dobrý kamarád.
2: Jo, ne? No, ano.
0: Ale my jsme trochu odskočili od toho, když jsem se ptal, s kým teďka jedeš ty sešny, jo. Tak s kým teď aktuálně pracuješ? To bude Eva Farná, ne?
2: No, tak jakoby teď aktuálně žiju tím, že jsme dodělali desku s Evou Farnou, která to samozřejmě velkolepě i s těma Edenama jako tak jako odpálila, takže ta deska jede. V současnosti mám z toho velkou radost i z těch Edenů a z toho prostě, jakou cestu se Evě podařilo ujít a jak to vlastně rezonuje, takže tím já teď jako dost žiju, i když ta moje práce už v podstatě na těch věcech jako skončila a tak ty věci už jsou tak vypuštěný ve vesmíru, v éteru a fungujou a mám z toho velkou radost. No a další věci asi nechci zakřiknout, tak si to nechám spíš pro sebe, ale můžeme tam najít i obvyklé podezřelé některé i to, co jsme slyšeli třeba v té písni, takže.
0: Hele, a když ty jsi takhle autor hitů a i textů, tak kterého českého textaře ty si vážíš nejvíc? A může být klidně už i po smrti, jo? Ale můžeš i aktivního.
2: Jako, já vlastně, jako je jich hodně.
0: Tak
2: jich
0: řekni hodně. Pět jmén klidně.
2: Je jich hodně a každý vlastně jiným způsobem, jo. Nějakým způsobem Zdeněk Rytíř třeba je můj fakt jako oblíbený a nejen kvůli té spojitosti právě s Michalem Tučným, ale prostě to jako kdo třeba jako čet jako monografii prostě Michala Tučního, což jsem jako já čet, tak tam je jasně znát, jako on byl jako zásadní postavou tehdejší doby a právě i z pozice toho textaře a tak se dali dělat opravdu jako velký věci, nebo někdo, kdo měl ten organizační talent a tak dál. Takže toho já si velice vážím. Bohužel už to s námi není. A potom samozřejmě jako David Stipka je pro mě jako mám to spojený samozřejmě i s nějakým jako kamarádstvím, který jsme jako spolu měli. Tak to je textově nějaká i tak jako pro mě jako dost jiný svět a nedostižná meta, tak ho zdravím tam nahoru, tak to jsou třeba jenom takový příklady.
0: Já bych chtěl za sebe teda vypíchnout jedním z nejlepších textařů dnešní doby, vedle tebe samozřejmě, tak je tatínek Matěje Belka, teda jako to je velký
2: no barec, taky, no. Taky, ale jako říkám, jako tady prostě já si myslím, že taková ta pověra, že o kvalitní textaře je nouze, jako neplatí. Já myslím si, že jenom spíš dochází k určitému posunu, že v uvozovkách jenom textovat jako nestačí, že prostě když jste textař a trošku rozumíte i té muzice nebo melodii nebo to, jak to má znít, tak jste určitě ve výhodě oproti čistokrevným textařům, taková je realita dneška.
0: Zas na druhou stranu, když vidíš teďka nějaký světový hit, tak pod ním je podepsaných třeba 15 lidí.
2: No tak je to tak, protože já řeknu, jak to je, prostě nejdřív sedí prostě něco, jako děláme my, tak jako 4 lidi v místnosti, pak se to říká, jo, to by mohl být hit, tak se to vezme mezi další 4 lidi v místnosti, ty to ještě upraví, pak se to vezme a najednou chyta máte 12.
0: No jasně. A všichni se tam musí uvést.
2: No, to je ta jakoby věc, potom se o tom musí nějak jako rozdělit, no, tak to už je, jak je kdo člověk a jak se s kým podělí, no.
0: Takže někdo řekne, hele, já jsem tam přidal jenom tu lásku v sáčku, závidím, nech si to celý.
2: Může se stát, jako jsou i historky z český pop music, kde někdo přispěl jako nějakým zásadním obratem, jako si pamatuju třeba Marek Eben do jedné písničky Lucie a tak jim to jako grant jim to nechal.
0: To je hodně hezký. Jendo, od tebe je hezký, že jsi přišel na Blaník, děkuju.
2: No já moc děkuju za pozvání, vážím si toho, je to v podstatě takový pík mojí kariéry, takže jsem za to rád.
0: Padlo první ultimátum v historii Blaníku, prostě Jenda řekl, já přijdu, ale musíš zahrát Lufťáky. Ano. Jsme zahráli Lufťáky a byl tady.
2: No, přesně tak a stalo se to a já si toho moc vážím, tak doufejme, že to nebyl poslední případ, kdy se skupina Lufťáci objevila na rádiu Blaník, protože si myslím, že tam má své místo.
0: Já si to myslím taky. Měj se krásně, Jendo, ahoj.
2: Díky moc, mějte se hezky.
0: Tak takové to dneska bylo, Jenda Vávra na vlnách Blaníku. A za chvilku jediná zahraniční píseň této hodiny, Fun Factory. I wanna be with you.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
11: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
12: Každou neděli dopoledne na Nově.
13: A poprvé v Příbrami.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Fun Factory právě dozněly. Jirka Frelich přeje krásnou středu, Pepovi parťáci a dnešní host Jenda Vávra už je na cestě domů, tak vám přeji hezký podvečer, před námi Hana Zagorová.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Z Gampa písnička Život je pes.
2: Vždycky, když život je pes a ty se začíná.
0: Čeká nás taky Ilona Čáková, Zavři oči, když se červená. Zavřete oči a poslouchejte, jak vám Blaník dále hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije folklorem. Od pátku 3. do soboty 4. července roztančí Rožnov přehlídka uměleckých folklorních souborů Ondrášova Valaška. Vystoupí vojenský umělecký soubor Ondráš a řada dětských folklorních souborů. Více o programu na www.nmvp.cz.
6: Zažijte noci plné hvězd. Letní Shakespeareovské slavnosti míří od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravský hrad. Komedie, dramata i herecké osobnosti, které znáte z televize i filmu. Vstupenky právě teď na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
7: Živé vysílání.
8: Speciální webová rádia.
7: Rozhovory s moderátory.
8: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
7: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
8: Tak ať se vám hezky sleduje,
7: čte
8: i poslouchá.
7: Radio Blaník, počasí.
9: Radio.
10: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Na Moravě a ve Slezsku se zítra probudíme většinou do zamračeného rána a místy bude ještě poprchávat. Postupně ale ubude mraků a čekáme převážně polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů. Taková je předpověď a teď už je na řadě dopravní servis.
8: Jsme Blaník.
11: Pohodové rádio do každého počasí.
4: Za volantem.
10: Na obchvatu Třince ve směru na Slovensko bouralo osobní auto, narazilo do svodidel, doprava tam zpomaluje. Na Novojičínsku opatrně u Strojické Lhoty směrem na Starý Jičín, tam havarovalo osobní auto, narazilo do plotu, s opatrností se kolem projet dá. A pokud jdete po dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov, tak pozor na 253. kilometru, stojí tam porouchané auto, je Ukrajinice, ale stejně tam dejte raději nohu z plynu. Číslo naší dopravní linky je 6311 71 71. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
12: Babiš je proti schůzce s prezidentem kvůli summitu. Kvůli bouřkám jsou stále stovky lidí bez proudu. O státní dluhopisy je v Česku zájem. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Premiér Andrej Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem kvůli summitu v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to Petru Pavlovi napsal v dopise. Pavel dnes deníku CZ řekl, že Babišovi několikrát nabízel osobní setkání, ale premiér se sejít nechce. Z jeho pohledu je už vše rozhodnuté. Po bouřkách jsou ještě bez elektřiny domácnosti, hlavně ve středních Čechách. Podle společnosti Česích je zhruba 2300, jsou ale mezi nimi také oblasti na Karlovarsku, Děčínsku a Rychnovsku. Distributor EGD žádné výraznější problémy neeviduje. Silné bouřky jsou aktuálně v okolí Beskyd. Lidé už objednali státní dluhopisy za 80 miliard korun. Původní plán byl přitom 20 miliard. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. V neděli 28. června skončilo první upisovací období a s tím možnost podat žádost o úpis státních dluhopisů. Praktičtí lékaři a pediatři získali volnější ruku v před předepisování léků. Ode dneška můžou nově naordinovat více než 1100 léčiv, které byly dosud vázány na ambulantní specialisty. Co přesně změna přinese, to říká viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
9: Ta změna může pacientům ušetřit čas, snížit zbytečné návštěvy specializovaných ambulancí a zároveň díky tomu uvolnit kapacity specialistů pro složitější případy.
12: Česko tak udělalo významný krok ke zlepšení dostupnosti moderní léčby. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Jirka Frelich.
0: Za pár vteřin 17. hodina.
11: Jirka Frelich
8: na Rádiu Blaník.
0: Já vám přeji krásnou středu. Včera po 16. hodině s námi byl Honza Riedl a potěšil převážně Středočechy. Komu to uniklo, tak poslouchejte pozorně, protože věřím, že dobrou zprávu budeme mít taky pro vás. Hana Zagorová, je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, když nám dneska prší. Hezky česky. Radio Blaník.

šampionát ve fotbale v roce 2010, mistrovství světa, které se konalo v Africe, kdy písnička Waka Waka vznikla. No a teď už je o 16 let víc, no a šampionát se sice hraje, ale už bez České republiky. Vrátíme se malinko

0: Zpátky, ale pouze o jediný den, protože včera jsme na Blaníku přivítali našeho dopravního experta Honzu Rídla a došlo taky na dobrou zprávu pro všechny, kteří někdy jezdí po středočeské dálnici D7 kolem Panenského Týnce.
1: Ta změna může pacientům ušetřit čas, snížit zbytečné návštěvy specializovaných ambulancí a zároveň díky tomu uvolnit kapacity specialistů pro složitější případy.
0: Tak to byla sice informace, která se týkala pacientů a pokud někam půjdete pro nějaký recept k lékaři, ale teď už tedy Honza Rídl a informace ze včerejška, kdy tedy dojde právě k tomu, že v Panenském Týnci se otevřela dálnice.
2: U Panenského Týnce tam už jsme převedli dopravu na hotovou polovinu dálnice. Víte, že tu dálnici tam stavíme ve 105. původní silnice první třídy. To znamená, nejdřív jsme postavili půlku, to jste nás sledovali z té rozbité jedničky. Teď jsme vás šoupli už na tu hotovou dálnici a přes svodidla vlastně budete teďka necelý rok sledovat, jak budeme stavět tu druhou půlku. Takže příští léto předpokládám, že už pofičíte kolem Panenského Týnce pěkně šupy šupy po D7. Nezapomeňte na dálniční známku.
0: Úžasný Honza Rídl, celé povídání si můžete poslechnout na našem webu v sekci podcasty, no a s Honzou si budeme povídat zase v úterý po 16. hodině. Teď už ale hezky česky, tady je Lucka Bílá písnička, děkuju ti.

0: Ilona Čáková a písnička Zavři oči, když se červenám za okamžik Gump.
1: Vždycky, když život je pes.
0: Život je pes a my vám zkusíme dokázat po písničce, že život úplně není pes, zvláště když budete moci vyhrát tady u nás na Blaníku krásnou dovolenou, poletíte za sluníčkem k moři. No, nechám si to za pár minut, tak buďte s námi a poslouchejte Blaník, hezkou středu.
2: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
3: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
4: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
3: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
4: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
3: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
4: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
3: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
4: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
5: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
6: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: švédská skupina Elan a písnička Klasika na Blaníku. Krásnou středu už brzy s námi a cestovní kanceláří Blue Style můžete letět za sluníčkem do Marsa Alam v Egyptě. No a co k tomu udělat?
1: Za tři české za sluníčkem.
0: No poslouchat Blaník, jakmile by zazněly tři písničky po sobě od stejného zpěváka, zpěvačky nebo skupiny, to znamená třeba Petr Kotwald a zase Petr Kotwald a zase Petr Kotwald. No tak to není chyba, to je úmysl. Na konci té třetí písničky od stejného zpěváka, skupiny nebo zpěvačky nám volejte na 800 109 109, jako to třeba právě v lednu udělala naše posluchačka Renata z Mladé Boleslavy a už odletěla do Egypta.
2: Já mám takovou radost, ještě jsem říkala, říkám, to není možný. To určitě domluvený nějaký, tam se nedá prostě dovolat a to už to zkouším od začátku, jak začala Karel Gott hrát, tak jsem to zkoušela a pak říkám, to už nemá cenu, to už se někdo dovolal, jo. A najednou to začalo zvonit. A mě se úplně zastavilo v srdce.
0: No a to bylo 25. ledna, naše posluchačka Renata z Mladé Boleslavy slyšela třikrát po sobě Karla Gotta, no a to je ten správný okamžik. O co se tedy hraje? O letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní z All Inclusive do pětihvězdičkového hotelu. Gorgonia Beach Resort, ano, to je ten hotel. A vy můžete 8 dní strávit v tomto skvělém hotelu, jíst naprosto cokoliv, protože all inclusive je prostě all inclusive. Tak poslouchejte Blaník a třeba právě vy poletíte za tři české za sluníčkem.
1: Za tři české za sluníčkem. Na rádiu Blaník. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Tak vám držím palce a když byla řeč o Petrovi Kotwaldovi, tak jednu písničku Petra Kotwalda zahrajeme za chvíli. Přidáme taky Lucku Vondráčkovou. Hlavně vám hrajeme hezky česky. Přejeme krásnou středu. Středa to je polovina týdne. A hlavně víte, že už nám začal červenec, že je tady skutečné léto a prázdniny.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Dneska je Mezinárodní den vtipů a vy jste nám naposílali tolik vtipů, že si s tím vystačíme nejméně rok.
4: Zítra je zase Světový den UFO, takže nám posílejte svá setkání s mimozemšťany.
3: A těhle dva mimozemšťani se na vás těší zase v 6 ráno. Petr Slíva
4: a Adéla Zahradníčková.
3: V dobrém ráno na Blaníku.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé v Příbrami.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Středa nám utíká pomalu, ale jistě. John Farnham právě teď na Blaníku a po 18. hodině Dan Landa Šance.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci.
0: Petr Novák, Co je to láska?
2: Je to růže, nebo pouhý stín.
0: Marie Rotrová, Písnička doma. České písničky jsou tady jako doma. Ano, posloucháte Blaník a to znamená, že budeme dál hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě. Vstupenky mizí rychle, tak kupujte na shakespeareova.cz. Festival je podpořen městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

0: Baník, počasí.
1: Krásný podvečer přeje Tereza Musilová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku zamračeno a může ještě slabě pršet. Postupně během dne bude ubývat mraků, čekáme převážně polojasno, s večerem se pak vyjasní úplně. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
2: MPO Matrace, česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru. Přijďte si poležet. Nová prodejna v Ostravě na ulici Monsignora Šrámka. Více na mpo-matrace.cz.
0: Blaník za volantem.
1: Moravskosleští hasiči zasahují po bouřkách u desítek událostí. Nejčastěji odstraňují spadlé stromy a větve a čerpají vodu i v ulicích Ostravy. Například v Mariánsko-Horské poblíž hlavního nádraží je uzavřený podjezd pod železničním mostem, protože je zaplavený. Na Novojičínsku mezi Sedlnicemi a Závišicemi boural motorkář. Na místo vyjeli záchranáři, provoz je omezený. A na obchvatu Třince směrem na Slovensko havarovalo osobní auto, doprava zpomaluje. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Extrémně silné bouřky teď řádí v Beskydech. Sněmovna osekala pravomoci prezidenta u misí. OSVČ už budou měsíčně platit méně. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Beskydy zasáhly extrémně silné bouřky. Ty se podle meteorologů vytvořily v oblasti Novojičínska až Ostravská Bohumínska. Hasiči už hlásí desítky výjezdů a hrozí také přívalová povodeň. Bouřkové mraky se příliš nepohybují a ta nejvyšší výstraha platí do 7 hodin večer. Mělo by se jednat o poslední vlnu bouřek. Lidé už v tomto týdnu nahlásili na 3000 událostí. Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta týkající se vedoucích misí, a to u mezinárodních organizací. Změna zákona o zahraniční službě je součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Vedoucí stálých misí by v případě přijetí úpravy pověřoval a odvolával ministra zahraničí. Od tohoto měsíce platí OSVČ nižší zálohy na důchodové pojištění, snižuje se i paušální daň v prvním pásmu a živnostníci mají nárok na vrácení peněz ze záloh a daně, které už od začátku roku zaplatili. Jak získat přeplatek, to už vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
5: Poplatníkům tak vznikne přeplatek odpovídající rozdílu mezi původní a novou výší paušální zálohy, který v tomto případě činí 4932 korun. O výše uvedenou částku si může poplatník snížit paušální zálohu splatnou 20. července 2026.
4: V červenci tak místo běžné zálohy stačí zaplatit 4230 korun. Spokojenost s vládou od ledna pozvolna klesá. Ukázal to průzkum agentury STEM s tím, že nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. Zatímco v lednu byl poměr spokojených a nespokojených s novou vládou vyrovnaný, v červnu nespokojenost převyšuje spokojenost o 12% bodů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Jirka.
6: A to jsme spokojení. Tak hezký podvečer.
0: Jirka Frélich
3: na Rádiu Blaník.
6: 18 hodin přesně a tady je Petr Novák a důležitá otázka, co je to láska. Za chvíli Argema, tohle je Raj a tohle je Blaník a ten vám hraje hezky česky.

USA for Africa, písnička, která je z jednoho konkrétního roku, kdy přední američtí umělci se sešli jako takzvaná super skupina USA for Africa v rámci pomoci hladovějící Africe. Single o nákladu 800 tisíc korun okamžitě zmizel z obchodu do 3 dnů a byly peníze pro Afriku. A navíc písnička obsadila úplně nejvyšší příčky v hitparádách po celém světě. Zatímco svět si zpíval písničku We Are The World, tak my jsme si tady popivovali tady tu věc z jednoho seriálu, protože se u nás na našich obrazovkách objevil seriál Karla Smyčka, kde zazářil Lukáš Vaculík, Jiří Langmajer nebo Michal Suchánek. Tak tušíte, jedná se úplně o stejný rok, jako je právě ta písnička, co jsme právě slyšeli, tedy We Are The World. No a zítra v tajemném roce to všechno odhalíte s Petrem Slívou a Adélou Zahradničkovou, protože se vypravíme jenom do toho jednoho konkrétního roku a vy můžete tipovat zítra po 9. tajemný rok. Teď Daniel Landa.

0: Richard Miller a písnička Spočítaj ma, tak to pěkně spočítali meteorologové. V oblasti Beskyd se vyskytují prý velmi extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami a dokonce spadlo 40 mm za půl hodiny na metr krychlový, což znamená, jako byste 40 litrů vody za půl hodiny vyhodili na jeden metr. No a to se děje právě teď tedy v oblasti Beskyd. Počítejte s tím, že bouřky jsou velmi silné, hlavně na severní Moravě, kde platí varování meteorologu a v takovém pásu přes Zlínský kraj až po jižní Moravu. Aktuálně severní Morava má největší problémy u Vítkova, kde jsou tedy opravdu extrémně silné bouřky. A pokud míříme na Zlínský kraj, tak tady si dávejte pozor, protože bouřky se objevují docela dost u Valašského Meziříčí a dál na jih Moravy u Břeclavy se objevily pořádně silné bouřky. Varování meteorologů platí pro celý dnešní večer a celou noc právě pro východ naší země, tedy pro Moravu. Tak opatrně, na dálnici D1 silný vítr, dokonce dnes srazil strom na silnici, takže komplikace, které už se podařilo vyřešit, ale to varování na Moravě a na východě naší země prosím nepodceňovat. Abyste doma byli v pohodě a v klidu, to vám moc přejeme a posíláme písničku Marie Rotrové Doma.
1: Srdce zítra na náš práh zazvrátí.
0: Ostatně ostravská rodačka, kdo jiný právě v tuto chvíli má zpívat písničku Doma. Za chvíli premiér a Hrobař, hrajeme si dál hezky česky. Přejeme hezké sluníčkové léto.
2: 100 000 korun na ruku.
3: Za měsíc.
2: Za týden.
3: Nebo za den.
2: To by bral asi každý.
4: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
2: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.

0: Marie Rotrová, písnička Doma. Pokud doma máte třeba fotovoltaiku, tak vás bude zajímat pár informací, které pro vás má kolegyně Adéla.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Máte na střeše solární panely, ale účty za elektřinu neklesají tak, jak jste si představovali? Možná i u vás řádí tichý zloděj výkonu. Stačí trocha pilu, prachu, nedotažený spoj a vaše elektrárna najednou běží jen na půl plynu. Specialisté ze společnosti Solar Energy Service and Care moc dobře vědí, že i maličkost dokáže soláry pořádně zabrzdit. Jak tohoto zloděje včas chytit, nám poradí Tomáš Hůzl právě ze společnosti Solar Energy Service and Care. Tomáši, co nejčastěji způsobuje, že elektrárna začne ztrácet svou sílu?
3: Nejčastěji jde o nedotažené a uvolněné spoje, kde dochází ke zkratu. Dále je to znečištění panelu. Zásadní vliv má i nastavení řídících systému střídače a bateriového úložiště.
2: Jakou roli hraje v opotřebení panelu české počasí od krup po sníh?
3: Počasí hraje roli poměrně velkou. Jsou místa, kde svítí více a kde prší více. Nebo je delší dobu na střechách sníh, který zabraňuje osvitu panelu.
2: Dá se postupnému slábnutí výkonu nějak předem zabránit?
3: Při pravidelném servisu a kontrole panelu na střeše se ztráta výkonu fotovoltaiky minimalizuje.
2: Tomáši, děkujeme a v příštím díle si posvítíme na skryté závady a bezpečnost a probereme rizika, která sebou zanedbaný servis přináší. Naším dnešním hostem byl Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care. Naschledanou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu, máme něco extra. Na našem webu můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun a k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více na našem webu radioblanik.cz.

0: Když už dovolená, tak s plnou parádou.
1: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resort s all inclusive.
2: Za tři české, za sluníčkem.
3: Už tento víkend u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
6: Za 4:45 už se nám blíží písničky na přání. Těšte se, vybrali jste pro dnešek třeba Tomáše Kluse, Michala Davida nebo skupinu Hradišťan. No a pokud se vám už teď chce tančit, tak vám pomůžeme písničkou skupiny Miraj. Protože do té sedmé třeba právě Miraj a Chci tančit a písničky na přání hned po sedmé na Rádiu Blaník. Užijte si je.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
10: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
9: Super, a balakrylem natřeme futra.
10: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
18: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Pohodové české rádio.

0: A naká písnička Údolí včel na Blaníku, krásnou středu, za chvíli konkrétně za 4 minuty bude 7 a to znamená, že nás čekají písničky na přání. Vybrali jste třeba pohádkovou z Princezny Zemlejna.
1: Vím jedno o údolí, vím já pěknej mlej.
0: A taky písničku Milušky Voborníkové, Proč právě já?
2: Proč právě já, příteli vysvětlovat vašim dámám.
0: A skupinu Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem Miluji tě. Budeme hrát podle vás a navíc hezky česky.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Jupí, léto je tady. Budu se slunit, opalovat, ale taky s celou rodinkou zažívat dobrodružství na kole, na vodě a našich výpravách do přírody. A aby byly zážitky dokonalé, využiji služeb optiky Hadamčíková z Opavy, která mi nabídne velký výběr slunečních, sportovních, dioptrických brýlí a nezapomeneme ani na kontaktní čočky. Měření a vyšetření zraku bez dlouhého čekání. Já chci svoji dovolenou vidět. Optika Hadamčíková. www.optikavh.cz.
5: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
6: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
7: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Jaká bude dnešní noc? Čekejte, že se ochladí na 8 až 13 stupňů. Platí varování hlavně pro Moravu před přívalovými dešti, silnými srážkami a taky bouřkami. Právě meteorologové vyhlásili na Vsetínské Bečvě třetí stupeň povodňové aktivity a voda dál stoupá. Voda se v Karlovicích dostala i do místní školy. Ve Velkých Karlovicích zatopila taky sklepy a v sousední obci Karolínka pak voda zatopila sklepy jednoho z panelových bytů. Pozor, platí povodňové ohrožení pro Vsetínské Bečvu a Velké Karlovice. Počítejte s tím, že na Zlínsku, na Olomoucku, na severní a jižní Moravě může dnes v noci pořádně bouřit a hlavně taky pršet. No a zítřek? Zítřek už bude většinou polojasný, místy s přeháňkami, hlavně právě na Moravě a teploměr vystoupá na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
7: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: Minuta a bude 19. hodina, já vám přeji krásný poslech, startují písničky na přání s datem už 1. července, tak doufám, že si je společně užijeme, no a když se teď jako kouknu na ty vzkazy, tak jich je tady tolik, že beru hned první v pořadí. Lucka nám napsala z Veselí nad Lužnicí, abychom zahráli skupinu Olympic a Vlak, co nikde nestaví, a abychom zahráli písničku K svátku nejmilovanější mamince, posílá jí velmi krátký vzkaz, my dvě se máme, že se máme, si nejlepší a vždycky budeš, pusu posílá Mišoun, tady stojí, tak všem Jarkám k svátku taky posíláme. A tady je skupina Olympic a písnička, kterou

0: Skupina Olympic a Vlak, co nikde nestaví, a další písničkové přání je pro Jarku Fuchsovou z Lipkovic. K svátku ze srdce hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti. Se vzkazem moc si tě vážíme za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, podporu, obětavost a máme tě moc rádi. To nám napsala taky Monika a Petr, Pavel, Daniela, Lucka, Tomáš, Vicky, Natálka, Valinka, Nelinka a manžel Luboš. Přejí hlavně všechno nejlepší. No a my z Rádia Blaník taky. Tady je Krištof a Tomáš Klus.
1: Tou cestou, tím

skupina Krištof a Tomáš Klus, písnička Cesta, hned lovím další vzkaz na dnešní večer, další písničkové přání. Máme zahrát Michala Davida, Kolu pijeme kolu, napsal Vladimír z obce Vrbice, no a má tady velmi jednoduchý vzkaz, ale úplně jasný. Pro mámu máme poslat písničku. Tak zdravíme a tady je.

Michal David a další splněné přání a skupina Jelen před námi. Je tady vzkaz, dokonce hned tři vzkazy. Od Luboše z obce Kesajovice, abychom zahráli písničku Milované ženě k dnešním kulatinám, vzkazuje lásko, miluji tě, děkuji za všechno, co pro mě děláš a po tvém boku chci zestárnout, píše Luboš, krásný vzkaz. No a z Mostu Andrea napsala, abychom zahráli mamince, ke jmeninám posílá náruč plnou lásky a jedno velké přání. Ať ti slouží zdravíčko, oči stále vesele koukají na svět a tělo má dost sil na každý další den. Necháváme k svátku zahrát písničku, tak se pohodlně posaď, zaposlouchej se. Krásný svátek přeje Andruš a taky Dáňa. No a pak je tady ještě jeden vzkaz. Hradišťan a Jelen a Jiří Pavlica, písnička Miluji tě. Pro Staníka, Hazmuky a děti Kačenku, Kubíka, Lucinku, Miloška, maminka Pavla a pro celou rodinu za všechno, co pro mě dělají. Tady je to bez podpisu a ještě pro jednoho člověka a on ví proč. Tak já doufám, že se našel adresát písničky. Celkem tři vzkazy a

a jeden velký hit, ale tři vystupující. Jiří Pavlica, Dělen a Hradišťan. A krásná písnička. Miluji tě. V dnešních písničkách na přání na Blaníku.

Oblíbená písnička v písničkách na přání Jeleny, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě. Miluška Voborníková před námi Proč právě já a napsal Mára z Lunchcrowna, abychom zahráli písničku jeho Barunce k svátku se vzkazem Sutu jen pro tebe, zlato, píše Mára. A tady už je Miluška.

0: Borníková písnička Proč právě já? No a před námi skupina Katapult, ta písnička je pro pana Pavla Hrmova, teda zahrát budeme Pavlovi Hrmovi, tak to tady je k 65. narozeninám a dodatečně taky k svátku a popřát hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. To všechno přeje manželka Marie, švagrové Aneška s Toníkem a taky Věra s Ivošem Katapult a písnička Čím starší, tím mladší. Tak my taky přejeme do Kosovy hory všechno nejlepší a tady je Pavlovi Hrmovi k 65.
1: To byl ten čas, můj první dom. Pak navíc první vlák, ten bezva pocit, kdy emoce splály. Toužil jsem všechno opět začít zas.

0: Čím starší, tím mladší, to je písnička, která právě teď dozněla na Blaníku a pojďme na další písničkové přání. Z Dolního Rychnova napsal Miroslav, abychom zahráli písničku milované manželce paní Věře Šimanové na zahrádku do Dolního Rychnova. A tady je vzkaz, dnes jsi byla na operaci s očima, ať ti dobře všechno dopadne a budeš vidět jako ostříž. Milující manžel Mirek Šiman z Dolního Rychnova vybral písničku Marka Ztraceného. A ta písnička je letošní novinka Modlitba za pátek.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí se šéfem, co se po mně vozí.

0: ztracený právě teď a za chvíli je třeba pohádková.
1: Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme.
0: Tak si můžete počíhat právě na takovou písničku, nebo si napsat o tu svoji přes web radioblaník.cz. Tam je záložka kontakt, kliknete, pak tam najdete písničky na přání, vyplníte, odešlete a když nám dáte 3 pracovní dny předem, tak se taky na vás dostane.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.

0: Lidové české rádio. Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A přesně o 7:30 plníme další písničkové přání. Právě dnes 1. července slaví Honzík 57. narozeniny, manžel Jindřišky, která nám píše. A tímto chce popřát všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Nejenom Jindřiška, ale také dcery Karolína, Niky s Mirunkou, Wendy s Daníkem a kamarádi Lucie, Kamil a Jana. A se vzkazem máme tě všichni moc rádi. Posílají písničku od skupiny Nazareth Love Hurts. No a my taky k 57. narozeninám přejeme všechno nejlepší, tak si užijte písničku a taky pořádně oslavte ty dnešní narozeniny.

Nazareth a písnička Love Hurts a teď je vzkaz, který končí pro mě tajemně, příbuzný 9. No ale ten vzkaz je pro jednoho Petříka z Jablonného. Se vzkazem přejeme ti, keště nikdy neopustí tvá zvídavost a fantazie, ať tě dál provázejí stateční rytíři, odvážní piráti, spravedliví loupežníci i kouzelné pohádky, které máš tak rád. Skvělý vzor ve svém tatínkovi ti vždy pomůže, ať tě životem vede píle, trpělivost a laskavé srdce, kterého máš už teď na rozdávání. Přejeme sílu svatého Petra, pevné zdraví, hodně štěstí, dobré kamarády na tvé nové školní cestě, příbuzní 9, jak říkám. Tak my taky z Blaníku přejeme, aby ho doprovázeli jenom stateční, nebojácní a hlavně spravedliví loupežníci, jako z této pohádky.

jen foš kumpem. Jou, pežníci jsou volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese, my.

Louni lou, pešník je nesmlouvavý lou, ten jí ho strašně baví, co šlo hned to nevydá, jelikož je nelidá.

0: tě, Vašku, ten.
1: Písnička Petříkovi z Jablonného v dnešních písničkách na přání. Teď pozdrav do Tršic, všechno nejlepší k dnešním jmeninám, sestře Jaroslavě, hlavně hodně zdraví, přeje sestra Marie, rodina Šumná ze Šumvaldu a vybrali nejhezčí dárek.
2: Já

To byl nejhezčí dárek na Blaníku a dalším dárkem bude písnička a bude to zároveň pozvánka, protože nám přišel vzkaz, abychom zahráli Malou dámu od kabátu pro celou partu, co pořádá minifest v kempu v Tanvaldu a pro všechny lidi z okolí. V pátek 3. července nic neplánujte, protože na Špičáku odpálí minifestival, čeká nás 5 skvělých kapel, se tu píše studené pivo a pořádný big beat. Dorazte všichni, otvírá se v 16 hodin, vstup dobrovolný do klobouku. No a zahrajeme tedy od zvukaře Ondry a taky Michala s osvětlovačem Štěpánem písničku, kterou vybrali tedy Malá dáma a skupinu Kabát, kterou posíláme. A taky nám napsal z Plzně Tomáš, abychom zahráli písničku pro tetu Jarku k svátku, pro druhou Jarku, vychovatelku z Plzně Božkova a na chalupu pro Šárku, která měla svátek včera. Tady už je skupina Kabát, tak ať se líbí, ať se vám hezky poslouchá ve středu 1. července, kdy hrajeme písničky na přání, tedy podle vás.

0: A písnička Malá dáma, za chvíli další pohádková princezna Zemlejna.
1: Vím jedno údolí, vím já pěknej mlej.
0: I taková písnička je v dnešních písničkách na přání. Přejeme tedy hezký poslech, 8:45.
2: Rádio Planík.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Písničky na přání.
1: Trošku tajemně začíná písnička, ale je to Michael Jackson a písnička, o kterou si napsala Lucka z Chebu. Písničku posílá svojí mamince jen tak pro radost. A my na Blaníku dál hrajeme podle vás. Tak právě v tuto chvíli Michael Jackson a potom princezna Zemlejna.

Michael Jackson právě teď dozněl na Blaníku a my půjdeme k pohádkové písničce, napsala Jiřina vzkaz pro jednu konkrétní Leničku a ta už bude vědět. Leničko, naše princezničko milá, tady stojí básnička. Na prvňačku si pasována byla. Přejeme ti štěstí, úsměv na tváři, ať se ti ve škole krásně daří, buď veselá, šťastná každý den, ať se ti splní každý sen, to z celého srdce přeje babička Jiřa, děda Olda a Tom a zvířecí miláčci. A tady už je pohádková písnička. Radek Valenta a princezna Zemlejna z Blaníku taky přejeme hlavně všechno nejlepší.

0: Byla za chvíli pár přátel stačí mít. Michal David, taky holky letní ráno. Skupina Lucie, písnička Marie. Protože takové písničky jste taky vybrali na dnešní večer, tak za chvíli zase hezky česky. Radio
1: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Přívalové deště zasáhly Beskydy dnes večer, dokonce hladina v Setínské Bečvi, ve Velkých Karlovicích na Zlínsku po bouřkách se vyšplhala na třetí stupeň povodňové aktivity. Z původních 89 cm za půl hodinu vystoupala trojnásobně. Podle aktuálních dat meteorologů ale deště ustávají v oblasti Beskyd a Vsetínská Bečva se pomalu vrací do normálu. Teď je na druhém stupni a nikde neplatí aktuálně třetí stupeň povodňové aktivity. Za to varování meteorologů platí prakticky pro celou Moravu před bouřkami, přívalovými srážkami a prudkým větrem, a to až do dnešní půlnoci. Počítejte s tím, že bude zároveň nebezpečno taky na silnicích, protože odpoledne strom spadl na dálnici D1 a pořádně voda vyplavila taky obyvatele Prahy 6, protože kvůli přeplněné kanalizaci se voda valila po ulicích a dokonce proudila z odpadů v koupelnách lidem v bytech, které vytopila. Zatopený byl železniční přejezd v Praze Veleslavíně. No a předpověď pro zítřek, ta už nám slibuje teploměr, tedy teploty do 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě do 29 a většinou už polojasno a jenom ojediněle přehánky, ale v noci se nám ochladí na 8 až 13, na západě okolo 10 stupňů Celsia a právě pozor na to varování prakticky po celé Moravě.
0: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
1: 8 hodin právě teď odbylo, pojďme si dát jednoho šviháka lázeňského. Napsala ze Sokolova Barbora, že zdraví z Egypta, do Boučí, babi, dědo, užívejte hlídání, přeje vnučka Barča a posílá krásnou písničku Jiřího Schellingera.
0: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Jiří Schillinger a Švihák Lázeňský. Z Chebu napsala Eva, abychom zahráli jedné Marušce. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky přeje Alča, Liduška, Danuš, Evča a taky Miluš a Rádio Blaník. A tady už je od skupiny Lucie písnička Marie.

Skupina Lucie a písnička Marie a teď už holky a jednoletní ráno. Napsala nám Terka z Drozdova, abychom zahráli mamince Jarušce k dnešnímu svátku. Přeje hlavně všechno nejlepší, krásné léto. Teresko, posíláme písničku, kterou jste vybrala, holky, letní ráno. A taky zdravíme maminku Jarušku a všechny Jarušky, na které si třeba někdo ještě nevzpomněl. A třeba ano, protože těch přání dnes máme rozhodně víc než dost. Tady jsou holky.

0: Vašky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Ke 49. narozeninám hrajeme Bohouškovi hodně zdraví, lásky, radosti, spokojenosti a úspěchy v práci, spoustu dalších aktivních let s rodinou a fenkou Jessie, přeje manželka Martina s dcerou Amálkou, syn Martin, už i s manželkou Ivetkou, andílek Daneček z nebe, i když už tu s námi nemůže být, tady stojí ve vzkazu. Neseme ho v srdcích sebou a také je tu stále s námi a všechno a pořád je stejné. Jsi pro nás důležitý a milujeme tě a písnička, která byla vybraná, je písnička Karla Gotta Být stále mlád ke 49. narozeninám Bohouškovi. Tak my z Blaníku posíláme a přejeme hlavně všechno nejlepší.

0: Karel Gott a písnička Být stále mlád ve 8:45. Je tady přání z Blanska, napsala Pavlínka, že chce svému tátovi dodatečně popřát k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti z pěkných písniček a taky poděkování za všechno, co pro ně dělá s láskou dcera Pavlína a vybrala Terezu Karnlovou.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
3: Tak když spolu spíme a na bytě tě má.

Tereza Krnlová, písnička Diamanty a teď už Chris Diamond, teda Chris Norman a Sir Diamond. Tak písničkové přání, které dorazilo z Německa pro mlsnou kamarádku melomanku Jarušku do Horní Břízy. Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje Jiřina ze Švýcarska, Verunka s Ládíkem, Patrik s rodinou. Máme tě rádi, vzkazují. Tak Chris Norman a Some Hearts Are Diamonds.

Chris Norman ve středu na Blaníku 1. července, kdy hrajeme podle vás a budeme zdravit do Chorvatska Marťa a Marťa, Pepa, Rasťo, Honzík, Emička, Eliška a Kubík na krásný dovolenkový večer. Všem dobrým lidem na zdraví posílají škvory a sílu starých vín, tak zdravíme ještě jednou Chorvatsko. A pak z Pivína napsala Vlaďka, abychom zahráli Pavlu Mrvovi k jeho 60. kolektiv prodejny Kop Pivín zdraví. A pak ještě z Ostravy je tady vzkaz od Kateřiny a měli bychom zahrát pro milovaného Lukáška k jeho krásným 20. se vzkazem Lukášku. Hodně zdraví, radosti a úsměvů, ať si šťastný a ať ti Baník dělá jen samou radost. Pro nás budeš vždy náš milovaný chlapeček, máme tě moc rádi a strašně tě milujeme, krásné narozeniny. Tak to je vzkaz z Ostravy a my posíláme škvory, nikoli z Baníku, ale z Blaníku a sílu starých vín.

Škvor a Síla starých vín krátce před 8:30. Z Anglie napsala Radka, abychom zahráli pro nejúžasnějšího Václava z Trutnova se vzkazem Moc tě miluji, lásko. Radka z Anglie vybrala od Keksu písničku Víš.

Sylvie nám napsala ze Suchdola nad Odrou, abychom zahráli pro milovanou bábinku vše nejlepší k narozeninám. Se vzkazem Mám tě moc ráda, si moje sluníčko, vybrala písničku Vnučka Silva. Silvo, já se přiznám, nějakých 20 let jsem neslyšel písničku od Thalie, Regresami, a posíláme.

Michal David, pár přátel stačí mít, to je další přání. Z Vrhavče u Stříbra napsala Vendula a chce zahrát písničku pro Jarušku Zemanovou, Jarušku Růžkovou, Jarušku Mudrovou a dodatečně taky pro Páju Zemana k jejich svátkům. Přeji všechno nejlepší, Pájovi pevné nervy a klid na srdci a pro dámy nej, co si jenom mohou přát, ať se splní, to ze srdce přeje Vendula, Lukáš, Milan a celá nejbanda z Hnačova. No a Odloun napsal taky Patrik a chce zahrát písničku pro svého švagra, ať se drží v chládku v tomto počasí a tím ta šichta brzy uteče. Pozdravuje Patrik s Darinkou a dětmi a taky od Máchova jezera přišel vzkaz a prostřednictvím rádia Blaník chce Zdena poděkovat rodině, přátelům a hlavně skvělé partě na Máchovo jezero za hezká přáníčka. Hodně to pro mě znamená, píše Zdena. Tady už je Michal David a písnička Pár přátel stačí mít.

Michal David a písnička Pár přátel stačí mít. A teď už bude Lešek Semelka, písnička Si prostě nejlepší, napsala nám babi a taky děda z Noskova pro vnučku Teresku. Chtějí zahrát písničku, protože v tomto čase tráví zaslouženou dovolenou se svojí báječnou rodinou na Lounsku a vzkazují: milá Teresko, ještě jednou veliká gratulace k ukončení bakalářského studia s červeným diplomem. Děda a babi z Noskova a Rádio Blaník posílá písničku Lešek Semelka, Si prostě nejlepší.

0: Lešek Semelka, písnička si prostě nejlepší, za chvíli Marek Ztracený a taky ABBA, budeme dál hrát podle vás.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pohodové České rádio. Na
3: rádiu Blaník.
0: A Kristýna z Hrádku nad Nisou napsala, abychom zahráli písničku od Marka Ztraceného Vítr do plachet. Tak posíláme taky.

A teď už ABBA, písnička pro Luboše Fiedlera do Duchcova, který slaví 69. narozeniny. K dnešním narozeninám hodně štěstí, zdraví a lásky přeje Alča, Kuba, Honza, Tonda, Irenka, taky naše babička tady stojí a hezky si to oslav a vybrali písničku od skupiny ABBA. Zdravíme taky Luboše Fiedlera do Duchcova.

písničkách na přání ABBA a písnička Vulevu. Je tady ještě hodně a hodně písniček na přání, tak nebojte, dostane se na všechny, kteří si napsali včas. A z Dolního Rychnova píše Miroslav, že po dvouleté dovolené si se konečně vrátil domů, což je vzkaz pro Martina Rusnáka. Tak tě vítáme, dodává, jsme rádi, že jsi zpátky, babi, děda, manželka, děti a celá rodina, a ještě jednou vítej doma. Tak zdravíme taky Martina Rusnáka a tady je písnička od Ivety Bartošové, kterou jste vybrali právě pro něj, písnička Dva roky.

Iveta Bartošová, 2 roky prázdnin a teď budeme hrát Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. Všechno nejlepší k svátku. Jaruško tady stojí ve vzkazu, napsal Standa, kousek od Stéblové. Přejí Jarušce Lotři z Újezda, všechno nejlepší maličký vnouček z Nedošina taky a ještě milovaný Staníček. A tady už je Miroslav Donutil a ten báječný mužský svět.

v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět a písničky na přání, ty báječné pokračují dál. I po deváté budeme hrát podle vás. Vybrali jste písničku Hany Zagorové.
1: První vlád, první klásky, první dráha, první lásky.
0: Taky Petra Reska a z písní Lesů vod a strání.
2: Z písní lesů vod a strání.
0: A nebo Karla Gotta, Když milenky pláčou. Na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
3: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Daník za volantem.
1: Za minutu 9 krátké dopravní informace pro nás má Ondřej z ředitelství silnic a dálnic.
2: V koloně popojíždí řidiči na teplické dálnici D8 na příjezdu do Prahy. Provoz pomaluje dopravní omezení v Kbelské ulici. Brzdí se u Klíčan na 3. kilometru. Zdržení pro osobní auta 15 minut. Následky nehody překáží na dálnici D1 směrem do Ostravy za nájezdem z Lipníku nad Bečvou. Na 304. kilometru skončilo osobní auto mimo vozovku. Na místě je už vozidlo odtahové služby a bude probíhat vyproštění a nakládka. Místem projíždí řidiči bez výrazného zdržení.
1: Přejeme hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Až do dnešní půlnoci platí výstraha meteorologů před silnými bouřkami, hlavně pro celou Moravu a hlavně ten východ Moravy. Co se týká půlnočních bouřek, čekejte, že se můžou místy objevit i přívalové srážky, jako už se stalo v Beskydech, velké kroupy anebo silné nárazy větru. V noci se pak ochladí na 18 až 13 a postupně přestane pršet a taky foukat silný vítr. Zítřek už bude většinou polojasný a jenom místy přehánky, a to hlavně na Moravě, přes den teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů, jižní Morava se postupně může těšit až na 29 stupňů Celsia.
0: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
1: A hned plním další písničkové přání z Dolní Lutyně. Zdraví Lenka. A Lenka chce zahrát písničku od Heidi Milé ženy pro skvělou kamarádku Dášu k uzdravení. Posíláme.
0: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

Lady Janku a písnička Milé ženy v písničkách na přání, přání od Taniny z obce Hrobce napsala, abychom zahráli od Elánu Čakám tě, láska.

0: na rádiu Blaník.
1: Do dnešních písniček na přání napsal také Tomáš z Valašského Meziříčí a chce zahrát písničku Houby magický pro tatínka Jiříka, který má dneska narozeniny. Přeje všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a božího požehnání, hlavně to zdravíčko. A PS, přejeme s maminkou Irenkou Tomáš z Velkého Meziříčí. No a z Vizovic nám napsal Pavel a hlavně chce nechat zahrát písničku pro všechny hasiče do hasičárny do Vizovic a vzkazuje hlavně, aby nebylo hodně práce a aby nebyly žádné požáry, když je tak horko. Zdraví Pavel z Vizovic. Tak Pavle, koukal jsem zrovna před chvílí na Vizovice, jak tam pořádně bouřilo, tak si myslím, že hasiči mají docela dost práce. Ale přál bych si, abyste to rychle zvládli a posíláme písničku. Tady jsou Kabáti a písnička Houby magický.
2: Budem spolu navždycky.

Kabát, písnička Houby magický, za 3 minuty bude 9:45. Z Mladé Vožice napsal Petr, abychom zahráli sice trošku opožděně, ale k svátku mamince posílá přání a to zní: tvoje ruce chvíli nelení, vždy něco hezkého vytvoří na zahradě, už kus Japonska máš, s láskou se o jezírko stromky staráš a když máš svůj klid, u telky pak posedíš. Reality show a

0: Seriály nepromeškáš. Nemáš stání, přeji ti jen klid, pohodu a na to ti teď posílám i Zagorku. Všechno nejlepší k svátku přeje dodatečně Petr a taky Bertíci. A písnička, kterou vybrali z Mladé Božice, to je písnička Kdyby se vrátil čas. Hana Zagorová.
1: Kdyby se vrátil čas, je. Já bych věděla, co s ním

Hana Zagorová, písnička Kdyby se vrátil čas, a na to navážeme vzkazem, který zní takto. Dnes je to 9 let, kdy nás navždy opustil náš syn, vnuk, kamarád Tom Zahradník, narozený 25. října 1997. Tomášku, máme tě neustále v srdci, nikdy na tebe nezapomeneme. Táta, Tomáš, Jaruška, Deniska, Honza a Jeníček.

Sofia. Alvaro Soler a písnička Sofia a došel tento vzkaz. Moje tchýně měla včera narozeniny, tady stojí a touží po písničce na přání. Narozeninová a Jarek Šimek se vzkazem milovaná Irčo, všichni přejeme k tvým včerejším narozeninám jen to nejkrásnější, hlavně zdravíčko a spoustu šťastných chvil s tvým vnoučkem Domčou, máme tě moc rádi. No a pak je tady vzkaz taky s Chrudimi, vše nejlepší Karolínce k 15. narozeninám přeje maminka Anička, Berdánek, Eliška, táta Jirka, Pepa a taky Vlastík. Zdravíme do Chrudimi a taky přejeme Karolínce k 15. narozeninám. Jarek Šimek, narozeninová.

Jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

všechno nejlepší budeme přát i dál s písničkou Dá, dá, dá, protože z Hradce Králové napsal Marek, abychom pro pana Milana Káberta k 70. narozeninám trošku opožděně měli 24. června zahráli právě takovou písničku, tak tedy dodatečně všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně optimismu a taky posílá písničku, která určitě potěší. Marku z Hradce Králové, splnili jsme přání a písničku posíláme panu Milanovi Kábertovi. Tak tady je písnička

Písnička dá a splněné písničkové přání z Hradce Králové, teď z Horního Jiřetína, napsal Pavel. Milý Blaníčku, dnes si připomínáme smutné výročí, kdy nás před 18 lety opustil zlatý člověk, tatínek s velkým T, kamarád každým coulem, náš rádce a pomocník pan Josef Pata starší z vesničky pod Krušnými horami, které tolik miloval, z Černic. Kdo jste taťku znali a víte, jaký zlatý člověk to byl, vzpomeňte si s námi, píše Pavel. Za celou velkou rodinu děkuje právě Pavel ze Žadce a písničku věnuje taky andílkům tam nahoře a všem sousedům z Černic. No a pak z Kvítkova, což je okres Česká Lípa, je tady další vzkaz. Dnes je to 5 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan Jiří Vavřina. Vzkaz chybíš nám, vzpomíná manželka Stánina a děti s rodinami.

Jakub Smolík a písnička Ave Maria. Zajímavý vzkaz tady je, tak ho prostě přečtu, tak jak přišel. A je tady přání o Karla Gotta, Když milenky pláčou. A ten vzkaz zní: Hanka od Jelena nemá nic, ale prosí o zahrání písničky. Ahoj, díky za vše a za krásné dny u slunce. Karel Gott, Když milenky pláčou.

Markéta z Průhonic napsala, že chce zahrát písničku pro milovanou maminku Mílu Ševčíkovou, původně z Kroměříže, nyní z Průhonic, která nás právě před měsícem opustila, píše Markéta. A dnes by měla své 91. narozeniny a vzkazuje: maminko, před rokem ti tvoji oblíbenou písničku hráli, drželi jsme se za ruce a u toho se smáli. Dnes už jen s láskou vzpomínáme, v srdíčku tě stále máme, za vše ti patří náš velký dík, snad už je ti líp. Tvoje děti Miron, Světlana a Markéta.

0: Rezek, písnička, která nese název Z písní lesů, vod a strání, a to byla poslední v dnešních písničkách na přání. Těšte se do té 10. hodiny večerní třeba na Dalibora Jandu. A taky skupinu Krištof. Po 10. večerní budeme hrát písničky z lásky a vůbec do toho nebudeme povídat, ale písničky na přání chystáme na ty další dny. Pokud si chcete nechat zahrát, je to velmi jednoduché, napište nám přes web radioblaník.cz, tam kliknete na kontakt, je tam záložka písničky na přání, velmi jednoduchý formulář, vyplníte, odešlete a je to.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Pohodové české rádio.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen, teď už to asi nedohoním.

0: Pačka Cher, která zpívá o tom, že je dost silná, čili písnička Strong Enough. Za minutu bude 10, hezký poslech Blaníku, po 10. už budou písničky z lásky. A vůbec do toho nebudeme povídat. Zahrajeme třeba Karla Černocha.
1: Je krásný běžet dál i za láskou.
0: Začneme hned po 10. písničkou Petra Kotvalda.
2: Milujem se čím dál víc, život nám.
0: Těšte se taky na písničku Láska na 100 let, Lucka Vondráčková.
3: Bude chtít lásku na 100
0: let. Písničku naspívala, když jí bylo teprve 15 let. Na Blaníku, hezky česky a hlavně písničky z lásky. Za chvíli.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio
0: V noci postupně ustane déšť, ale počítejte s tím, že varování meteorologů hlavně pro Moravu platí až do dnešní půlnoci před silným větrem a přívalovými srážkami a taky bouřkami. Teploměr v noci klesne na 18 až 13 stupňů Celsia, na západě Čech pouze na 10. Zítřek už většinou polojasný, jenom místy ojediněle přehánky. Na Moravě právě zpočátku déšť a postupně přehánky. I tam se ale vyjasní a teploměr vystoupá na 22 až 26 stupňů. Jižní Morava se může těšit na 29.

0: a jedu.
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženou, místy se objevují přehánky, déšť a také místy bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou polojasná, na východě zpočátku až zatažená, ojediněle bude pršet, můžou se objevit opět také bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
4: Ty nejoblíbenější, které znáte.
5: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
4: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6.
4: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku.
6: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženou, místy se objevují přehánky, déšť a také místy bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou polojasná, na východě zpočátku až zatažená, ojediněle bude pršet, můžou se objevit opět také bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
4: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
5: A kde všude nás naladíte?
4: I to najdete na stránkách radiolaník.cz. Radiolaník.cz.
5: Radio Blaník.
4: Radio Blaník.
5: Radio Blaník.
4: Radio Blaník.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, už máme 2. července, no a dnes by svoje narozeniny oslavil zpěvák, který měl tyto hity. No to jste poznali hned, no jasně, Valdemar Matuška. Růže z Texasu, Jo, třešně zrály, nebo Slavíci z Madridu. To byly velké hity právě Valdemara Matušky. No a neměl jsem tu čest povídat si přímo s Valdemarem Matuškou, ale jeho žena navštívila asi 2 roky zpátky Rádio Blaník a povídali jsme si i o tom, jak v 80. letech byl Valdemar Matuška zakázaný, protože emigroval do Spojených států.
1: To bylo tak, že Valda měl tady takový problémy, že mu říkali, co může zpívat, co nemůže zpívat. Lidi říkají, proč utíkal, když tady měl všechno. Není všechno jenom, že měl auto, barák, jo, ale ta cenzura byla i na slova. Mm-hmm. To věděli i textaři, který slova nesměli používat. Takže když jsme byli na takový dovolený, kam jsme jezdívali na pozvání mýho bráchy, který se legálně vystěhoval v 60. letech, a Valda říkal, já si myslím, že bychom neměli jet zpátky, protože nějak předtím pár dní dostal do schránky jenom takovej lístek, že to, co se dělo v 60. letech, jak dostával zákaz zpívání, že se to na něj chystá, že se nemůže podepsat, že je u zdroje, protože někde se na něj chystali, že mu zase dají zámaz. A tak říkal, já bych tam se nevracel, ale je to na tobě, já už tam nikoho nemám. No, tak jsme se dohodli, že se nevrátíme.
0: Tak to bylo s Valdemarem Matuškou, který pak přijel po roce 89 opakovaně k nám do České republiky, původně samozřejmě do Československa, a zpíval, jak se dalo a kde se dalo, třeba v Lucerně, několikrát. Valdemar Matuška, narozený tedy roku 1932, právě 2. července, zemřel roku 2009. No a na Blaníku na něj budeme dnes ještě hodně vzpomínat a pouštět jeho písničky. Teď dáme úplně jinou, hrajeme si hlavně hezky česky.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, místy se objevují přehánky, déšť a také místy bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou polojasná, na východě zpočátku až zatažená, ojediněle bude pršet, můžou se objevit opět také bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.
2: Ráno.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 2. července. Dnes má svátek Patricie a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Kulturní středisko na Fialce v Říčanech u Prahy hostí o 6. večerní zahájení putovní interaktivní výstavy a hry Poznej Evropu. Expozice představuje evropské země, jejich kulturu, tradice a zajímavosti. V Jihlavě začíná v parku Heulos hudební festival Vysočina Fest, který potrvá do 4. července. Ve Frýdku Místku se můžeme těšit na otevření nové části lesoparku Marlenka, nově vybudovaného vodopádu. V 5 odpoledne proběhne zahájení výstavy Když byl kámen nad zlato v muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. A v 9 hodin dopoledne proběhne zvedání a osazování segmentu mostovky nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomaty nad Labem a Hradištkem. Jednotlivé díly budou pomocí jeřábu z pontonu vyzdvihovány a usazovány na vysutá lana nad řekou. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, místy se objevují přehánky, déšť a také místy bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou polojasná, na východě zpočátku až zatažená, ojediněle bude pršet, můžou se objevit opět také bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.